Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

0: Vysílá Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Pleják.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

kdybys to věděl.

0: ani nemůžu normálně jíst.
1: Tak splynu s nocí, jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych se toho hodně dát, ale...

0: fine. XOXO.
1: Pleják, Pleják, Pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

jsem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci mega listeners, chci jen 30 tisíc, chci prostě něco, co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít rost, ne všichni můžeme mít bands, tak kluci, klidně si to nechte. Ne všichni můžeme mít rost, ne všichni můžeme mít bands, tak kluci.

zastavali. Rovnaký chod niesol k nám na dno, rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb zudíc mapa padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 3-6 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš v potravinách. Vplyv on zabíja básne, skryl tieň, upadá záves, na hrudi v pár dier.

Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

řek, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to kap, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Shopping Initiative, no a máme 8. hodinu vaší iniciativou. Teď posloucháte Radio Wave a dnešní první zprávy přináší Anna Gažiová.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Sněmovna dnes bude projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně osilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili více než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při pětihodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Podle velitelství tím dál oslabili íránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Začíná 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale také třeba z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Festival potrvá do neděle.
1: Sport.
2: Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Aténách. Slovenku Morvajovou porazila 6-0, 7-5 a postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 25 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave začíná úterní ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Lion a Boa, krásné ráno, 8.08, jak to máme rádi, společně s Terezou a s Filipem a taky hlavně s vysíláním Rádia Wave.
1: Krásné ráno, před námi třeba Steve Lacy, taky Lola Young a taky slavíme Mezinárodní den alternativ ke spalovnám, které jsou podle všeho v Česku dvě. Jo?
0: Ty alternativy nebo spalovny?
1: Ne, alternativa, ta úplně nejlepší je Zero Waste.
0: Jo, je, takže nic nespalujeme.
1: Ale taky třeba kompostování může být alternativou vůči spalovnám. A
0: recyklace.
1: Recyklace, přesně
0: ano,
1: tak.
0: Výborně.
1: Takže dneska recyklujte,
0: tak dneska, prosím vás.
1: A nejenom dneska.
0: Víc recyklujte všechny hezky vaše slupky od ovoce, zeleniny na kompost. Aspoň dneska.
1: Slupněte.
0: Jo, ono to spasí svět totiž.

0: Lola Young a dealer, ne ani tak po dealerech, ale spíš po nějakých složkách záchranné služby, se ptali lidé na nedávném koncertě Jay-Zho, který měl být opravdu jako legendárním, masivním, velkým, takovým skoro až jako opusem prostě životního díla, ale myslím si, že do jako historie vstoupí z úplně jiných důvodů, než že by to byla nějaká jakoby velká retrospektiva.
1: Pojďme od začátku, protože on Jay-Z slaví 30 let od vydání jeho debutové desky Reasonal Doubt, která ho vystřelila vlastně mezi ty rapové velikány, a pak historie už, jako zbytek té historie zhruba znáte. On nedávno schodil ty svoje prorocké dready, ostříhal se a rozhodl se udělat takové tři velkolepé večery na Yankee stadionu v New Yorku, což je samozřejmě jeho domovina, a rozhodl se tam mít hvězdné hosty a hostky, ale teďka ten třetí závěrečný večer byl provázen dost jako nepříjemnými věcmi pro návštěvníky a návštěvnice. Bylo to hlavně z důvodu, ne třeba, že by jako pršelo, ale prostě se tam tak strašně jako drali ty lidi dovnitř, že to nakonec zablokovali a z důvodu bezpečnosti bylo nutné to na chvilku vlastně úplně uzavřít a nebylo možné ani vycházet, ani vcházet, a ta show se zpozdila o celé 4 hodiny.
0: Což teda muselo být hrozně jako nepříjemný, dokonce o tom tady spousta postů na sociálních sítích mluví jako o něčem, co bylo prostě úplně nelidský a taky hrozně nepříjemný.
1: Že tam lidi zvraceli,
0: omdlívali prostě a ptali se právě po nějakém lékařské službě, takže to bylo hodně nebezpečný a evidentně nezasáhla nějak efektivně ani policie, takže možná spousta lidí odchází z tohohle koncertu s jako ne úplně hezkým zážitkem.
1: Pak ovšem zasáhl doktor Jay-Z.
0: Právě. Jako nakonec to vypadá, že to celé proběhlo. Jakoby dát 44 tracků po 4 hodinách čekání je až magický, bych řekla.
1: To je docela i symbolický, protože jedného deska se jmenovala 44-14, myslím, to je podle té stopáže vlastně, co ta deska má. No a na stage se objevila mimo jiné samozřejmě jeho manželka Beyoncé, taky třeba Slick Rick, nebo jeho takový jako dlouholetý mentor Jay-Zho, se kterým měl zároveň i beef po dlouhé roky, a teď to evidentně nějak urovnali, no a pak se objevila Rihanna.
0: Takže kdo si počkal, ten se dočkal, doufám, že se nikomu nic vážného nestalo. Víc třeba na stereogam.com.

náma, bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný, bohoněze, rozmotám je do

0: to je Felix Lee a Eyes in London. My se podíváme na to, co nás čeká očima, teda tady odsaď, jak sedíme dneska ve vysílání do 9. hodiny. Členové Future Islands a Double Dagger spojili síly v Pearls Do, které cíleně vzdoruje energii jejich domovských kapel, takže je možná právě v tomhle Do ani nepoznáte.
1: Potom, co modeláři udělali asi svůj nejzábavnější a nejodlehčenější rozhovor v historii pořadu s Matmos, tak teď se vrací k nějakému jako přehledu novinek, řekněme, a mezi nimi je třeba i Chelsea Wolf, od Peels a taky od Big Brave vede docela přímá linka, no a tím přehlídka nové hudby nekončí, takže Viktor Palák pro vás po 9. večer bude mít spoustu nové hudby.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
2: na rádiu Wave.

0: Fuchsia a Drive, když takhle někdy někam jedete, možná občas přejedete i bezobratlého živočicha. Když třeba teď taky ještě někdy rajete zahradu, tak mně se stávalo jako dítěti, že jsem docela často jako nechtíc přesekla třeba žížalu a to je fakt jako hrozně smutný, trochu nechutný, nevím, co se s tím mám počít do dneška, ale každopádně, Filipe, máš nějaký oblíbený bezobratlý živočichy?
1: No víš, co znamená jako kvalitní kompost, že to máš hodně žížal přece.
0: No právě, no.
1: Dneska je dobrý kompostovat.
0: To je dobrý znamení.
1: Při tom dni. No, můj oblíbený, já jich asi tolik si nevybavím, tak co všechno patří mezi bezobratlý živočichy?
0: Jo, no,
1: hlavonožci, koríši, co tam
0: asi,
1: je?
0: Asi pavoukovci? Jo, no. Pavoukovci ne, ty budou mít možná nějaký obratle, těžko říct. Prostě...
1: A kolik případně? Co tam
0: asi,
1: je?
0: Asi, pavoukovci? Jo, no. Pavoukovci ne, ty budou mít možná nějaký obratle, těžko říct. Prostě...
1: A kolik případně?
0: Kolik, viď? Jedná se totiž

0: A nebo stršení, což teda už teď víme, že jsou další bezobratlí.
1: No, se ziskem 38% hlasů slavila vyloženě drtivé vítězství a porazila třeba čmeláka, nebo sršeň, no, zajímavý. A navíc přežili 5 velkých vln vymírání, byly vyslané do vesmíru a dokonce byly 30 let zavřené v mrazáku, takže taková žížela má prostě na svém kontě opravdu spoustu úspěchů.
0: No, loni vítězství oslavil mikroskopický bezobratlý živočich želvuška. To jste možná zaznamenali v médiích, no a ta je taková jako roztomilá, ale úplně hrozně malinkatá, vydrží právě skoro všechno na světě, takže dobré se o ní něco víc dozvědět. No a teď můžeme vlastně znovu hlasovat, takže vy se můžete podívat na server i rozhlas a malinko si zčeknout, kdo naváže právě na žížaly a taky na želvušky, protože, jak říká tenhle článek, tak bezobratlí živočichové jsou pro nás moc důležitý, zaslouží si oslavu. No a samozřejmě bez takového vítězství v anketě se o nich prostě nedozvíte, takže to je asi ve smyslu jakoby ten důležitý moment. Takže 5% celé živočišné říše patří právě těm, kteří jsou stvoření z páteří a zbytek ne, což je jakoby hrozně velký počet.
1: Bezpáteřní živočichové.

0: Fakulta je horeb game, fakult hraje hodně vysokou game, se teďka ukázalo. Pokud jste si nevšimli, jak dobrý hudebník, tak teď to dokázal jako několika tisíci hlavému davu.
1: Skvělý hudebník a taky skvělý klavírista, ukázal to nejenom třeba 30 tisícům lidí na Pohodě, ale ukázal to taky členům kapely The Cure, kteří se ho tak trochu vybrali na ten zahajovací den slovenského festivalu Pohoda, který opět probíhal na letišti v Trenčíně. Jubilejní ročník, takový kulatý, no a fakult, podobně jako třeba Fulcrum před lety, byl zařazen na main stage, ale oproti třeba Fulcrumovi, který měl takovou maximalistickou show i taneční performance, tak fakult tam byl sám s klavírem.
0: A tak mu to jde dobře, no.
1: A těsně před The Cure.
0: Což je prostě skvělý.
2: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
3: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Young Thug neboli Thugger. No a teď už 9. hodina, která je těsně před námi, a další zprávy Rádia Wave přináší Anna Kažiová.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Policisté zasahují na hlavním nádraží v Praze kvůli anonymní hrozbě bombou. Odbavující halu vyklízejí, vlaky končí na okolních nádražích a stanicích. Metrolinky C místem jen projíždí. Jinde je i nástupní zastávka Airport Expressu, autobusy na letiště odjíždějí z Opletalovy ulice. V dětských domovech by už neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak neměly bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Mexiko podá ve Spojených státech trestní oznámení kvůli úmrtí 17 jeho občanů v amerických detenčních centrech a při zásazích proti imigračních úřadů. Oznámila to mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Reagovala tak mimo jiné na čtvrteční zásah ve městě Houston, při kterém pracovníci protiimigrační agentury ICE zastřelili mexického dělníka. Český pavilon na světovém expu v srbském Bělehradě bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou taky české technologie z oblasti robotiky, laseru nebo leteckého průmyslu.
1: Sport.
3: Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moct účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje, respektive Světová federace stolního tenisu, v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru.
1: Počasí.
3: Dnes očekávejte oblačno, postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Teplotní maxima 25 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje úterní ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: My jsme už tady řešili velký úspěch a taky koncertní vlastně unikátní zážitek, který prožil a zároveň taky přinesl fakult. Nedávno před zprávami jsme na to narazili a teď vlastně tak trošku pokračujeme v takovém jako skoro až sentimentálním vzpomínání na festival Pohoda. Po 25 letech se sešli dva lidé a spojilo jen jedno obětí, co zní úplně jako nějaký začátek vlastně takového velkého románu.
1: Střetnutí Aleny a Radovana z festivalu Pohoda v roce 2001 se vlastně jako stalo znovu. Ona v tom roce 2001 a při, teda jestli správně počítám, pátém ročníku festivalu Pohoda vznikla ikonická fotka, kde se tihle dva lidé celý zabahnění prostě objímají a vlastně mají jako semknuté hlavy k sobě a právě tehdy fotograf Radovan Stoklasa pořídil tuhle fotku, která rozhodně dojala spoustu jako příznivců tohohle festivalu a stala se ikonickou pro následující ročníky, no a teď se tam Alena s Radovanem při jubilejním 30. ročníku setkali znovu. Krásné.
0: Takže možná už nevypadaly tak moc jako bronzové sochy z roku 2001, ale možná jako by to byl ikonický moment stejně. Stejně jako ikonicky zahráli The Cure právě až po Fakultově teda.
1: A my teď uslyšíme jejich frontmana Roberta Smise, protože si pustíme písničku What's Wrong With Me z nové desky Olivie Rodrigo, která má jedinou hostovačku a to je právě Robert.

0: Téa Sofia on my own, úplně přesný opak, než toho být sám o sobě, dělají monopoly, kdy prostě se nejrůznější konglomeráty spojují a vytváří obrovské magnáty a taky jednotné celky, které pohlcují další a další malé a nebo středně velké firmy.
1: Doposud oligopoly teda.
0: Oligopoly dělá to pak takovou jakoby neplechu v rámci konkurenceschopnosti a taky modifikování trhu. No a ne třeba ve tom jako show businessu, respektive ve filmovém průmyslu, tomu není jinak. A teď momentálně na serveru iRozhlas můžeme zjišťovat, že až 12 amerických států podalo žalobu proti spojení právě Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance. S tím, že Paramount Skydance chce koupit za 111 miliard dolarů, což je 2,3 bilionu korun, což je těžké si představit, právě Warner Bros. To je spojení, které by mohlo omezit právě konkurenci v distribuci filmů, také možná ve výrobě, no a mimo jiné by to mohlo omezit i kabelovou televizi.
1: Jedna taková fúze vznikla už na konci loňského července, kdy Paramount a Skydance spojili vlastně dohromady jednu tu společnost, dnes pojmenovanou Paramount Skydance. A když se podíváme za Warner Bros., kam vlastně spadá třeba i kanál HBO, taky Animal Planet nebo zpravodajská televize CNN, tak o tu se snažil, nebo respektive o její část se snažil i Netflix, to nakonec nedopadlo a teď se má Paramount Skydance snažit o Discovery a Warner Brothers současně. Tohle ale by mohlo tak moc pokřivit tu konkurenceschopnost a vlastně obecně ten trh, že by z toho byl jeden velký monopol, že se proti tomu zbrojí vlastně nejen mezi třeba lidmi, ale taky mezi herci a herečkami, protože nějak tak tuší, co by to mohlo potom pro jejich průmysl způsobit.
0: Taky Evropská komise z toho není úplně nadšená, takže vlastně zhoršení obsahu, snížení konkurenceschopnosti dalších platform a produkcí by samozřejmě nebyl úplně nejžádanější efekt téhle akvizice. Jak to nakonec celé dopadne, my můžeme asi jenom sledovat třeba na serveru iRozhlas.

0: Čabala Ciga a Long Bitter Faces, jestli i vy máte protažené obličeje z toho, že máte málo koncertů v životě a že byste chtěli třeba si vyslechnout tohodle hudebníka, tak máme pro vás výbornou zprávu, protože letos se znovu potkáme na Riviéře. Už po třetí se sejdeme v zahradách zámku Troja na takové třídílné koncertní sérii s rádiem Wave a galerií hlavního města Prahy. No a každý z těch večerů nabídne dva koncerty, uvedení umělecké díla, staneční performance, organizace Sesta a taky debatu, na které se potkáme společně s hosty a hostkami k nejrůznějším tématům. A termíny konání jsou 3. 28. července, takže už za chviličku 11. srpna a 25. srpna.
1: No a za těch 14 dní s první Riviérou v zahradách zámku Troja můžete slyšet právě třeba Čabu Lacigu, který teď dozněl v našem playlistu Long Bitter Faces, ukázka z jeho aktuální desky Prima Love a zároveň docela výjimečná příležitost vidět tohoto zlínského indie hudebníka naživo, hlavně s jeho novou tvorbou, doposud neviděný set, který potom bude ještě párkrát možné vidět ve zbytku léta, ale třeba rozhodně už ne v kulisách toho velmi specifického honosného zámku Troja právě v Praze. Takže zveme na Riviéru 28.7., zveme mimo jiné taky na koncert kytarové kapely Market, která nedávno vystoupila v našem proskleném studiu, takže jejich rádiový studio session si můžete dohledat. Tady je ale uvidíte v plné síle a plné energii.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Tryska Jednoskvrna a Maringotka. No a teď se podíváme do podcastu Boys. Tentokrát tam dorazil herec a taky akrobat Adam Joura a rozpovídal se o svých pocitech a vztahu k otcovství a taky o tlaku na velká životní rozhodnutí a třeba i o tom, proč se mu stále nepodařilo usadit se ve vztahu.
1: Nahlédneme tak trochu do Maringotky akrobata, který je na jevišti extrovertem a bavičem doma, ale třeba občas s morousem, co chce klid, a to přiznává s úsměvem v novém díle Boys. Ten je dostupný už teď na našem webu a taky v apkách, no a my si pustíme krátkou ukázku.
2: Tak já jsem v jádru, nebo mám ten pocit, a sám se do toho klasu, do téhle třídy, jako veselý člověk. Já mám rád jakoby radost ze života. Já nejsem depresivní, že bych přesně to, co jsem teďka popisoval. Já mám rád být veselej. A to i doma. Jenom veselej teda jinak, že ne... Že ne, přesně takové rozpindouřené piu, piu, piu, pojďme něco dělat, vymyslíme další legrandy, uděláme tuhle hloupost a tuhle hloupost. Ale být veselej, ale to se pak nachází u těch partnerek, že jste veselí svoji. Nebo jakože, že tam máte takový, nebo ne, nemusí to mít každý vztah, ale u mě ten vztah, nebo ten poslední vážný dlouhý vztah, který byl, tak jsme tam měli i svůj jazyk, i svoje legrácky, který fungovaly. Teď jsme se o tom nedávno bavili jako kamarádi po vztahu a bylo mi tam řečeno,

0: Jasně, něco bylo dobrý, něco blbý, ale že jí teďka jakoby scházejí ty naše legrácky. Ale to má asi každý vztah, nebo se pletu?
1: Ne, určitě, tak ty věci, které ty říkáš, že by tě děsily dělat na sílu, jsou s určitýma lidma samozřejmě jako strašně přirozený
0: a
1: vůbec
0: aha.
1: Nepřemýšlíš nad tím, že vlastně teďka něco hraješ, protože ty seš tam jenom prostě stoprocentně investovaný.
0: Ano, ale rozumím tomu, že teď to řešil taky kamarád, nebo to řešil v nějakým podcastu, Vašík, že nevím, jestli to je pravda, zmínil to v tom podcastu, neřešili jsme to osobně, ale zaznělo tam právě, že on má taky partnerku, mají spolu baby a prý tam u nich teda zazněla doma to, že no ale já prostě, ty seš teď takovej zachmuřelej, no tak jako jo no, protože řeším to, abych uživil tohle a já jsem tě mohla poznat nějakým veselějším duchu, to tak může být, ale samozřejmě spadneš i tady do toho, ale to, jako, ty jsi to zmínil, nemám pocit, abych se vrátil k té otázce, nemám pocit, že by tohle byl ten kámen úrazu toho, že já jsem rozpindouřený někde a pak doma jsem, no, pojďme, jediný co, to si myslím, že na tom, že ať to nevypadá, tak já ten schedule mám docela napranej toho, co dělám, nebo si přeju dělat. A potom, když už najdu třeba v tom měsíci 2 dny volna, tak se mi vracelo od toho parťáka, od té partnerky, že by se někam jelo nebo letělo. A já jsem tam úplně, já potřebuju teď tyhle 2 dny, který mám konečně volno, nedělat nic. Nevím, jestli to je sobecký, jestli to je, že se pak vykašleš na ten vztah, protože mu vlastně nedáš nic navíc, ale tohle jsem tam nedokázal asi dohledat.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Edison Ray, high fashion, to tady všichni děláme samozřejmě.
1: Přesně, přesně.
0: My nechodíme vůbec v teplákách, normálně tady jakoby kujeme želízko, žhavé prostě módy, což vy můžete pochopit na kamerách, pokud nás sledujete na YouTube, pokud nás jenom slyšíte, tak máte o tohohle klídek.
1: Vysoká moderace, radši se na nás nedívejte, jenom nás poslouchejte, šejde nesty před námi taky 5-8G před 10. hodinou a pak už dnešní poslední zprávy.
2: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Ane Tyxa 58G a teď už nás čekají dnešní poslední zprávy, které přináší opět Anna Gažová.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží, potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk. Hlášenou bombu nenašli. Provoz na nádraží i na Wilsonově ulici je tak plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. V neděli skončí regulace cen pohonných hmot. Vláda dnes rozhodla, že ji není třeba prodlužovat. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace pominula. Konflikt na Blízkém východě, kvůli kterému v březnu výrazně zdražila ropa, ještě neskončil. Světové trhy už podle Schillerové ale nereagují tak dramaticky. Lídři 9 evropských zemí se s Ukrajinou dohodli na vytvoření koalice proti balistickým střelám. Zakládajícími zeměmi jsou dál například Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie a severské země. Společná protiraketová obrana podle nich může pomoci k ochraně celé Evropy. V Pamploně na severu Španělska končí oslavy svátku svatého Fermína. Jsou známé především kvůli běhům před bíky ulicemi města. 9denní festival se neobešel bez zranění. Více než 10 lidí potřebovala ošetření kvůli různým úrazům. Den před začátkem oslav proti běhu z bíky demonstrovali aktivisté z organizace ochránců zvířat PETA, podle které jde o týrání zvířat.
1: Sport.
2: Podní volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu odstartuje Slovenec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matias Vacek.
1: Počasí.
2: Dnes bude obloha oblačná, postupně na většině území očekávejte přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teplotní maxima 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje úterní ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Georgia Smith, The Way I Love You, nás tady roztancovalo ještě předtím Lily Allen na úvod 10. hodiny tady na rádiu Wave, no a za chviličku si budeme pouštět takovou výraznou mladou postavu UK scény, grimeové scény, rapové scény, je to Fimi Guerrero, který se svým aktuálním EPčkem neboli mixtapem, jak chcete, prostě to nazývejte, jmenuje se to Lost City, tak dorazí i do Prahy a to do prostoru District.
1: No zároveň taky je pořád ještě u nás v novinkové akvizici s trackem Daty a my si ho momentálně pustíme, abyste se mohli naladit na ten koncert v případě, že by vás to zaujalo a chtěli jste vyrazit.
0: To je právě ukázka z té aktuální nahrávky a ten termín pražského koncertu, který jsme vám zatím nezdělili, je 9. října.

0: Landmin a Tunnel Vision, jestli i třeba vy máte pocit, že se díváte pořád jenom směrem k vaším oblíbeným hudebníkům a hudebnicím a tak jako tunelově pouštíte furt do kolečka stejné desky, tak jsme vás tady přišli vysvobodit z vašich problémů jednostranného zaměření a přetížení směrem k nějakým žánrům. No a v rámci naší hudební redakce jsme se třeba zeptali těch, kteří jsou hudbě a stanici nejblíž, aby okomentovali to nejzásadnější, čeho si ve světě hudby za poslední půl rok všimli, protože jsme se rozhodli zabilancovat. No a vesměs jsme se chtěli třeba podívat na to, jak algoritmy ovlivňují společnost, která se třeba dívá směrem k digitálnímu marketingu, jak vypadá český rapový beef roku, no a jak záslužné počiny producenta Dylana a Bradyho, významné jaro pro Slacker Rock, anebo taky AI skandál, který zarezonoval i na české hudební scéně, ovlivňoval hudební žebříčky. Ten žebříček je tady bohatý na tipy, co si poslechnout, co třeba vám nemá uniknout. No a až 15 lidí se na něm podílelo, takže kdybyste si ho chtěli hezky prostudovat, tak můžete na našem webu Rádia Wave. Teď si poslechneme krátkou ukázku s povídáním právě tady Filipa Černého a Matěje Dvořáka za hudební redakci o tom, jaké nakonec hudební tipy na vás za ten půl rok čekají.
1: My se vlastně pokusíme shrnout to, co pro nás znamenal první půl rok 2026, samozřejmě v hudbě, to znamená, co nám přišlo třeba nejzásadnější, nebo čeho jsme si nejvíc všímali.
2: Je vidět, že ty společnosti už odešly od takového toho klasického jakoby hudebního marketingu. Zjistili, že teď prodává beat níž a potom vlastně jdou. Specifický jeden rapový beef, a to mezi OG Pávem a Hugo Toxem. Mládí versus...
1: Ty jsi tady jasný zástupce, co se týká redakce. Samozřejmě mladé generace, to znamená, že se asi ani nemusím ptát, komu si fandil.
2: Já nemusíš. Spousta z těch lidí nikdy nedala žádný souhlas k tomu, aby byla jejich hudba používána na trénování AI modelů. K tomu se právě vyjádřil i Ochranný svaz autorský, který chystá žalobu právě na společnost Suno.
1: Tak to bylo takové shrnutí toho, co nás třeba zaujalo v prvním půlroce, co se týká světa hudby, a teď už ten slíbený žebříček.
3: Radio Wave. Prostor české scény.

0: Cringy Kalinen a Eternally Hateful. Málo kdo tady z naší redakce možná toho ví o sportu tak málo jako my s Filipem. My bychom skoro se tomu mohli i jako profesionálně věnovat. Tomu, jak málo toho víme o sportu, viď?
1: Ano, neumětelství bys to jmenovalo.
0: Taková jakoby antikariéra prostě sportovních moderátorů by to mohla být.
1: Antisportovci.
0: Antisportovci, pokud ale třeba vy naopak o sportu něco vědět chcete minimálně, tak dneska na vás čeká Impact po 8. hodině, kde se budeme věnovat největšímu mistrovství světa v historii, ale taky třeba rekordním cenám vstupenek anebo tvrdé migrační politice, které má samozřejmě taky vliv na šampionát, na který se třeba nedostali někteří fanoušci, ale dokonce ani rozhodčí.
1: Adela Šponarová si klade otázky, třeba jako chrání FIFA víc své ekonomické zájmy než rovné podmínky pro účastníky a proč jsou autoritářské státy pro pořádání velkých sportovních akcí výhodnější než demokracie. S tímhle pomůže novinář a sociolog sportu Vojtěch Ondráček, který byl hostem aktuálního dílu, který ve vysílání budeme pouštět mezi 8:30 večer, a tady ještě pozvánka.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. I got so much energy.

0: You know what I'm saying? But right now, with my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: Vicky, right away, no a my už teď přijdeme na kloub tomu, jak vznikají černé díry, protože jestli něčemu rozumíme ještě víc než sportu, tak je to vesmír, že jo, Filipe?
2: Ano, rozhodně, rozhodně. No, ukazuje se, že budeme možná v blízké době schopni zkoumat celé rodokmeny černých děr, protože jejich nějaké jako vytváření a geneze byla sice studovaná už samozřejmě v předchozích letech, ale astronomie nějaké jako vytváření a geneze byla sice studovaná už samozřejmě v předchozích letech, ale astronomové teprve teď začínají chápat,

0: Bylo samotné, tak ty různé senzory zařízení, které jsou schopné měřit to vlnění toho časoprostoru, jsou čím dál tím citlivější a třeba v příštích letech by se to mohlo ještě jako více citlivět. Aktuálně jsou nové dvě studie, které právě zkoumají, že je ta geneze rodičovských a hlavně potom jako miminkovských černých děr mnohem častější, než jsme si mysleli.
1: Takže pokud máte nějaké reprodukční obavy o lidstvo, tak nemusíte mít stejné obavy o černé díry, protože typicky teda jsme žili v představě, že vznikají tím, že se gravitačně zbortí masivní hvězda. Ale to není jenom právě ten jediný způsob. Nově teda zjišťujeme, že můžou být i dvě rodičovské hvězdy, které vytvoří novou, tím pádem, jak už Filip tady zmiňoval, miminko. Kdybyste chtěli vidět, jak to vypadá, což nejde vidět očima.
0: Ale tak, to je taková vizualizace.
1: Tak je tady taková na ČT24 taková vizualizace, která vypadá jako bubák v takovém jako mixéru s malinama.
0: Dvě očička, prostě jo. Vypadá to jak z nějakého roztomilého animáku.
1: Já si myslím, že by o tom měl být minimálně večerníček. Prostě o tom, jak dvě rodiče černé díry splodili miminko černou díru.
0: Já to bych si přál.
1: Takový neviditelný novorozenci, prostě já si myslím, že už to jako teď by měl někdo běžet někam jako pičnout, protože tohle by mohlo být jako edukativní, zároveň taky jako trochu vesmírný, taky magický, protože my pořád spoustu věcí nevíme, takže jak se takové věci vlastně rotují, jak se mění, jak se každá z nich prostě otáčí, jak se spojují, jak se vlní časoprostorem. To je spoustu krásných motivů, které by tady šly zpracovat.
0: Džuzny a džuzínci by se to mohlo jmenovat.

0: Joyce Rice a Freddie Gibbs on one. My se tady loučíme, protože už nás čeká jenom East Timor, taky prázdniny, jakože Cashby, že jo?
1: Cashby.
0: Taky nás čeká Jarda Petřík, ahoj.
1: Ahoj. To budou prázdniny v uších, Serdo.
2: No to rozhodně. Tohle byla mimochodem krásně houpavá letní věc, mám strašně rád.
0: Tak další letní nápady určitě budeš sypat dneska z rukávu.
2: No, uvidíme. Včera jsem se trošku vyčerpal v těch koupacích typech, tak...
0: Je to namáhavý se koupat, no.
1: Teď máš mokrý vlasy, ale nemáš se koupat.
2: Mám mokrý vlasy tady takzvaně ze sprchy vedle studia Rádia Wave. Dneska si zavoláme s Viktorem Palákem, který vás pozve samozřejmě na nové modeláře a taky vás rozhodně osvěží, co se týče ušních bubínků. Brambora s vejcem.
0: Takže spousta srandy a taky spousta tipů, co se sebou, když nevíte náhodou v tomhle počasí. Taky Jarda Petřík následující 4 hodiny. My se loučíme.
2: Pa, pa.
0: Ahoj.
3: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Špína.
5: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
4: Špína.
6: Pořad, který se vám zarije za nechty.
5: Špína.
6: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Sega Bodega a ještě před ním Alice Merton. 7 minut po 11. dopolední v úterním On Airu na Waveu po Tereze a Filipovi vás už ze studia od mikrofonu zdraví Jarda Petřík. Za chvilinku taky novinková Sofia Stell. No a těšit se můžete samozřejmě i na spoustu další muziky. Do 12. Vampire Weekend, The Bug, Baby Tate nebo třeba Petrovsky. Taky pro vás budu mít ukázku z nejnovějšího vydání Psycha a v odpoledním čase, jak už jsme naťuknuli při předávce, taky telefonát s Viktorem Palákem. Ten vás samozřejmě pozve na dnešní nové modeláře. A potom Uragán ve studiu v podobě Brambory s vejcem.

0: charging flaws and a racism together. Nah, it's just a BBM team.
1: Jim Legacy v úterním On Airu na Wave teď bude vystřídán novou epizodou, ale přečeno ukázkou z nové epizody Psycha, které se Karolína a Pavel podívali na fenomén reality show, a to očima psychologie. Proč nás baví sledovat cizí konflikty, zrady a nečekaná spojenectví a taky co rozhoduje o důvěře? Proč neumíme spolehlivě poznat lež a proč je tak těžké zůstat nad věcí, když jde o vztahy, peníze a vítězství? Celé Psycho o tomhle tématu už v tuhle chvíli najdete k poslechu na našem webu wave.cz, taky v podcastových apkách. No a krátkou ukázku vám z něj pustím právě teď.
2: Hele, pamatuješ si vlastně, kdy tady v České republice jako byly první reality show?
3: Hele, abych pravdu řekl, já nejsem úplně typ sledující reality show, jo? Takže já, tomhle já právě, se nechám podat.
2: Já právě taky ne, ale já jsem byla ve třetí třídě a byly to Vyvolení. První řada vyvolených.
3: Ale jo, to si první řadu vyvolených se pamatuju, protože to byla tehdy, že jo, velký boom toho, že teda wow, máme tady
2: ještě,
3: tu reality show.
2: A ještě, my jsme měli hrozně zakázaný, že jo, koukat na tu show po desátý, kde byly ty zakázané věci.
3: Jasně, jasně.
2: Jo, a tam byly ty sprostý věci a jako sexuální věci a tak.
3: Takže všechny děti to prostě sjížděly, že tuhle tu část.
2: No. Jo, ale my jsme neměli ten přístup k tomu internetu, jo. Jakoby pro naše posluchače bylo to asi rok 2004-5, něco takovýho.
3: To už si 100% měla přístup k internetu.
2: No, ale neměla jsem ten komp. Já jsem mohla jenom ve škole, já jsem neměla počítač.
3: Někdo ze spolužáků ho určitě měl.
2: No, tak to. A my jsme měli ve třídě počítač pak, takže tam jsme to sjížděli, ale jsme vlastně, jakoby dneska, že ty reality shows jsou jednak jako v té televizi, ale pak je spoustu věcí jako online, jsou k tomu nějaký podcasty a všechno, ale tehdy to bylo takový, že každý týden jsme vlastně na to koukali.
3: Vlatko nějak se jako hrozně, že tím proslavil.
2: No jasný, a on to vyhrál dvakrát.
3: No, právě.
2: No, hele, mě tak jako napadá, že tady jako strašně typů reality show. Já bych si to jako osobně rozdělala do nějakých seznamovacích. Love Island, Are You The One, jo, a tyhle ty věci. A jako to počítám jenom třeba to, na co máme jako v České republice, jako že jsou to ty český a máme na to licenci, že na to nekoukáš jako na jiných streamovacích službách, které jsou jako zahraniční. A pak máme ty Výměny manželek, který by the way běžej jako už strašně let.
3: Jasně.
2: A pak jsou takový ty přežívací.
3: Jo.
2: A na ty bych se podívala, protože tam mi přijde zajímavý, že to máme hezkou tu paralelu s těma astronautama.
3: Jo, to je pravda, no.
2: A mně se líbila jedna teze, koukala jsem na různý jako videa o tom, jako jak ty show se tvoří, jako jaký lidi tam hledají, nebo jako co se tam vlastně děje. A líbilo se mi nejvíc, když někdo řekl, hele, oni tam vlastně chtějí lidi, kteří spolu nebudou fungovat.
3: No, ano.
4: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

Thank you.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dva výstavní tipy zahájíme pozvánkou na vernisáž, a to do Plzně. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity dneska ve 4 hodin zahajuje výstavu s názvem Štafeta umění, která otevírá téma kontinuity, sdílení zkušeností i mezigeneračního dialogu a představuje tvorbu trojice autorů spjatých právě s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Tou první autorkou je Veronika Bílková, která propojuje obrazy, text a hudbu do komplexních autorských celků a věnuje se malbě krajin i městských scenérií. Druhou je potom Kateřina Ilnerová, ta zase vytváří poetické světy někde na pomezí ilustrace a komiksu, věnuje se hodně jemné kresbě a taky schopnosti nacházet výjimečnost v obyčejných věcech. No a třetím do party je Tomáš Leba. Ten se zase prostřednictvím grafických technik a kresby i malby věnuje zkoumání schopnosti proměňovat běžné předměty v nositele hlubších významů. Tvorbu těchto tří umělkyň lomeno umělců můžete vidět v prostoru Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Vernisáž startuje dneska ve 4 odpoledne. Druhá pozvánka míří do pražské galerie NOD na výstavu Lukáše Šmejkala pod názvem Kmit, který v tomhle projektu zkoumá krajinu jako lidský konstrukt formovaný technologií a zároveň jako svébytný organický jev. Ve svém současném malířském projevu propojuje jednak mechanickou přesnost a také intuitivně biomorfní linie přírody. Striktní geometrii elektrických vedení rozvolňuje do živých pletiv a propojuje s dekonstruovanými téměř až ornamentálními figurami. Lukáš Šmejkal a výstava Kmit je k vidění v pražské galerii NOD.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
4: Krásná perla na buhán.
3: Bojuje.
5: Prince a princezna jsou v bezpečí.
3: A brání svobodu Malajzie.
5: Ta loď je plná vojáků.
3: Sandokan. První dva díly 23. července na ČT2 a v iVysílání.

0: Nina Kohout doznívá, tohle je song pojmenovaný Little Butterfly a my ještě chvíli zůstaneme v hmyzí říši takzvaně, ale věnovat se nebudeme motýlům, ano, brž čmelákům, se mnou ve studiu už naše zprávařka Anna Gažiová, ahoj.
1: Ahoj.
0: A budeme se věnovat čmelákům z toho důvodu, že podle nových zjištění se má tenhle létající hmyz výrazně odlišné bezprostřední reakce, pokud ochutná něco, co jim takzvaně chutná a šmakuje, a něco, co jim naopak dobré, tak úplně nepřipadá. Tyhle nové poznatky by navíc mohly přispět ke zkoumání jejich vnitřních stavů podobných emocím. Mě samozřejmě zajímá, jak na tohle vědci přišli.
1: Tak oni v rámci té studie nabízeli čmelákům zemním, několika koloniím čmeláků zemních, kapky vody s různými příchutěmi a zaznamenávali jejich reakce během toho, co sosali ty jednotlivé kapky. A zpomalená videa potom odhalila, že při sosání sladkých tekutin čmeláci pohybovali sosáky ven a dovnitř, jako by si ty tekutiny vychutnávali, a zatímco hořké a slané tekutiny u nich vyvolávaly odmítavé reakce, jako třesení hlavou, otírání toho sosáku a taky couvání.
0: Mají vědci jistotu, že to jsou skutečné emoce?
1: Tak vědci potom následně zkoumali, jestli nejde jenom o reflexy, teda reakce na nějaké konkrétní chemické substance, které by byly v těch kapkách. No a dělali různé pokusy, včetně toho, že třeba nějakým způsobem ovlivňovali mozek čmeláků, a zjistili, že to jsou skutečně projevy nějaké libosti a nelibosti. A podle jednoho ze autorů studie, tedy čmeláci mají určitý vnitřní život a prožívají svůj svět a nejsou jen nějakou robotickou entitou, která by byla nějak naprogramovaná. No ale ty nové poznatky neprokazují, že by čmeláci pociťovali to potěšení nebo znechucení stejným způsobem jako my lidé, ale to zaznamenané chování ukazuje na to, že i takhle drobná zvířata přiřazují svým zážitkům pozitivní nebo negativní hodnotu.
0: Tak pokud máte rádi čmeláky, detaily o téhle zprávy samozřejmě najdete i na našem webu v sekci Wave News. Ano, díky, hezký úterý a čmelákům zdar.
1: Čmelákům zdar.

0: Společně s Petrovským jste teď mohli snít o andělských křídlech pár minut před úterním polednem. Do 12. před námi ještě Pixel Grip se songem Moment with God a taky Sufjan Stevens.
1: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Radio Wave.

Keša a jedna olávce, která jako jediná už nás může zachránit. 7 minut po 12. hodině, já myslím, že spoustu z vás před hladem zase pro změnu zachrání nějaký ten oběd, tak pokud si už ho dáváte, ať vám chutná. Hrát vám k tomu bude za chvilinku Rose Grey s novinkou Clap to Your Arms, no a za pár minut se taky budeme bavit po telefonu s Viktorem Palákem, který vás samozřejmě pozve na nové modeláře. Dneska novinkový díl, který vás čeká v tradičním úterním čase. No a v téhle hodince samozřejmě taky brambora s vejcem. Takže docela našlapaný program, pojďme rovnou na další muziku, zmiňovaná Rose Grey a hned poté One on Tricks Point Never.

0: Ve vysílání Rádia Wave dozníval Vavanon Tricks Point Never a jeho skladba pojmenovaná Life World. No a já už mám v tuhle chvíli na telefonu slibovaného Viktora Paláka. Ahoj, Viktore.
1: No nazdar, strach tam mít slušných lidí, to je nádherné.
0: Potěšení na mé straně samozřejmě a mám to podobně s tebou. Pojďme se bavit o dnešní deváté večerní neboli nejnovějších modelářích. Po nějakém čase zase novinkový speciál, jestli se nepletu.
1: Je to přesně tak, hudby se na nás chylí ze všech směrů mnoho, dobré hudby samozřejmě, takže dnešní modeláři jsou výběr toho nejlepšího.
0: Žádná okruková sezóna se logicky nekoná, koho jste tentokrát vybrali?
1: Bude to taková, jak my máme v jednom z těch džinglů něco o sondě do nejtemnějších žánrů, tak tam bude trochu těch temných žánrů, například nadcházející deska švédských postmetalistů Cult of Luna, ale taky tam budeme mít křehké věci, protože novou hudbu vydala a další záhy vydá v srpnu na nové desce Judah Holter. Taky jsem si takzvaně ujel na Do Peels, ke kterým jsem se dostal skrze Future Islands. To je věc trošku mimo náš záběr, ale zároveň já jsem velký fanoušek téhle kapely a basák Future Islands William Cashen tvoří už nějakou tu dobu s basákem zase jiné kapely Double Dagger, Brucem Willenem, Duo Peels, které je hodně něžné až prosluněné. Je to taková hudba, která jde trošku do opozice tomu, co hrají ty jejich domovské kapely a je to moc hezké, takže i na tohle přijde řada.
0: No a přijde řada i na nové Big Brave, jestli se nepletu.
1: No to jsou mý obrovští oblíbenci. Kanadská kapela Big Brave má venku zase novou desku. Oni jsou hodně plodní, vydávají relativně dost muziky, zároveň hodně koncertují. V Praze už byli, nevím, třeba pětkrát. A pokaždé to je naprosto fantastické. To je kapela, která stojí někde mezi nějakou monumentálností a zároveň takovou jako rozechvělostí pozoruhodnou. Jsou strašně heavy a zároveň éteričtí a na té nové desce používají i autotune a je to dobrý. Takže to je ta nejlepší možná pozvánka a zpráva o jejich hudbě.
0: No tak vida, dneska o 9 hodin večer modeláři. Částečně už víte, co vás může čekat, ale určitě toho v té hodince bude daleko víc. Viktore, díky, hezký úterý.
1: No já taky děkuji a poslouchejte. Čau.
0: Rosalía de Madruga, pokračujeme v úterním on airu a za chvilinku už taky Brambora s vejcem.

Marie Tracy hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: to come true.
1: Je, to je, zase neslyším pořádně.
2: Já nevím, ale
1: a to nikdy, ale to je věčně,
2: tak
1: věčně
2: pořád.
1: Ani po těch Varech se člověk neslyší. Dneska někdo zařve, ti říkám, Ivanko, v tom vysílání.
2: Ale to všechny tak zajímá, že jsi byl ve Varech, pane bože.
1: No prosím tě, ale ten host, on se tomu trošku váží. Tady je takhle, to je Ivanka. No. Ahoj, Ivanko.
2: Normálně pozdrav, Aleši, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý
2: ahoj,
1: den, teda.
2: Všichni.
1: Ty máš na sobě takový Šaudy. Skoro Dallas Cowboys cheerleaders. Trošičku bys mohla dělat.
2: Já mám na sobě takový, abyste si to dokázali v audiu představit. Mně vždycky se líbí, když v audiu popisuješ vizuální věci. To všechny ani, moc
1: ani
2: zajímá.
1: Ta fantazie, imaginace
2: ano,
1: jede
2: na plný obrátky. Fantazie je to takový starý,
1: tak je Aleš,
2: rumunský,
1: Aleš,
2: z Rumunska,
1: ahoj.
2: Je tam napsáno Aleš. Made in Rumunia.
1: A máš to červený,
2: dres,
1: máš to bílý,
2: fotbalový dres.
1: Černý.
2: Ale ten fotbalový dres ano. Je velikosti XL, ale někdo do něj všil. Uh-huh. A teď pozor, švadlenky
1: včil.
2: A švadlenové budou vědět.
1: Švadlenové.
2: Je to, tak, jak se řekne, krejčí teda.
1: Krejčí, dneska bude na drátě jeden velký švadlen, jestli to nepoložil ještě.
2: Tak tam všil takzvané žabky, se tomu říká, takže jsou z toho takové šaty fotbalové.
1: A je to nějaký tým teda? Fandí to někde taká země? Něco?
2: No je to vyrobeno.
1: Hlásíš se k něčemu?
2: V
1: Rumunsku. Tak ty nehrajou zrovna.
2: Já se
1: nevadí.
2: Obecně hlásím.
1: Mm-hmm. Řekni, tak jeden tým řekni, který
2: ne,
1: hraje,
2: ne,
1: ale.
2: To ne, tak já ti řeknu země, který mám ráda.
1: Ano, tak pojď.
2: Takže Rumunsko.
1: Rumunsko skvělý.
2: Bulharsko.
1: Miluji skvělý filmy, výborný filmy.
2: Tak, Srbsko.
1: Taky jo, srbský film byl výborný.
2: Gruzie.
1: Gruzie, nebyl
2: Arménie.
1: Jsem.
2: Arménie.
1: Jo, ale pozor, ty ale jedou v artovém filmu hodně vysoko.
2: Takže tohle jsou moje oblíbené země.
1: A to nám řekne Vojta Kočárník, programér Kvifu. Nazdar, tvoje oblíbené země.
3: Ahoj,
1: nazdar.
2: Tak tvoje
1: oblíbené země, tři oblíbené země.
3: Člověče, to je těžký. Já jsem dostal fotbalový dres nedávno, to je z Etiopie, takže
1: Etiopie.
3: Musím z Etiopie.
1: Dobře.
3: Pak Kolumbie.
1: Kolumbie taky, to je bolestivý.
3: Poslední člověče, Rakousko, tam jedu za 2 týdny.
1: A já taky, Vojto.
2: A já k tomu samé mám takové negativní konotace, že třeba Kolumbie mě hned napadne
1: ty kartely,
2: kokain.
1: Nervy, no. Jo?
2: A taky Rakousko mě hned napadne.
1: Fotbalista se ukopne a za 10 dní je po něm. Jo? Pozor, ta Kolumbie to je tvrdý. No, taky zajímavý, ale Vojto, pro tebe špatná zpráva, já za 2 týdny jedu taky do Rakouska, takže možná se potkáme, to se nedá ale nic dělat.
2: Taky nikoho nezajímá, Aleši.
3: Zaplaveme si.
1: Prosím tě, Vojto, představ se nám ve třech slovech, ale pouze třech.
3: Popelnice směšného odpadu.
1: Jo, takhle člověk směšného, je. Ale dokonce to je sebereflexe, Ivanku, na úvod. To ty máš ráda docela.
2: Směšného
1: věříš mu to?
2: To
1: věříš
2: je to
1: mu to?
2: Pěkný.
3: Já jsem tady taky v Kutlochu, šel jsem dolů, abych nikoho nerušil a jsem tady mezi popelnicema.
1: Mezi popelnicema, hele, v Panský sedí, ale mezi popelnicema.
2: On sedí mezi popelnicema. Prosím tě, Vojtěchu, Kočárníku, Aleš tady píše, Vojtěch, programér Karlovarského filmového festivalu. A já se ptám, co to znamená ten programér?
1: Vysvětlit
2: pro ty neznalé, spíše se to s dvěma m, takže ty jsi programmer. Programmer. No a co to znamená programmer?
3: IT na festivalu.
1: ITčko děláš.
3: Že dělám IT, že programu počítače, není to pravda. Programmer znamená vlastně jako dramaturg, takže člověk, který se stará o selekci.
1: Jezdíš po festivalech, vybírá.
2: A proč se to teda nepojmenuje nějak normálně?
1: Český ekvivalent programmer.
2: To není teda třeba dramaturg teda.
1: Prostý,
3: nevím, ale v té angličtině to zní trošku divně, některý lidi si stěžují, prostě mají programery.
1: Rozumím. Hele, Vojto, něco, co s tím hodně souvisí, máš rád vítr?
3: Vítr, miluji
2: jak vítr.
1: On má rád vítr, to je z mála lidí.
3: Ve filmech, ale hlavně.
1: Ve filmech, já ho pozor, já ho miluji ve filmech a nesnáším v životě. A ty
2: já
1: teda vevobojím, jo?
3: Já asi vevobojím.
1: Vevobojím, to je jako
2: můj
1: Ivanka.
2: Člověk, já miluju vítr.
1: Vojto, kdy jsi narozený vlastně, kdy jsi narodil?
3: Narozený. V listopadu.
2: Narozený
1: máš
2: v listopadu.
1: Máš na
2: to nějaký názor? A listopadu?
1: No.
3: 30. posledního listopadu.
2: 30. listopadu, tak to seš teda slunečním znamením Střelec.
1: No je to velký Střelec, ale.
2: Střelec,
1: ale zároveň takový subtilní.
2: Víš, ale to potom, to je, Aleši, to sluneční znamení to nic nevypovídá.
1: Vlastně se znamená, tak jdeme
2: dál radši. Kde má lunu ten kluk, prostě.
1: Kde máš lunu dneska?
2: Tenuši,
1: no. No, ale co je tvůj oblíbený zvuk a proč taky?
3: Oblíbený zvuk. Já v poslední době mám rád zvuky, člověče, asi auta.
1: Auto, jo.
3: Nějak to značně uklidňuje auto, který jede po normální silnici, když nic nevrže, když jenom slyšíš takový, prostě jenom ten motor, jak hezky přede.
1: A takový vrnění teda, ale ne burácení, asi předpokládám takový subtilnější poloha nějaká.
3: Přesně.
2: Takže to není elektromobil, jo? Je to auto se spalovacím motorem.
1: To neuznává
2: Vojta
1: vůbec,
3: neuznává. Ne, rozhodně, jenom spalovací.
1: Musí se to spalovat.
2: Spalovat.
1: Japonský film Spalovna byl takový, neviděl jsem, nevadí.
2: A kdy jsi naposledy něco spaloval?
3: Když jsem naposledy něco spaloval?
1: Listí třeba.
3: Před měsícem jsem spáhal nějaký busty.
1: Busty. Někde dlouho. Do černa, to miluju, ty karcinogeny, ty jsou nejlepší.
2: To je na krásu, se vždycky říkalo. No, černý
1: a
2: Vojta
1: je, to je pohledný kluk.
2: Jo.
1: Kolik jsi sežral černých bustů za život? Dost, viď?
3: To není docela dost, my jsme s mým tátou jsme na tom vždycky měli tak jako bazírovali.
1: Kratší život, ale budeš hezký.
2: Vidíš? Táta věděl,
3: ne,
2: jak se proutek.
3: Věděl, že prostě černý busty, to je naše.
2: Takže ty v tom pokračuješ dál, teda neseš tátu v prapor dál a pálíš teda busty. Jo?
3: Busty,
1: kde co nějaká ta oblíbená úprava vajec, prosím tě, tvoje?
3: Já vždycky volský oko, vždycky. V poslední době si myslím, že jsem se docela v tom dokonalil, hezky umím jako kroužit pánví.
1: Sám si udělá tak krouží pánví. Ivanko, ty a kroužení pánví, to si ani nevím představit. Měla jsi v ruce pánev někdy?
2: No, tak měla párkrát na vajíčka, no, ale že bys s ní nějak kroužila, to teda opravdu ne. Jaký je tvůj názor?
3: Mindrák z míchaných vajíček v hotelu. Ještě
2: mindrák, jo. Jako, že jsi měl s ním nějakou špatnou zkušenost, jo?
3: Skořápky, vždycky tam jsou skořápky.
2: A skořápka je zdravá, to je
1: zdravý. A pozor, na slepý střevo špatný, potom slepý střevo.
2: Jo, potom
1: slepý střevo. Rovnou do střeva to jede.
2: Prosím tě, ale ty seš taky střevo. Tak dobře, jaký je tvůj názor na kompoty?
3: Kompoty, nikdy jsem neměl rád kompoty.
1: Nikdy neměl.
2: Nikdy, jo.
1: Bohužel.
2: A proč?
3: Měli vždycky ve škole takový to jako jídlo navíc, potom co už si dáš to maso, co si dáš nějaký dezert, tak ještě těčkou kompot a mě to přišlo taky nepatřičný vždycky už.
2: Jakože kompot je nepatřičný teda.
1: To se nezatáváme do titulku.
3: Špatný servírování možná. No.
1: Hele, a bojíš se tmy?
3: Tmy se někdy bojím.
1: Jo, někdy.
2: A třeba kdy?
3: Hele, bojím se teďka doma, bydlíme v Dejvicích, po nějaký paní, která už nežije, byly tam divný zvuky a v té tmě člověk občas trošku má nahnáno.
2: A ta paní umřela v tom bytě, kde teď bydlíte?
3: To já nevím, to se nevím. Ale byli jsme tam druhý rok, nic se nedělo, v poslední době se trošku zvyšují nějaký incidenty v noci, nějaký divný zvuky. A
1: pozor, možná s Vojtou mluvíme dneska naposled, Ivanko, užij si to.
2: Zvuky teda divný, ale ducha si zatím tam neviděl.
3: Ducha zatím ne. Nic zatím.
1: Ale teď má rozjetou tu imaginaci po varech, to přijde ještě.
2: Vykuř to šalvějí.
1: Tvrdý vykuřování. Prabába kázala zakuřovat zase. Hele, co si chceš koupit a zatím to jako odkládáš, nebo na to nemáš teďka peníze úplně?
3: Člověče, teďka jsem přemýšlel, že si koupím boty, červený boty.
1: To je strašně častý
2: červený
1: ty boty.
2: Červený boty,
1: jo. To je trošku red flag pro Ivanku, jako musím říct, že červený boty jsou zvláštní volba. To musíš trošku rozebrat. Červená jako nějaká tvoje oblíbená barva, nebo rád to nosíš?
3: No, rád to nosím, zároveň teďka jsem si koupil takový hezký kalhoty, nosím černou a myslím si, že potřebuji nějaký hezký detail k tomu. Říkal jsem si, že červený boty.
2: Aha, takže prostě černý kaťata a červený
1: dneska,
2: boty.
1: Ivanko, ale boty by si asi nevzal.
3: No já jsem neměl červený boty, chci to
1: říct. Možná to poprvé. Začíná krize středního věku, Ivanko.
2: Jako mě tam někdy přišel problematický jistý typ tenisek, ale to byly tenisky typu plátěnky, taková jedna značka. A ty, když někdo měl červené, tak to jsem vnímala jako, ale že
1: za 10 let voláme Vojtovi a to už bude červená motorka. Nevadí.
2: Prostě to mi nevadí, to mi přijde fajn. Hele, která barva bonbonů? Bonbonku?
1: Jak to vyslovuješ, Ivanko?
2: Já to vyslovuji bonbon.
1: A pozor, Vojta je velký frankofil, takže on to scenil.
2: Tak ano, ano. Jakou barvičku, nezávisle na značce, je tvoje nejoblíbenější?
3: Člověče, asi oranžová.
2: Oranžová. Když
1: a
2: třeba máš
1: chuť, tam
2: gumový medvídky, tak normálně žlutá, oranžová, to necháváš až nakonec.
1: Citrusy, já tam cítím mírně citrusy.
2: To je pomeranč, že jo?
1: Žlutá, červená nic, ale oranžová ano. Jo. Lidi z toho budou mít hodně.
3: Připomínali prostě nějakou zeleninu, která mi k těm bonbonkům úplně nesedla, nějaký špenát třeba, to jsem nechtěl.
1: To je ohavný. Prosím tě, bereš si s sebou mobil takhle na WC? A proč ano, proč ne?
3: Na WC si vždycky beru telefon.
1: Jo, a výborně. Ale a takhle posedíš i delší dobu, je to?
3: Posedím. No.
2: A co tam děláš?
1: A co děláš?
3: No, tak se podívám na zprávy, samozřejmě vždycky nějaký moment mi někdo zavolá, máme se Sandrou takový zvyk, přítelkyní.
1: Hele, a bereš to? Bereš to na záchodě? Jsou lidi, co nezvednou, když jsou jako na záchodě. Prkínko, třeba ano, ale telefon nikoliv. Zvedáš to? Ten divný zvuk? Lidi to poznají, kde seš.
3: Jenom nejbližší rodině to zvednu.
1: Nejbližší rodině, rozumím.
2: A zvedneš jim to, i když si třeba uprostřed...
1: To se nedá, Ivanko, podle mě. Záludný dotaz tohoto. Vojta už pokládá.
2: No tak když pokládáš, tak zvedáš.
1: Vlastně, a co máš na tapetě zvedám, mobilu?
3: Pokládám.
1: To budou děti, viď, zase na tapetě mobilu.
3: Na tapetě mobil nemám, člověče, děti. Já jsem to vždycky přišel taky sentimentální, ano. Jsem se toho bál. Já tam mám nějaký fotku ze srbského experimentálního filmu, který jsme hráli ve Varech.
1: Pozor. A to Ivanka trošičku jako Srbsko je její oblíbená země.
2: To jo, to je moje oblíbená země.
1: To začula teďka.
2: Jako celý ten Balkán je za mě fajn.
1: Brr.
2: No, to mám
1: já
2: ráda.
1: Se bojím.
2: Třeba takový ty, znáš Aleši, ne. To, ty neznáš, znáš no. Něco, čemu se říká vzpomeníky?
1: Vůbec.
2: Takový ty památníky ne. Různým jako partizánským bitvám.
1: To je hezký, takový lehce brutalistní, takový stavby. Ano.
2: Betonový stavby, nádherný. Jo.
1: Ale já jsem měl ve Slovensku, jsem měl špagety s kozicami.
2: Jsi měl, to je zase vtip level první třída, takže ty jsi měl kde ve Slovensku?
1: Na Slovensku, no.
2: Špagety s kozicami.
1: Jo, strašně jsem se smál.
2: A co to jsou ty kozice?
1: Já jsem to nemohl ani vyslovit, ale ty byly mušle nějaký, něco takový mořský plody.
2: Takže ty jsi tam prostě jako padesátník pomal přišel.
1: Prostě tak, záchvat na 5 minut.
2: Jak jsi to objednal teda?
1: Ukázal si prstem? Snažil jsem se to říct a vyprskl jsem smíchat, takhle to šlo třeba 5 minut.
2: Ale to je hezký teda, špagety s kozicemi. Dobře, měl jsi někdy špagety s kozicemi, Vojto, neměl, viď?
3: Neměl, nikdy jsem neměl.
1: Ale budeš mít
2: škoda. Co je tvoje oblíbené téma pro small talk, nebo pro takový ten rozhovor s někým, koho moc neznáš, nemáte si co říct?
1: A asi nemáš moc rád small talk, víte, jak typuju.
3: No, moc nemám rád small talk, ale člověče, v poslední době jsem se začal s lidmi bavit, hodně to jsou lidi, kteří přijíždí zdaleka, tak se bavíme o cestování, letadlech, hodně se bavím o letadlech teďka.
1: Letadle, takže auta, letadla.
2: A co třeba o těch letadlech se tak s nima bavíš?
1: Ta mentální jako? Uhlíková stopa toho, Vojty, obrovská.
3: Řešíme, no, že řešíme šířku, délku, personál, všechno.
2: Jo, ty se jich zeptáš, jak širokým letadlem letěli, jo? Hmm?
1: První třída.
3: To je většinou druhá otázka, kterou pokládám.
2: Jakou třídou letěli teda, jo?
3: Ano,
2: a potom,
3: ano.
2: Jestli tam,
1: luxusu.
2: A jestli tam byl personál v pohodě, jo? Nebo máš nějaké specifičtější otázky?
3: Je to tak, hele, já když jsem letěl nedávno do Srbska před 2 lety, tak jsem začal
1: na ruku.
3: Na takovou tu aplikaci, jak lítají ty letadla po celém světě. A začal jsem si trošku ujíždět na tom, jak odkud kam letadla lítají a pak jsem se o tom začal bavit s lidma.
1: Výborný. Další kariéra, si myslím, až přesně bavit ten film. Hele, když jsi naposledy něco ztratil a co to bylo?
3: Ztratil jsem sluchátka svoje nedávno.
1: A to byly prostě drátová, bezdrátová?
3: Bezdrátový AirPody byly mi ukradeny v Havelský Koruně.
1: Tak to se reklamace, adresná veřejnoprávní reklamace. Ivanka.
2: A ty si teda myslíš, že ti byly ukradeny v restauračním zařízení a třeba si tam je jenom zapomněl.
1: To vystřihneme asi.
3: Já jsem je tam vypustil a někdo si je vzal a pak jsem toho člověka sledoval po celý Praze. Nestihl jsem ho a dneska se furt dívám, jak jsou. A víte, kde jsou? Jsou v Košicích.
1: V Košicích.
2: A to je zase hezký, že takhle víš o nich.
1: Do tohle mezinárodně, přejím to. Přejím to.
2: Mně to přijde hezký, to mi je sympatický.
1: Tam jsem nikdy nebyl.
3: Poukat do Košic, vím, jak je to barák, ale asi tam nepojedu.
1: Ne.
2: No ale mohl bys, kdybys chtěl.
1: Ještě Luník.
2: Všechno jde, když se chce, Vojto. Jestli ty nejsi línej.
3: Širokouhlým letadlem.
2: A myslíš si o sobě, že jsi línej někdy?
3: Myslím si, že jsem hodně línej.
1: Jo.
2: Tak jo.
3: Zlenivěl poslední dobou.
1: Rozval, trošku se rozvalíš se trošičku.
2: Jsi zlenivěl. Jak se to projevuje, to zlenivění?
3: Já jako hodně času trávím na gauči, na kterým i spím, který je rozkládací. Je těžký mě z toho gauče dostat.
1: Ale pozor, Ivanko, ty to nevíš, ale Vojtěch bude brzy po druhé otcem a já si myslím, že ta lenost, že to bude trošku do pozadí. Mám takový tušení. Zastoupí spánkový deficit, tvrdý.
3: Ano, bude muset.
2: Ale to můžeš i tak třeba ležet k tomu na gauči se spánkovým deficitem.
1: Ale Vojto, prosím tě, kterýmu sportu nerozumíš, jestli je nějaký takovej?
3: Kterýmu sportu nerozumím?
1: Nebo tě, tak jako, nebo tě aspoň nebaví?
3: Člověče, já jsem se nikdy nedíval na takový ty jachty.
1: No, to je hodně divný. To je plachtění, prapodivný plachtění.
3: Plachtění,
1: to, že je olympijský sport, jsem nepochopil nikdy, to je pravda.
2: A na lodi jsi si někdy byl?
1: Jo, na lodi je furt.
3: Ne, na lodi člověče nikdy. Ne? Nikdy na nějaký velký.
1: Letadla, auta zatím.
2: Takže ty si letadla, auta, kdyby to byla loď se spalovacím motorem, tak bys na ní chtěl?
3: To určitě.
1: Cruising pořádnej.
2: Jo, a spíš by se ti líbila loď taková malá, střední nebo velká?
3: Střední asi taková.
1: Střední motorovka, rozumím.
3: Tam, jak se natáčelo 5 švestek, to byla docela dobrá loď.
1: Jo, takhle.
2: Střední loď, 5 švestek, dobře.
1: Hele, a nějaký
3: slovo. Bez těch švestek teda.
1: Ještě nám řekni nějaký slovo, který slyšíš v konverzaci a je pro tebe úplně jako otřesný, že se jako oklepeš bez mála.
3: To je těžká otázka.
1: Jsi na čas, no máme, pohoda.
3: Člověče, možná ti to otočím. Teďka jsem říkal já slovo, který já jsem považoval za, jako řekněme, v pořádku a všichni okolo mě se orosili, jak jsem si mohl dovolit to říct a to slovo je crazinka.
1: Crazinka, a to se všichni jako osypali z tebe teda, jo?
3: Nějak jako jsem v nějaký svý úzký partě, to nebyl problém, pak crazinka. Jsem to někde veřejně.
1: Možná
3: nebo
1: taky nepatřičný. Je jako crazina, ano, tak jak je tam to k navíc, tak jsem taky trošku z takový rozpočitý, Ivanko.
2: Ale zase já mám ráda ty zdrobnělinky. Já si na ně takzvaně potrpím.
1: A Ivanka je krizná
2: trošku. Jako zdrobnělinky lidi obecně rozhazujou a to já mám ráda.
1: A ty umíš vyslovit tak jako hezky.
2: Rozhazová.
3: Vždycky jsem byl alergický na pořekadlo, když se říká, že je něco zalitý sluncem.
1: Jo,
3: nenávidím to. Nemám pro to žádný
1: rad. Podívej se dneska. Jo, rozumím, hezky.
2: Zalitý slunce.
1: Je to intelektuál. Ty jsou ještě něco, prosím tě.
2: Ale to slunce není úplně tekutý, viď?
1: Ty pejsci,
2: no, jestli si čuchal si někdy psovi k packám?
3: To jo, my jsme vždycky měli doma psa. Vždycky jsme čuchali.
1: No a přední, zadní, jak ti to vonilo? No smrdilo, nevím.
2: Vonělo.
3: Ale mně přišlo, že přední jsou vždycky o něco lepší než ty zadní.
2: To je pravda, to souhlasím. To přední jsou takový
3: výraznější. To asi jako kopeš možná.
1: Odráží, kope.
2: Ty přední byly takový výraznější, dejme tomu.
1: Hele, a co nějaký tvůj oblíbený smrad? Něco, co jako cítíš, co je pro tebe nejhorší smrad? No, oblíbený tím pádem ne asi.
2: Tak chceš vědět, Aleši, nejhorší nebo oblíbený?
1: Tak nejhorší.
2: No tak, si vyber. Tak chceš vědět, Aleši, nejhorší nebo oblíbený?
1: Tak nejhorší.
2: No tak, si vyber.
3: Nemám rád, nemám

0: kapsiček jako ve tvářích, to my jsme dělali s masem často, když byla játra ve škole, ano. Tak ty jsme museli dojídat a ty mi třeba extrémně nechutnali, tak jsme dělali, že jsi to takhle nacpal do kapsiček ve tvářích, jako křeček, takže jsi měl to masíčko spapaný, paní učitelka byla spokojená, že masíčko je spapané, ty jsi rychle vrátil tác, šel si na záchod a tam si jakoby vyhrabal z těch kapsiček v tváři.
1: Ty traumata, taky jaký strategie se musel vymýšlet, aby jsme vůbec přežili dětství.
2: Nikdy jsem nedělal, ale dával jsem doma, jsem do šuplíku strkal rohlík s paštikou.
1: Jo,
0: já miluju.
2: Mýho rodiče mi ho mazali vždycky, mysleli to se mnou samozřejmě dobře, abych se najedl.
1: Ale dáme si v Rakousku, asi tě najdu.
0: A ten tam potom schnil, ale...
1: Dáme si rohlík s paštikou a s česnekem, to je nejlepší věc. A teď ještě jedno če, prosím tě. Hele, vyslovuješ kombuchu s ch nebo s č?
2: Sch, určitě sch.
1: Díky bohu, jako to čo, to pozerský, to nemáme rádi.
0: Naše generace.
1: Kombuč, zkus si říct kombuča, to je odporný.
0: A kdybys to ještě zdrobnil, že by si řekl kombučka.
1: No tak to už opravdu, to je krejzinka teda.
0: Kombuchka.
1: To radši ne. Jdeme na anketky, prosím tě.
0: Jdeme na ankety, takže Vojto, programere, je podle tebe lepší být takový one hit wonder, kometa, anebo celoživotně průměrný, byť třeba spokojený?
1: Programer, dramaturg.
2: Myslím si, že...
0: Člověk.
2: To první, řeknu to první.
1: Jo, to by si chtěl zazářit, Vojto, ještě. To nevím, jestli přijde, ale neblázni. Máš, myslíš, našlápnu tom, tak hele, přejem ti to teda, jo. Ale pak, aby ses pak jako nebrodil tím popelem toho jednoho úspěchu už zbytek života jenom, jo.
2: Uvidíme, já si myslím, že ho můžeš zúžitkovat velmi rychle.
1: Ještě zazářit.
0: Jo, takže ty bys si chtěl nějak ještě zazářit.
1: Je v něm ta ambice, je skromnej, ale je to v něm, hele.
0: Tak ti to přejeme, aby si ještě zazářil, Vojto.
1: Hele, cibule nebo česnek, jedno z toho musíš jako vyloučit do konce života.
2: Vyloučím cibuli, česnek se nenechám říct.
1: Správně.
2: To nejde.
1: Máme
2: nejde.
1: Tam, je tam něco spolu, je to dobrý člověk.
2: Česnečka, spousta věcí z asijské kuchyně, Itálie, česnek.
1: A bramboráky.
0: Česneček, i v Srbsku se česneček.
1: 4 denně jsem žral, Vare, 4 denně.
0: Hele, listnatý nebo jehličnatý strom?
1: No, čím máš čistách?
2: Radši mám listnatý stromy.
0: A proč?
2: Jehličnatý tak jako zvláště píchají, občas máme taky na zahradě nějaký stromy, teď bordel z toho padá, mě se to pak zasekne do nohy. Máme takový ještě nedořešený vztah, má jehličnanama.
1: Hele, a ráno nebo večer preferuješ?
2: Jsem spíš jako večerní člověk, jakože ty večery, ale poslední dobou se to trošičku přeorientovává.
1: Brzo se přeorientuješ.
2: Mám rád ty rána, kdy já jsem si nedávno koupil kolo, takže jezdím na kole, když se dostanu z toho gauče jednou.
1: Festival dopravních prostředků s tím Vojtou, prostě čekám, co ještě přijde. Prostě.
0: Kolo se spalovacím motorem.
1: Samozřejmě tom, co miluje nejvíc.
0: No, hele, máš radši písmena nebo číslice?
2: Číslice. Hrát fotbal, číslice.
0: A která číslice?
2: Nejoblíbenější číslo 8 vždycky.
1: 8. Ivanko, máš tomu nějakou...
0: A proč 8?
1: Co to o něm říká?
2: Hele, nevím. Bylo to o tom, že jsem jednou byl na fotbale, když mi bylo asi 10, náhodou tam byla 8, dal jsem 2 góly.
0: Jo, tak takže máš na to...
1: Šťastná dobrá zkušenost. Nejač penát.
0: Hele, pěkná osmička.
1: Koprovka nebo Znojemská? Jestli víš, co je Znojemská teda samozřejmě.
2: Vím, co je Znojemská.
1: Tak co z toho preferuješ?
2: To se, jako Znojemský jsem nikdy neholdoval, měl jsem ji nedávno a tak ti řeknu Znojemská.
1: No výborně, ale díky bohu. Hele, se ještě naučí, ještě se naučí žít, ano. To je Vojta schopný změnit názor ještě. Já už změním názor nikdy na nic.
2: Jenom blbec se mění názory, že jo.
1: No, co se dá dělat? Dobrovolně blbnu.
0: Zamysli se. Hele, rakev nebo urna?
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží.
1: Odpad trošku, do popelnice.
0: Upad.
1: Nebo popelnice samozřejmě, taky dobrý.
2: Hele, urna, urnička.
1: Urnička taková jemná.
2: A kam, malá, malá jemná.
1: A jako rozprášit, nebo měli by si tě děti třeba někam dát potom na vitrínu?
2: Rozprášit na Šumavě Roklanského potoka.
0: Jo. U jakýho Roklanský?
2: Roklanský potok, to je
1: jedno. Neznám, člověče, zajedu se podívat.
0: To vidíš na výlet, no. Takže tip na výlet od Vojty, Roklanský potok.
1: A pak rovnou se nechal vysypat. Výborně. No, hele, závěrš, už se to blíží závěr, mají dneska po evaluaci, prosím tě, Vojta je nastřelený, nabitej. Závěrečná existenciální otázka.
0: Houska nebo rohlík?
1: A proč?
2: Rohlík. Dá se hezky nakrojit, mám pocit, že tam do toho vždycky narvu tak jako víc a můžu si s ním dělat víc věcí.
1: Víc věcí.
2: Víš, jakože můžeš to tak jako různě napůlit, nebo z něj můžeš udělat víc takových kostiček,
0: plátku.
1: Jo. Takže prostě fragmentarizace rohlíku.
0: Rohlíkové plátky. To by mohla být, Vojto, to je nějaká básnická sbírka. Určitě. A ta by se jmenovala Rohlíkové plátky.
1: Vojtěch Kočárník.
0: Vojtěch Kočárník, Rohlíkové plátky. A ti možná prorazíš. To bude,
1: a já jsem, Ivanko,
0: to budeš ta kometa.
1: Ještě tam zůstaň, Vojto. Já jsem měl ve Varech, prosím tě, jsem měl pivní slámu. Znáš to? To je topinka na krajina.
2: Já jsem to neznal, já jsem to viděl.
0: Jo,
1: na hranolky. To jsou vlastně pivní hranolky.
0: Taková blbost.
1: No, to skvělý, ale jako to rozhovor.
2: Vojta

0: Jsi nádherný, vidíme se v Rakousku. Díky za tvůj čas.
1: Díky moc, mějte se hezky.
0: Papa, nazdár.
2: Takže
0: tak hodnej, prostě. A je tam ta ambice, Ivanko, ale on se tváří jako, že prostě jako jemný,
2: sláva,
0: ale chce, a ještě chce hrozně
2: prorazit. Pivní sláma.
0: Co bys tak řekla, Ivanko, k té slávě, k těm lidem, který touží ještě zazářit?
2: Já jim to přeju. Jo. Já si myslím, Aleši, že...
0: A jak se srovnat každý... s tím, kdyby to nepřišlo už třeba? Třeba pro mě, to je otázka pro mě.
2: Jak ty se máš srovnat s
0: tím? Už to spíš nepřijde a musím se s tím srovnat. Jo.
2: No, že přeci, ale Aleši, no. Smyslem života není nějaká externí validace, ano. Nebo to, že záříš, takže jako ostatní lidi budou říkat, podívejte se, jak ten Aleš září,
0: no,
2: ten se
0: to
2: ale
0: mám rád
2: má.
0: Právě.
2: Ty máš tak každodenně zářit si sám pro sebe, svítit trochu na ty ostatní lidi kolem tebe, co tě mají rádi, a v tom podle mě jako je ten smysl, ale je těžký jako se s tímhle smířit.
0: Co se nejbolu se dát 5 kg za to sezení dneska ty Ivance. Máš už praxi vlastně?
2: Nemám, Aleši, ale přihlaste se, kdo chcete poradit.
0: Ivanka radí, nejen ve svých rozhovorech, 40, to jsou bomby.
2: Pivní slámy. No ano, pokud chcete skutečně nějaké hluboké vhledy, tak si poslechněte moji podcastovou sérii s názvem Klub 40.
0: Na
2: tak, v podcastových aplikacích všude, protože tam se mluví, Aleši, o čem mimo jiné? O krizi středního věku.
0: Ježiši, yeah. tak já přijdu. Třeba. Kam se hrabe Mikyho klubík? No. Ivančine, prostě
2: klubík.
0: Top. Poslechněte, pán.
2: Klubíku, kde to je?
0: Jsou nervy.

0: Jedna z těch výrazně temnějších domácích věcí v našem playlistu Arleta a song, který to tak trošku už i prozrazuje názvem Private Poison, neboli soukromé vězení. 12:53 úterní on air na Wave, za chvilinku zase veselej z Gorillaz a nebo Masa Masa.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Embermark, jedna rozhodně ryze letní záležitost, pojmenovaná Let Me Love You. Za chvíli budeme pokračovat v R&B lomeno funkovém duchu, takže asi nijak nebudeme ubírat na tom letním feelingu i díky spolupráci Steve'a Lacyho se ZA na jeho nové desce Oh Yeah. Hrajeme si z ní singlovku pojmenovanou Is It Cool. A do 14. třeba taky z domácích jmen Bols Slop nebo třeba Anna Vaverková. A určitě pro vás budu mít i docela velkou porci koncertních typů, jakkoliv máme teprve začátek týdne, a za pár minut taky ukázku z nejnovějšího Hergotu, který jste v premiéře mohli slyšet uplynulou neděli.

0: Po mnoha letech navrátivší se takzvaně bratři v rapovém triku Clips, tohle byla ukázka z jejich loňské desky, věc pojmenovaná Ace Trumpets. Na Radio Wave teď budeme pokračovat před další muzikou v podání Dijon nebo Bols Sloba, taky ukázkou a pozvánkou na poslech nejnovějšího Hergotu, toho, který jste v premiéře mohli slyšet ve vysílání Radio Wave teď v neděli a který byl tak trošku o cestování a zároveň i o umění, protože hostem byl Tadeáš Pochman. V jehož výtvarné tvorbě se promítá celá řada náboženských motivů, aniž by to ale zároveň jakkoliv zavánělo nějakou agitací, řekněme. Jak si Tadeáš Pochman svoje témata vybírá a o čem mu přijde zásadní mluvit, o tom všem je aktuální Hergot. Samozřejmě ho najdete celý k poslechu na našem webu i v podcastových aplikacích. Teď následuje krátká ukázka.
1: V textu taky zmiňuješ jednu věc, že při tvorbě je pro tebe naprosto zásadní podpora přátel a těch, kteří ti pomohli dotáhnout věci do konce, že bez nich by to nešlo. Řeklo by se, že když člověk tvoří, tak je většinou toho sám. Není tam sám ve smyslu, že by neměl zkušenosti a vzpomínky, takže ty mu společnost nějak dělají. Taky ta momentální inspirace něco dělá. Ale ty si vyloženě na konci toho svého textu zmínil lidi, konkrétní přátelské vazby. Jak to v tom funguje, když přesto v tom momentu, když něco děláš, tak tam asi u tebe většinou nikdo není jiný, nebo je?
2: Ne, to jsem sám, myslím vždycky, skoro vždycky, anebo mi se někdo pomáhá, protože to je třeba moc těžký, nebo je to něco, co neumím. Ale to jsou asi takový dva hlavní problémy, se kterými potřebuji pomoct, když je něco tak těžký, že to nejde udělat, anebo když to neumím.
1: Těžký ve smyslu, že třeba manipuluješ jako s těžkýma materiálama, jako hmotně těžkýma třeba.
2: Jo,
1: že na to nemůžeš sám to zvednout, nemůžeš to sám utáhnout.
2: Nebo se něco stěhuje, nebo to nemám peníze.
1: No ale teď mě zaujalo to, co jsi říkal, a když to neumím třeba, což je jako pro mě překvapující. Ty jako umělec se pouštíš i do něčeho, co třeba víš, že neumíš? Přijde jako součást celý té věci, že se jako vypouštíš do něčeho, o čem zas až tolik nevíš?
2: Jo, spoustu z těch věcí, kde jsem dělal poprvé.
1: To mně přijde skvělý.
2: No, nebo, protože no, jako po dlouhý době
1: zvenku
2: třeba
1: máme takový dojem, že umělec většinou ví, co dělá. Že se pohybuje ve svém oboru právě proto, že si tohle vybral a tu techniku jakoby zvládá. Ale ten přístup, že schválně jdeš do něčeho, kde víš, že na to nestačíš, tak je to jenom tvůj způsob, a nebo je to taky něco, co podporuje i ten ateliér, ve kterém jsi byl? Jo, jděte do toho, o čem třeba ještě tolik ani nevíte? Nebo zahrnu svých možností?
2: Tak když jsem poprvé ukázal fotku té sochy, což je taková velká, prostě docela velká vlastně, že to člověk neunese sám, tak kluci, jako šéfové z ateliéru mýho, Julius s Milanem, tak říkali, to je super, že děláš něco, co jsi ještě v životě nedělal. A vlastně to vypadlo super, oni jsou provázaný ty věci, že když člověk umí, jakoby, když má dost skillu v tomhle, tak ono se to jakoby ukáže třeba někde jinde, že to je jakoby podobně, jak třeba u lidí, co mě psát, tak to taky to zvládnou všude.
3: Já navážu na to, na co se zeptal Petr, ale pak nakonec si vlastně ještě neodpověděl, teda co tam dělají ty přátelé. A protože jsme v Hrgotu, tak se zeptám, jestli při tvorbě je tam Bůh s tebou.
2: No určitě jo.
3: A jak to poznáš?
2: Já mám takový prostě teplíčko vevnitř.
3: A ta inspirace přichází jenom od tebe, nebo je tam i on?
2: No to bych musel se víc zamyslet, abych neřekl nějakou ptákovinu v tuhle chvíli, ale myslím si, že je tam hlavně ode mě.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: No, na to, že máme teprve úterý, tak minimálně v Praze je dneska docela solidní výběr z možností, kam zajít na koncert. Pojďme se podívat, kde se dneska děje něco zajímavého zvukově lomeno hlukově. Praha Bike Jesus, tam se můžete těšit na kapelu Starbenders, která přiveze svou charakteristickou směs glam rocku, punku i futuristické estetiky. A kromě nich se představí taky projekt Third World. Začátek v Bike Jesus je v 7 večer. Špunty sebou do Eternie Smíchov, protože tam na vás čeká solidní sypačka v podobě death metalových grindcoreových kapel z Finska, Brazílie i Kolumbie. Těšit se můžete na Goatburner, to jsou Finové, death metal načichlý grindcorem, taky na brazilské Delinquentes, kteří hrají amazonský crossover hardcore, no a do třetice Acme, grindcore z Kolumbie. V Eternii dneska od 6. Brazilský crustpunk a hardcore thrash s domácím supportem naopak můžete dneska zažít v klubovně od 7 večer, brazilští Eskeria a Aua a support z domácí scény Wounded Knee. V Mítku se dneska představí od 8 večer pražský postrokový pražské postrokové seskupení Brána, taky moravský Drone Folk, C. Pentan a do třetice košické Screamo It Look Sinister. Začátek je v 8 večer. A jenom dodám, že je to třetí ze série letních koncertů Meat Factory na dvorku vzadu za Smíchovskou továrnou, takže takzvaně pod Širákem. Snad to dnešní bouřky nepřekazí. V punktu dneska od 7 hodin večer Static Cleaner, Lost Reward a Ashen Fowls, neboli Tarkin Manek, který je šedou eminencí australské undergroundové scény a dneska se představí s trojčlenným projektem, který má dubové základy a zároveň také spoustu folkových a postpunkových odkazů s decentním psychedelickým oparem. No a závěrečný tip míří na Strahovskou 007, kde se představí špinavý black trash metal z vlivy speedu i punku, Lucifuge z Německa a support obstarají praští trasheři Faust.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: Desire a jedna o nulách. Jedničky se nezmiňují v tomhle songu, takže předpokládám, že to nebude žádný matematický for. Každopádně skladba Zero zpomalu doznívá ve 3/4 na 2. Úterní On Air na Waveu pokračuje americkou hudebnicí Fushay a její novinkou pojmenovanou Drive. Věc, která se pohybuje někde mezi shoegazerem a pokojíčkovým popem, no a po novinkové Fushay taky Sara Rikas nebo Bloom s Anou Vaverkovou.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: Jedno SOS volání od Anny Vaverkové a Blumeho. 13 hodin 51 minut na rádiu Wave v úterním on airu, docela ještě Renford Short a budete si moc dát jeden solidní mošpit a potom taky Cold Cold Nights se skladbou We Used To.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátory.

19 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Na Radio Wave máme 6 minut po 14. Doznívá DJ H a Elika ve spolupráci Lucille. Za chvíli novinková pomrkávací Charlie XCX. A teď je taky připomenutí toho, že v rámci letních prázdnin můžete Radio Wave potkat na spoustě venkovních akcí, eventů, událostí a festivalů. Nejblíže tomu jsou Colors, kde se letos, mám ten pocit, poprvé představí Buchty, a to 17. července v aule Gong od 5 hodin odpoledne. Pokud máte rádi naše podcasty, tak rozhodně doporučuju letní podcastovou scénu v pražském Trojském pivovaru, kde si budete moct letos užít naživo Casablanku, Quest a nebo třeba Dáčky, to bude 6. srpna. Samozřejmě velký program připravujeme na letní filmovou školu v Uherském Hradišti, včetně třeba i karaoke, které mělo velký úspěch na oslavách našich narozenin na jaře letošního roku. No a v průběhu srpna třeba pak zajedeme i na festival jako Pop Mese nebo Besera u Big Beatu. A samozřejmě pro vás máme i spoustu dalších možností, kde nás v průběhu července a srpna najdete a potkáte, pokud budete chtít. Když budete sledovat naše sociální sítě, tak vám rozhodně nic neunikne. Takové základní shrnutí najdete i na našich webovkách.

0: Jedna o skromnosti, jak jsme u reperů zvykem, Loudzvan a věc pojmenovaná Já. 14 hodin 17 minut na rádiu Wave pokračujeme ukázkou z nejnovějšího dílu podcastu Hotspot, který se věnuje tomu, kdy vlastně člověk pozná, že dospěl. Sara Chabulka-Sima a Barbora Součková v novém díle přiznávají, že na tuhle otázku pořád odpověď nemají a společně se rozhodli zjistit, proč se tenhle pocit, který zaplavil aktuálně sociální sítě, týká tolika lidí kolem třicítky. A jestli je to jen nějaká, řekněme, generační sebeironie, nebo se opravdu proměňuje samotná představa o dospělosti. Celý díl samozřejmě na Wave.cz a v podcastech. Teď si poslechněte ukázku.
1: Mě hned na úvod tohle tématu zajímá, Sáry, jestli si přijdeš dospělá.
2: No to je super otázka, absolutně vůbec. Jako ta představa, že moje mamka měla v mém věku první dítě, je extrémně děsivá. Já si neumím představit, že bych teď měla někoho učit něco o životě, protože já sama nevím, jak 90% věcí funguje a pořád doufám, že přijde nějaký procitnutí, kdy teda najednou budu ten dospělý člověk, co má všechno pod kontrolou. Akorát, že vůbec, že jo, protože je to mýtus.
1: No, já jako to mám stejně, bych řekla.
2: No, tak pokračuj, co ty, Baru?
1: Mně přijde, že se ve mně tak jako rozpolceně bijou dvě takové jako osobnosti, protože někdy si přijdu svojí prací nucená dělat věci, co jsou extrémně dospělý a mám pocit i hodně zodpovědný, protože mimo Wave je moje práce taky spojená třeba s působením na vysoké škole a tam už jsem se transformovala do role třeba pedagožky, což je vlastně papírově hrozně dospělá role, ve který teda dovedu fungovat. Ale jindy si taky pořád přijdu jako taková furt dost random teenagerka, což už ale vlastně jako dost dlouho nejsem. Hodně věcí neznám, nerozumím jim, často vůbec jakoby nevím, co po mně ten dospělej svět vlastně chce. A hlavně, když třeba každý rok přijde na přetřes téma, jako je daňový přiznání, tak tam většinou někoho, kdo je ten takzvaný adult pro max, jako třeba naše úžasná paní z účetního oddělení, kterou tímto zdravíme, fakt potřebuju, no.
2: Já jsem hodně přemýšlela nad tím, jak často vlastně ty adult pro max ve svém životě vyhledávám, jak často jim volám, myslím třeba svoje rodiče nebo bráchu. A myslím si, že to mám vlastně hodně specifický kvůli tomu, že mám rodiče přes půlku republiky, takže nemám takový tendence jim volat, když se cokoliv pokazí, protože přece jenom s těma praktickýma věcma mi na dálku asi nepomůžou. A navíc jsem k tomu byla podle mě dost vedená a mám naopak velký problém si říct o pomoc. Vždycky se snažím všechny praktické věci zvládnout sama, i když vím, že mám okolo sebe spoustu skvělých lidí, kteří by mi s tím rádi pomohli. Ale zároveň si myslím, že taky hodně dělá už jenom to samotné vědomí, že ten telefon kdykoliv můžu zvednout, zavolat bráchovi nebo rodičům a oni mi vždycky pomůžou. Myslím si, že to vědomí nějaký záchranný sítě dělá hrozně moc. To přece jenom taky není samozřejmost.
1: Z mý zkušenosti, když to vztáhnu tady na tu nejbližší rodinnou záchrannou síť, tak tam jsem si vědomá toho, že jsem měla velikánský štěstí a mám navíc tu síť hodně blízko u sebe, takže já jako asi jsem trochu víc konzultující, ale taky ne úplně ve všem, protože se jako snažím si možná i sama před sebou dokázat, že ty dospělé věci přece zvládnu, ale občas jsem prostě fakt úplně ztracená, jako třeba v případě těch daní, no.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O půl třetí pár filmových tipů na dnešní, tedy úterní večer. Začneme na jihu Čech. Biograf Kotva v Českých Budějovicích. Tam si dneska můžete zkusit uhasit Žízeň po životě. Promítá se od 8 večer. Z jihu Čech na jih Moravy, Znojmo a kino Svět, v 6 hodin Odvážná Vajána a ve 20.00 horor o liminálních prostorech Backrooms. Letní kino Centrál v Hradci Králové, pokud tomu bude počasí přát, tak dneska ve 21.30 dá se říct ikonický snímek Davida Lynche z roku 90 Zběsilost v srdci. V Praze můžete na Letné zajít do Bio Oko. Dneska ve 20.30 tam budou promítat snímek Richarda Linklatera z roku 2006 s názvem Temný obraz, svého času film, který se, mám ten pocit, ani oficiálně nedostal do českých kin ve chvíli, kdy měl období své premiéry. Takže jednu z možností, jak tenhle snímek vidět v kině, máte třeba dneska večer v Bio Oko na Letné. 20.30 Temný obraz.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Modeláři.
4: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty. Společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
3: na Rádiu Wave.

jsem vás pár minut zpátky zval na to, kde všude můžete Radio Wave potkat během letních prázdnin, tak jsem opomněl samozřejmě i další ročník Riviéry, naší spolupráce s Galerií hlavního města Prahy v prostorách zahrad zámku Troja. I letos jsme si pro vás připravili 3 eventy. První už 28. července, další pak 25. srpna a mezi tím 11. srpna. Opět se můžete těšit vždy na 2 koncerty, besedu a nějakou tu výstavu, která bude souviset s tématy, jež už v tuhle chvíli naleznete na facebookových událostech. Radio Wave a Galerie hlavního města Prahy, 3 edice Riviéry i letos v zahradách zámku Troja. No a tohle to už je výprava do newyorského undergroundového světa rapu, Vicky a jeho novinka Right Away.

Sofia Kurtézis a jedna La Perla ve vysílání Rádia Wave, ale těch perel samozřejmě bude daleko víc i po třetí odpolední, kdy už tady s váma dneska bude Martina Foldinová. Jarda Petřík se tím pádem 10 minut před třetí odpolední loučí. I Love You Honey Bunny, Malbloom a nebo třeba ještě Marina v playlistu do té třetí. No a těšit se na vás budu zase ve čtvrtek. Do té doby se mějte krásně, ať vás někde nechytnou ty bouřky, které dneska budou nejspíš hodně silné, a opatrujte se.

0: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: úterý 14. července. Poslední vteřinky nás dělí od dnešní 15. hodiny odpolední a to jako každé úterý znamená výměnu stráží v našem proskleném studiu. Od mikrofonu už vás po skoro týdnu zdraví Martina Foldinová. Startují tři naše společně strávené hodinky. Tak jdeme na to. Před námi Nia Archives nebo třeba Turnspit. Užijte si je.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Za mě osobně hudba jako dělaná pro noční jízdu autem na dálnici nebo třeba do sluchátek, když se procházíte nočním městem. Turnspit s trackem Have a Heart, teď je velmi čerstvě za námi v playlistu Rádia Wave. Spousta další muziky i dalšího obsahu před námi. Naopak v následujících 3 hodinkách od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Martina Foldinová. Skoro týden jsme se společně neslyšeli, tak pokud jsem vám chyběla, nebojte, už jsem zpátky, ještě dneska ráno jsem vstávala na Šumavě, ale už jsem zase hezky zpátky v našem proskleném studiu. No a co nás čeká a nemine, následující 3 hodinky budou patřit i nějakému tomu redakčnímu obsahu Rádia Wave. Tentokrát, a to už za chviličku, si pustíme ukázku z našeho herního podcastu Quest, pak společně zamíříme pro to trochu kontaktu, protože podcast Pod se tentokrát věnuje tulení a my si právě kousek z této epizody společně pustíme. No a na závěr pak kolem 17:30 nabídnu náš pravidelný magazín Podhoubí, na který se můžete těšit vždy každé úterý. O čem tentokrát, tak to prozradím až později, posléze ve své dnešní vysílací směně. Ale konec mých slov, před námi další muzika. Těšit se můžete třeba na Zaharu, mexicko-filipínského kytaristu, který je aktuálně usazený v Los Angeles. Taky obligátní Bon Iver v playlistu s trackem Heima, trošku z klidní. No ale ještě předtím teď britský rapper s nigerijskými kořeny. Tady je Fimi Guerrero a jeho aktuální letošní novinka, skladba Daty.

0: V úterním odpoledni na Wave zněl hudebník Zahara, teď už ale ukázka z letního speciálu herního podcastu Quest. Tentokrát vám doporučíme spoustu herní hudby, která nám navozuje tu pravou letní náladu. Ať už se chystáte na jízdu ve svém kabrioletu a hledáte, co vám bude řvát z rádia, anebo třeba právě stojíte na nástupišti a hledáte spoj na vaši vysněnou pláž, my vám nacpeme do uší tolik herně hudebních typů pro vlahé letní dny a večery, že si s nimi pořádně naplníte playlist. Celý díl jako vždy k nalezení a poslechu na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Před námi teď ta slibovaná krátká ukázka.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmihovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Lukáši, co je tvým neautomobilovým snem v rámci jako letních soundtracků?
4: No, spíš jsem se právě zamýšlel nad tím, že my jsme tady hodně popsali takové ty soundtracky, která na pláž, k vodě, k nějakému cachtání, k nějakému řízení, odjíždění do západu slunce, nebo jenom prostě kamkoliv nás napadne. Tak já si pak říkám, že jako léto taky pojďme být realističtí, ostatně ta šívená vlna veder, co nedávno udeřila, tak nám připomenulo, jak léto může být velmi jako náročné i pro ty, kdo ho mají rádi, a to já nejsem, takže pro mě to bylo dvojnásob náročné. A říkal jsem si, že vlastně existuje taky takové jako léto, které vlastně v němž rozstávají nějak zábrany, v němž pak přichází třeba ten večer a je čas na nějakou letní neplechu a tak podobně. A k tomuhle mi strašně zase na první dobrou, podobně jako ten Outrun, tak mě vytanuli soundtracky od mého oblíbeného herního vývojáře, který zároveň dělá muziku k těm svým hrám. Dřív ji dělal se svojí, myslím, že byly trio, Archipelago, a teďka už to dělá sám. A je to chlapík, který si říká Cosmo D. A mohli jste od něj hrát třeba The Norwood Suites to byly, nebo Tales from Off-Peak City. Off-Peak byla vlastně jeho taková úplně první věc. A pak já bych hrozně doporučil záležitost Better Out at Club Low, která jednak všechno to jsou super zajímavé hry a hodně jako své rázné. Ale ty beaty, které tam znějí, tak to jsou... Ty by byly odpovědí, kdybych je tady uměl na tu hubu napodobit, tak to klidně udělám, ale dáme to tady do nějakého toho playlistu, ať si to můžete pak poslechnout, ale byly by přesnou odpovědí na to, co ty si Jardo říkal, jako co je ten jiný, ten, co je to alternativní léto. A já si myslím, že když jsem si to teď jako pouštěl před dnešním dílem, tak úplně jsem si představil takovou nějakou alternativní realitu, ve které je stejně příšerné léto, a vy se před ním jdete schovat do nějakého klimatizovaného nákupního centra, ale to centrum není jako, nevím takhle jak na vás, ale na mě už opravdu tahle ta místa působí velmi jako svíravě a trávím jich nejradši co nejméně času, oproti tomu, když mi bylo 10 a myslel jsem, že to nejlepší místo na světě.
1: Quest.
2: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmihovou a Lukášem Grigarem na rádiu.

Radio Wave. Děláme vlny. Yeah.

0: Tolik vzpomínka na časy minulé, co se týče Rohonyho tvorby. U Roháče featuring Tokyo Drift, tedy hudebnice Pavla Bastlova, teď čerstvě za námi v playlistu Rádia Wave. No a já mám teď pro vás jeden tip, co se týče literatury. Pokud vás někdy napadlo, jaké to máte štěstí, že v ruce držíte tištěnou knížku, tak by vás mohla zajímat hrdinka novely Hrbačka, protože ta si o něčem takovém může nechat jen zdát. O tuto japonskou literární senzaci ještě navíc hrajeme tento týden v pravidelné soutěži na webu i rozhlas.cz. Ona, vlastně samotná autorka knihy Sao Ichikawa, se narodila s vrozenou myopatií, používá proto ventilátor i elektrický vozík. Jako spisovatelka vlastně vnáší do samotné literatury autentický hlas lidí s tělesným postižením. No a pokud je to knižní titul, novela, která vás zajímá, chcete se zapojit do soutěže o 5 knih Hrbačka, tak můžete napsat teď do pátku 17. července do 18. hodiny na e-mailovou adresu soutěž.irozhlas@rozhlas.cz. No a samozřejmě stejně jako vždy musíte znát správnou odpověď na soutěžní otázku, a to sice od kdy v České republice funguje služba sexuální asistence. Napovědět vám dokonce může i jedna starší reportáž Radiožurnálu, ale víc už prozrazovat nebudu. Pro podrobnosti se běžte kouknout na server irozhlas.cz do sekce Kultura, tam můžete najít celé podmínky, můžete si k aktuálnímu knižnímu titulu, o který soutěžíme, počíst i trošku víc. No a já se na Vejvu vracím k našemu playlistu už za chviličku Stormzy, takže rapper teď na vlnách Rádia Wave a hned potom taky má velká oblíbenkyně domácí hudebnice Anna Vavěrková.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na Rádiu Wave.
2: My brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish

0: Tolik domácí hudebnice Anna Vaverková, ukázka z její poslední dlouhohrající desky Krása. Tohle byla skladba Ostrov hoří.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a jak už jste teď asi pochopili, před námi je Kulturistán, ve kterém tentokrát nabídnu takovou obsáhlejší pozvánku na vernisáž výstavy, kterou právě dnes můžete navštívit. Tentokrát společně míříme do Plzně, protože můžete už od 16:00 odpolední navštívit vernisáž výstavy Štafeta umění, což je vlastně výstava, která otevírá téma kontinuity, sdílení zkušeností a taky mezigeneračního dialogu. Představuje tvorbu trojice autorů spjatých s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, kteří vlastně v nedávné době absolvovali studium a záhy se sami stali součástí pedagogického prostředí. Takový pomyslný štafetový kolík tak vlastně nejenom převzali, ale zároveň jej sami předávají dál. Například Veronika Bílková propojuje obraz, text a hudbu do takových komplexních autorských celků. Její práce charakterizují i citlivost k atmosféře, rytmu a vyprávění, které se prolínají také do jejich maleb krajin a městských scenérií. Naproti tomu Kateřina Ilnerová vytváří poetické světy někde na pomezí ilustrace a komiksu. Jemná kresba, imaginace a schopnost nacházet výjimečnost v obyčejných věcech patří k charakteristickým znakům její tvorby. No a do třetice pak Tomáš Leba, ten se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje fenoménu světla. Prostřednictvím grafických technik, kresby i malby zkoumá jeho schopnost proměňovat běžné předměty v nositele hlubších významů. Ta expozice je teď součástí jubilejního 20. ročníku Mezinárodní letní školy umění ArtCamp. Vy tu novou vernisáž můžete navštívit na Univerzitní 28 v galerii Inkubátor právě ve zmíněné Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Připomínám, bavíme se o Plzni a dnešní 16:00 odpolední.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Hudebnice Klára Kimmera na vlnách Rádia Wave se skladbou Gut Complex, no a o kom rozhodně vím, že žádný Gut Complex nemá, tak to je jeden z našich moderátorů, a to sice Pavel Sladký. No a pokud to chcete zažít naživo, můžete už dnes od 19. hodiny, protože právě dneska se můžete vypravit na letní podcastovou scénu v Trojském pivovaru, která letos opět nabízí takovou sérii příjemných večerů s vašimi oblíbenými podcasty naživo. Řadí se mezi tyto formáty i některé od nás z Rádia Wave. No a jak už jsem asi nastínila, tak právě dnes v 19 hodin se můžete vypravit na naši Casablanku, tedy na oblíbený cestovatelský podcast Pavla Sladkého. A ten si tentokrát na to živé natáčení do letní podcastové scény pozval herečku Kláru Isovou, se kterou bude mluvit o jejím cestování a taky pěších trailech. Řeč bude o Spojených státech, Indii, přechodu Lanzarote na Kanárských ostrovech i třeba tajemství Stína Del. O vztahu k přírodě a poznávání světa skrze role i cesty, o tom všem bude aktuální Casablanca živě s Klárou Isovou. Připomínám, letní podcastová scéna u Trojského zámku právě dnes v 19 hodin. No a pokud to dnešní živé natáčení z nějakého důvodu nestihnete, tak nebojte, určitě bude záznam.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave

0: videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Velká bojovnice za rovnoprávnost, tohle byla Katarzia se skladbou Vařit, prát, šít a rodit. Výtečná to záležitost na vlnách Rádia Wave z její poslední dlouhohrající desky. Připomínám, že rozhovor právě s Katarzií můžete najít i ve videopodobě na YouTube Rádia Wave. Zpovídala jí má kolegyně Tereza Havlínková a je to naprosto výtečný rozhovor, stejně jako zmíněná deska. 16 hodin a téměř 8 minut k tomu máme úterý 14. července a od mikrofonu vás stále zdraví Martina Foldinová. My jsme se přehoupli přes další vysílací hodinku. No a co nás čeká teď po 16. odpolední? No třeba už za chviličku se budeme společně mazlit, objímat a to jenom velmi na dálku a to s aktuální epizodou našeho podcastu Pod, kde se právě tulení věnujeme. Takže pokud je to pro vás taky třeba podceňované téma, tak posečkejte u vašich přijímačů a třeba se dozvíte nějaké informace, které vám změní pohled nebo dokonce třeba náladu. Do té doby ale v playlistu stejně jako vždy zase další muzika Let's Eat Grandma s trackem Happy New Year už za chviličku. No a teď ještě Sophia Steele s trackem Molly in the Club.

0: Mazlení je podceňované a objímání je vytlačované ze společnosti. To neříkám já, ale to říkají moderátoři našeho podcastu Pod a také haptičtí aktivisté Eliška Soukupová a Kája Vladyka. Epizodu o tulení začaly odbornými fakty o kortizolu a nervu parasympatikus, který se právě objímáním aktivuje. Tím ale ta odborná diskuze v rámci této epizody skončila. Řeč se pak přesunula k očekáváním od tulení u filmu a taky k masážím. Celý díl už teď můžete najít a poslouchat na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových apkách. Před námi je teď ale krátká ukázka.
1: Já se hrozně rád tulím s kamarády. Samozřejmě jako musí tam být nějaký hranice nastavený, protože i s kamarády jako to může třeba přerůst v něco jiného.
0: Kamarád taky rád.
1: Kamarád taky rád, takzvaně. A celkově jako ty hranice jsou důležité, že jo, protože takový to známe, že jo, streamovací platforma a chill, tak to může jako, je tam hrozně důležité si nastavit asi, jestli to pro nás znamená to samé. Jakože když řekneme, dáme dneska streamovací platformu a tulení, tak víš, tak jakože třeba
2: tak
1: jeden
2: to
1: člověk
2: je
1: od toho
2: jako
1: může automaticky očekávat, jakože to znamená anál.
2: Já jsem jeden ten člověk v ten moment. Pokud bys mě pozval, i když takhle, kdybys pozval mě, tak jako nepředpokládám, že to bude anál.
1: Kdybych pozval já tebe.
2: Tam jako si spíš řeknu, že opravdu chceš koukat na filmík a zeptám se tě, jestli si objednáme jídlo a jestli mám vzít nějakou prostě pleťovou masku. Ale kdyby mě pozval někdo, jakoby, koho bych teoreticky mohla sexuálně přitahovat, nebo on mě, tak bych si to asi vyložila, že to je jako ta streamovací platforma a sex.
1: A taky právě, ale právě jako ono to může být hrozně hezký, i když třeba s někým začínáš randit, že jo, tak
2: ten anál, nebo co?
1: Ne, naopak, jako, to mi si dneska nějak nerozumíme, Eliško.
2: Ne, já to miluju.
1: Jakože, i když s někým začínáš randit, tak jako to může být hezký, když tak jako chvíli buduješ to sexuální napětí, že jo.
2: No tak vždy víš, co
1: počkáš na ten anál nebo na jiné jakékoliv sexuální hrátky, třeba na líbačky velký, na orální sex, na to, že se prostě slíknete spolu.
2: Já už
1: tak
2: rozepínám jako košily tady, už je
1: ono jakoby fakt si dát jenom streamovací platformu a tulení, tak to může být moc hezký, že jo?
2: Rozhodně.
1: Už jenom tím, že se tam jako buduje nějaké sexuální napětí.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Doja Cat, taky Rico Nasty, čerstvě za námi v playlistu Rádia Wave. Naopak před námi dnešní pozvánky do kin. České Budějovice a biograf Kotva. Tady se ve 20 hodin večer můžete zajít na životopisné drama Žízeň po životě. Kirk Douglas tady bude jako Vincent van Gogh. České Budějovice, biograf Kotva. Znojmo Kino Svět, 18. hodina a hraná verze oblíbené pohádky Odvážná Vajana ve 20 hodin večer, pak Backrooms, horor plný liminálních prostor. Znojmo Kino Svět. Hradec Králové a letní Kino Central, tady si o 9:30 večer můžete zajít na legendární film z roku 1990, režie David Lynch, název Zběsilost v srdci. No a hrají pro vás Nicolas Cage, Laura Dern nebo Willem Dafoe. Letní Kino Central, Hradec Králové. No a na závěr jedna pozvánka na pražské Biooko. Tady si můžete o 9:30 zajít na temný obraz. Opět míříme trochu víc do historie, do roku 2006. Film, ve kterém hrají například Keanu Reeves, Robert Downey Jr. nebo Woody Harrelson. 2006, temný obraz, 20:30 a pražské Biooko.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
4: Krásná perla Labuan.
3: Bojuje.
5: Prince a princezna jsou v bezpečí.
3: A brání svobodu Malajzie.
6: Ta loď je plná vojáků.
3: Sandokan. První dva díly 23. července na ČT2 a v iVysílání.

Blood Orange, taky ty naše na společné skladbě Tuesday Feeling, což nám k tomu dnešnímu úterku vlastně hezky sedí teď v playlistu Rádia Wave. A já vám teď v playlistu nabídnu skladbu, na kterou se můžete oficiálně tedy těšit až od zítřejšího dne, protože zítřek, jakožto středa, bude další den, kdy vám nabídneme novou várku hudebních novinek, které zamíří k nám do playlistu, ale protože já vím, kde hledat, tak vám jednu z těch hudebních novinek pustím už dneska, protože mám dobrou náladu, ale taky doufám, že budete tancovat. Slibujete? Já doufám, že jo, protože před námi je nikdo jiný než legendární Madonna. Madonna se po vlastně 21 letech vrátila ke světu, který sama kdysi definovala na legendární houseové desce Confessions on a Dance Floor. Je to deska, na které tenkrát spolupracovala s producentem Stuartem Pricem, se kterým teď vlastně dala hlavy dohromady. A opět i na pokračující desce, která vyšla teď se začátkem měsíce, desce Confessions 2, tak vlastně spolupracují opět se Stuartem Pricem, a že je to znát, protože jeho rukopis je na celé té desce rozpoznatelně slyšet. Vlastně velmi výrazným momentem téhle nové desky i track Danceteria, který už od zítřka můžete poslouchat v naší pravidelné rotaci. Zařadíme právě tuhle jednu zastávku na Madonnině nové desce i k nám do playlistu Rádia Wave, a přiznám se, že jsem to byla zrovna já, kdo tuhle skladbu k nám do playlistu vybíral v rámci těch novinek. Já novou desku Madony zbožňuju, miluju, už jsem ji slyšela asi pětkrát, jsem dokola, a že má docela dlouhou stopáž, rozhodně vám doporučuji to udělat taky, možná budete dokonce velmi překvapení. Připomínám, je to houseová deska, vrací se ke své zvukové paletě, kterou můžete znát 20 let zpátky. Pojďme si pustit tu energickou, až vlastně disco-houseovou skladbu. Tady je Madonna a track Danceteria.

0: Hudební trojice Bibione, kdybych teď řekla z Británie, tak byste mi skoro věřili, pokud je nebudete znát. Tohle je formace z Prahy, Maggie, Kristýna a Kristýna, jejich singlovka No Friends, Just Customers, která byla pak součástí jejich třetího EPčka Paprika Triumbretchen. Rozhodně doporučuji k poslechu, výtečná záležitost, pokud je tohle zvuková paleta, která lahodí vašim uším. No a vašim uším bude lahodit i Brandon Benjamin nebo třeba výtečná Remy Wolf ještě předtím, než odbije 17. odpolední. Enjoy.
1: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

tolik hudebnice Girl in the Red, ještě předtím Goodbye Clifford, tak jsme to měli vyváženo, hezký start další hodinky vysílání, co se týče zahraničně českého poměru, co se týče startu 17. odpolední u nás na rádiu Wave. V úterý 14. července ladíte dnešní odpolední on air stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Poslední zhruba půl hodinka společně stráveného času už je před námi, poté už vás čeká náš magazín Podhoubí, tentokrát s Prokopem Pithartem. Společně zavzpomínáme na jednu ze starších epizod našeho Podhoubí, protože to bude rozhovor s Bárou a Honzou Ungrovými z kapely Zrní a dva, kteří žijí se svými dvěma syny na vesnici na Vysočině, takže právě tento rozhovor uslyšíte už kolem půl šesté odpolední. Do té doby ale třeba teď hudebnice Rose Gray, britská zpěvačka, výtečná hudebnice, která se na scéně pohybuje už od svých teenage let, taky Wirtzky a Toyota Vangalis a nebo Angie Mill teď na vlnách Rádia Wave, tak si je vychutnejte.

moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju spír na sobě nohu. Fear, enemy jsou near, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ano, a jak jingle napověděl, před námi je další Kulturistán, tedy kulturní tipy Rádia Wave. No a tentokrát prozradím, kam dnes večer na koncert. Pár pozvánek tady mám, na to, že je úterý, tak docela solidní skóre. Třeba brněnský amfiteátr na Kraví hoře dnes od 19. hodiny nabídne vystoupení Dana Bárty a jeho formace Illustratosphere. Brno, amfiteátr Kraví hora. Pražský Bike Jesus od 19. hlásí Starbenders, kteří přivezou svoji charakteristickou směs glam rocku, punkové energie a futuristické estetiky. Jako support 3D World, takže 19. hodina, hned dvojice vystupujících Praha Bike Jesus. Do pražské Eternie na Smíchově, tady se můžete vypravovat skoro už teď, pomalu můžete začít vycházet z domu, protože start večírku hlášen na 18. hodinu. Goat Burner, pořádně studená porce finského dead metalu, načichla grindcorem dnes večer, nebo třeba taky brazilští Delinquents, kteří hrají amazonský crossover hardcore. Praha, Eternie, Smíchov. A na závěr pražská Meat Factory. Tady se o slovo hlásí ve 20 večer Brána, Sea, Pentain a It Looks Like Sinister. Je to taková kombinace pražského postroku, moravského dronu a folku a taky košického screama. Takže trojice vystupujících, osmá večerní kytarová scéna, pražská Meat Factory.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: úterních 17 hodin, 27 minut k tomu ladíte odpolední on air na vlnách Rádia Wave. No a pokud budete naše vlny ladit i ve 20 hodin večer, tak stejně jako každé úterý i dnes večer uslyšíte novou epizodu našeho Impactu. Impact je podcast na Rádiu Wave, který pro vás už nějakou dobu moderuje kolegyně Adéla Šponerová. No a tentokrát vybrala jako hlavní nosné téma sport a nejen tak obecně sport, ale aktuálně probíhající mistrovství světa ve fotbale. Je to tedy největší fotbalové mistrovství světa v historii, ale také rekordní environmentální zátěž, astronomické ceny vstupenek a tvrdá migrační opatření. To je vlastně tak nějak velký balíček možná nějakých výhod i problematických momentů právě aktuálního mistrovství. No a Adéla nemluví o fotbalovém šampionátu sama, protože si tentokrát pozvala velmi erudovaného člověka na toto téma, a sice novináře a sociologa sportu Vojtěcha Ondráčka. Pro koho je vlastně světový šampionát a jak moc do něj vstupuje politika? Důležité otázky, na které dostanete odpovědi při poslechu nového Impactu, buď to dnes ve 20 hodin večer u nás ve vysílání, nebo potom takzvaně všude, třeba na YouTube i s videopodobou.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: trocha trapovějších poloh R&B. Anet X, Nobody Listen a taky Taomi ze Slovenska na společném tracku Stejný sny. Už trošku starší kousek naší pravidelné rotace. To vše v úterním odpoledni na Radio Wave pár minutek po 17:30 a já už se s vámi pomalu rozloučím, protože před námi je teď ten správný čas na naše podhoubí. Tentokrát s Bárou a Honzou Ungrovými, tedy z kapely Zrní a dva, kteří žijí se svými dvěma syny na vesnici na Vysočině. V podhoubí mluví s kolegou Prokopem Pithartem o tom, jak důležité je pro jejich tvorbu život na vesnici, protože i drobné změny kolem nich jsou zásadní a vidí v nich kouzlo. Před námi jedna ze starších epizod našeho podhoubí. No a já se s vámi loučím, tak mějte krásný zbytek dnešního úterního dne. Já se na vás budu těšit za mikrofonem zase zítra odpoledne od 3:00.
1: Podhoubí. O prostředí, ve kterém žijeme a o lidech, kteří nás inspirují. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
2: Kapela Zrní a kapela 2. Frontmana a frontmanku jsem navštívil na Vysočině, kde žijí pod jednou střechou i s vlaštovkami. Jak skládání jejich hudby ovlivňuje příroda a život na vesnici, je citlivost v období celospolečenských a globálních krizí na překážku nebo naopak. Posloucháte další díl Podhoubí, tentokrát s Bárou a Honzou Ungrovými.
1: Podhoubí na Radio Wave.
3: Honzo, Báro, ukažte mi, kde tady máte vlaštovky.
4: Teďka jsou na cestě, ne, z Afriky, nebo jestli ještě nevyrazili, ale až přiletí, tak budou tady na tom trámu nad tebou. Tak to je náš takový tady kalendář. Vlaštovkovej. To je konec dubna, teď už. Byl to začátek května vždycky, teď už to konec dubna, mám pocit.
3: A co se tady změní, když přilítnou?
5: No, začne to tady strašně švitořit. Jako přilítají tady tím dvorkem a úplně se promění zvuk toho domu. Tak to je takový jako fakt zásadní moment. A my jinak jako vlaštovky pozorujeme vždycky nahoře ve vesnici a tady jsou jakoby o něco pozdějíc. A no, no, je to hodně.
4: Kolem toho domu, že to švitoří pak. A když odletějí, tak to je hrozně zná to ticho, nejenom už. To stichne, nevíš, co s tím.
3: Honzo, já jsem kdysi dávno slyšel rozhovor s tebou, kde říkáš, že jsi už odmala měl neodolatelnou touhu sdílet radost ze světa a ze všeho s ostatníma, což jsem se v tom docela zhlídnul. A mě by zajímalo, jestli si tuhle vlastnost, schopnost uchováváš, jestli se případně nějak mění, třeba i s tím, že máte děti.
4: No, Bára, myslím, že bude lepší na odpověď teda.
5: No, já jsem k tomu chtěla už v průběhu odpovědět, že ta vlastnost rozhodně přetrvává. Možná se i zesiluje.
4: Ne,
5: dobře.
4: To jsi nezažila jako dítě.
5: Ty. Ale přetrvává. A já jsem ale nejdřív nevěděla, jako, že to je vlastně vlastnost, kterou má Honza od malička, až mi to řekli jeho rodiče. A vnímám to na našich synech, že jako to předávání, že přestalo předávání mě, že bych nutně musela běžet ke každý kytce. Nemusím běžet ke každý kytce si čuchnout. A jsou to děti.
4: Ne, já se snažím to tlumit. A já si jsem vědom toho, že to může být pěkně otravný a že to je vlastně směšný. A
5: ne, není to otravný. Není to otravný.
4: Ale může to být otravný.
5: Není.
3: A tak je to takový svěrákovský trochu, jako je, děti.
4: No ta scénka, přesně, to jsem já. Prostě tam vystihuje můj jako přístup. No ale co, já v Oděsí jsem jako prostě musel všechno s každým s někým sdílet. Že třeba jsem se díval na komedie a trpěl jsem, když se někdo nedíval se mnou a neviděl ty forky, co tam jsou. Takže jsem si vzal prostě notes a zapisoval jsem si ty forky, abych to aspoň mohl vyprávět druhý den. Prostě, jako, co tam byla ta forky. No, ale má to hodně s tou přírodou, no, jakože to už jsme všichni viděli krásu přírody.
3: Já bych si chtěl představit situace u vás obou, který způsobí, že vy tu radost třeba z přírody zaznamenáte v textu a ve své hudbě. Co to vlastně je za situace? Protože já se dívám na tu přírodu hodně z takového biologického hlediska, hodně to pojmenovávám.
4: Jo, jako akademicky.
3: A trochu tak jako akademicky, ale amatérsky. Tak bych se chtěl vcítit do vaší role.
5: No, my se o tom dost často bavíme, co to vlastně děláme. A Honza třeba tráví dny doma
6: prostě
5: no ale zjistili jsme, nasávání. Že to je strašně důležitý pozorování a máme teda to štěstí, jakože uvědomujeme si, že máme velký štěstí, že můžeme tímhletím způsobem jako tvořit, že i část toho času je prostě věnovaná pozorování
6: nic
5: a posléze zapisováním nebo zakreslováním jako nálad. A protože prostě tady v přírodě jako žijeme, tak jako jsme s tím úplně propojený, prorostlý a nemáme to jako nějak odděleně. Nemáme oddělenou ani tvorbu od života, takže ani jako pobyt v přírodě od tvorby, prostě to s náma prorůstá a uvědomujeme si hodně dobře, že jsme jako úplnou součástí.
4: Já myslím, že to je hodně tím jako vesnickým životem, že tady je fakt strašně pomalý tempo a že to máme nakoukaný jako všechno, co se kolem nás děje, takže pak i ty jako drobné změny, co se třeba odehrávají v běhu roku v přírodě, tak jako pro nás jsou jako fakt zásadní, no jako že v tom vidím i to kouzlo, víš, což by nám ve městě unikalo, jakože že fakt jako furt na tu věc koukáš stejně, až než si toho prvního detailu, kdy se něco změní a zasáhne tě to. Jako.
5: Jakože my žijeme tady vlastně 10 let takhle pohromadě, jakože jsme fakt intenzivně tady nepřejíždíme nikam do dalšího bytu, do města, nebo tak pro nás jako se výlet do města stává fakt výletem a tam já si strašně často uvědomím, jako, že vlastně obdivuju ty lidi, jako co žijou ve městě, že si to ještě nějak dokážou jako udržet, ten pocit, jako čeho jsou vlastně součástí. Tady je to, jako jak tomu seš blízko. Je to nějak, jako, že se z toho nemůžeš jakoby vyčlenit. To prostě není možný.
4: Jakože by se dalo čekat, že ztratí úplně jako spojení. Prostě, se od...
5: Já doufám, že ne, tak jako ty lidi stejně jako utíkají. Jako tu potřebu mají taky, že jo?
3: Vybavíte si v textu nějaký skladbě vaší situaci, která je teď z tohohle období z jara a může se třeba týkat i těch vlaštovek nebo jiných ptáků?
4: Jo, já mám vyloženě písničku, kde mám o prvním kosím zpěvu. To je pro mě nějaký taky zásadní moment, jako první jarní kosí zpěv. Mm-hmm. Ten moment, když poprvé zasekneš ráno, prostě v ty 4 ráno najednou, tyjo. První jarní kosí zpěv. Ty jako ornitolog jako víš, jako, co ten zpěv znamená, já nevím, co to je, ale vlastně neslyším ten specifický, tu specifickou melodii a úplně mě to, jako, to mě zasahuje. Vlaštovky nevím, jestli někde máme. Já mám plno zvířat někde jako v textech určitě.
3: Báro, poslední album tvojí kapely 2, Piri Piri, trochu o klimatické krizi a o vedru a o apokalypse. Pomohla ti tato deska se nějakým způsobem víc smířit se stavem věcí s vedrem a s klimatickou změnou?
5: To mi asi nepomohla.
4: Jo, jsi s tom nějak vytančila, ne? Jakože...
5: Ale ta deska rozhodně jako... Nebo takhle, já to vezmu trošku víc ze široka, že naše kapela není vyloženě taková jako apelující a nikdy nebyla, jo. Takže naše texty nejsou třeba, nedá se říct, že by jednotlivý texty byly nějakou výpovědí jako dneška, ale spíš v tom celku samozřejmě reflektuje jako to, jaký jsme lidi nastavením a já celkově jako z jakýkoliv krize nebo používám princip jako vytančení se a tu desku jsme takhle pojali, že prostě, že to je, že se toho jako děje fakt hodně, hodně ostrýho, je to až jako tušení apokalypsy, z tý se dá prostě za mě jedině vytancovat. Jo, protože jako nechci, já se nechci prostě zahrabat jako v depresi, nejsem ten typ. Ve chvíli, kdy jsem v depresi, tak nemůžu ani tvořit a ve chvíli, kdy už tvořím, tak už to není takový ponoření se a odevzdání se tomu, co se děje a spíš je to nějaký jako aktivní, ať už, možná je to útěk, pro někoho by to bylo třeba útěk, nebo příroda se sama o sobě bez nás jako obejde, takže ta si z toho asi tolik moc nedělá a vlastně kdo si z toho má co dělat, tak jsme my lidi a já si z toho třeba nechci lehnout, chci si z toho prostě vytančit.

0: všechny ty krize jsou součástí nějakého většího prostě pochodu, který kdo ví, kam vede. Jo, o čemž nechci jako teďka to brát, takže hele, možná je to i dobrý, tak to ne, ale prostě ten tanec je pro mě nějaký něco nad tím vším.
1: Já bych řekl, že proto, aby člověk se mohl vyjádřit způsobem, kterým se vy dva vyjadřujete, který už nějakou dobu sleduju, tak bych si troufal říct, že disponujete nějakou mírou citlivosti a všímavosti ke světu a ke svýmu okolí. Je pro vás těžký být v dnešním světě citlivý, křehký a zranitelný?
2: Já myslím, že takových jako citlivých lidí je určitě strašně moc, že jo? A čím jsou mladší lidi, tak jsou asi dneska ještě citlivější a o to je to pro ně těžší, jako ten svět vnímat s těma všema krizama, které teďka jsou něco tak vyhrocený, že to musí jako být bolestivý pro mnoho lidí. My na Xbaru máme to štěstí, že jsme docela optimisti, asi si myslím, a vždycky se také na hodinku denně si zanadáváme, jsme jako rozohnění, nebo já aspoň. Ale jinak to nějak asi bereme. No. Nevnímám to, jako, že by to pro mě bylo něco těžkého, že jsem citlivej, protože zároveň mi to umožňuje vidět i jako ty právě trvalejší principy. Třeba díky té citlivosti vidím tu přírodu a vnímám tu její sílu a tu její vlastně nekonečnost a to mi zase pomáhá, že jo? Takže asi to neberu to jako nevýhodu.
0: Já za prvý třeba...
2: A to mi zase pomáhá, že jo? Takže asi to neberu to jako nevýhodu.
0: Já za prvý třeba v nějakým jako přívalu informací.

0: že by to bylo pro mě ohrožující nebo zahlcující, tak takže Honza mi dělá výcuc a když mu řeknu, že už mi jako negativní zprávy stačí pro dnešek, tak s tím skončí. Jako my prostě jsme v takové bublině, že jako žijeme mezi lidma, který jsou
1: citliví,
0: jako, jsou citliví a jsou kvůli tomu i zodpovědní v tom, co dělají.
1: Mm-hmm.
0: A v tom si žijeme trošku v ráji, jo? Že máme takovej tady jako trošku malej svět ve světě. A to mi i vždycky dávalo jako smysl i naději jako dělat si fakt ty menší světy, kde to přece jenom můžeš trošku ovlivnit, jak to funguje. Pak jsem určitě taky právě optimista v tom, že každá jako šílenost nebo krize prostě přináší zase ten protikladný chod, kdy si myslím, že zase se věci jako dějou i dobře. Ale je možný, že prostě jsem v tomhle hodně naivní. Ale tak kdybych jako nevěřila tomu, že všechno zlý je i pro něco dobrý, tak by se mi asi fakt fungovalo jako o dost hůř jako na světě, ale to nechci jakoby moc nad tím přemýšlet. Je to tak. Ale asi fakt máme takový mikrosvět, kde věci fungují, jak by se mi líbilo. A snažím se nějak ovlivňovat to nejbližší kolem sebe.
1: Že jsme vlastně takový ty český chalupář, chatičkáři.
0: Trošku nad tím takhle přemýšlím, jestli nejsme
1: občas. Občas si s Barou říkáme, jestli to nejsme ten příklad těch jako Čechů, co se zavřou na tu chatičku a tam mají ten klid a neřeší. Ale myslím, že to není náš případ, protože my chceme kolem sebe, chceme jako rozšířovat nějaký jako, dejme tomu pozitivní energii nebo pozitivní vnímání a chceme šířit kolem sebe, že jo. Jenom to prostě děláme v nějakém jako menším měřítku, protože víme, že na to někde to končí, že ten tvůj vliv prostě, no.
2: Když jsi zmiňovala vaše děti, jaký mají kluci vztah k vaší hudbě?
0: Otázka na tělo.
1: Tam je víc nějakých rovin, který bych teďka jsem honil hlavou. Jedna, co jsme si říkali nedávno s Bárou, že je skvělý, že od malička jsou v tom prostředí, kde něco tvoříme. Teďka jsme třeba viděli nějaký video, se nám připomnělo na mobilu, jak prostě já hraju na kytaru a kluci kolem toho ještě jako sotva chodící už jako tancujou. Tak to jsme si říkali, jak je krásný, že vlastně to v nich nějak bude zakódovaný a že tím pádem k tomu budou mít vždycky pozitivní vztah. Zároveň teďka, když s Bárou máme třeba takový duo hudební, jezdíme a bereme tam děti s sebou, tak ty už ty naše písničky vlastně hrozně nemají rádi. Já vždycky říkám, ne, my tam nechceme, my sami někam musíme. Bude tam backstage?
0: Bude tam Lego?
1: No, takže jako technicky to asi už nemusí. Ale já věřím, že to v nich nějak je, že to je, jako je, že umí hezký vztah k hudbě. Ale my je k tomu zároveň jako nesnažíme se vést a čekáme, ať se nakoukají si ze světa, co chtějí. A
0: já nějak věřím, že díky tomu jako vyrůstají v dobrém prostředí, že právě jako máme spoustu návštěv a všichni naši kámoši jsou taky jako takový kreativní a furt se něco děje, že si myslím, že představuju si, že to jejich dětství je v tomhle dost zábavný, ale berou to jako samozřejmost, jako že to je ta. To je ten základ, takhle jako nemůže být prostě méně zábavný a tím pádem jim to přijde jako takový normální a je možný, že třeba půjdou do úplně jiného oboru.
1: Hmm. Já teďka ještě další rovinu jsem chtěl vlastně říct a to je ten stud, že oni se za nás vlastně stydějí, že jsme třeba na pódiu z toho pohledu jako jejich, oni si říkají, já bych byl na pódiu, styděl bych se, já mě je ta máma s tátou a jako přehání tam ty emoce, že jo, je to hrozně emotivní. No ne, jako přehánějí pro ně, jako že umění, jako, že jo, je to nějaká performance, která je pro ně jako moc. Když s Bárou hrajeme nějaké romantické písničky, tak úplně vidíme, jak pro kluky to je, ještě si dají pusu snad, tyjo. Víš, že pro ně, oni to asi prožívají takhle. Myslím, že třeba se jim to i líbí, ale stydějí se hrozně za nás.
2: Když třeba něco napíšete, tak konzultujete to s nima, chcete slyšet jejich názor.
1: Já jsem teďka začal dělat s básničkama, jakože dávám Nukovi jsem dával přečíst. To vlastně hrozně zaujalo, když tam nějaký zprostý slovo jsem objevil, jak to mě pochválil a jinak jako to nechal bejt. Ale mě dozrní jeden text napsal Kumík mladší, když mu byly 4 roky, tak mi vyprávěl takový text, který jsem si zapsal a pak jsem ho zhudebnil a máme to na desce. Vrať se ke mně rychle.
3: Vrať se ke mně rychle. Buď rychle jako gepard. Buď rychle jako vlci. Buď rychle jako vrtulníky. Buď rychle jako kolo.
1: A on tam vyslovuje, ať jsem rychle jako všechny možný zvířata a dopravní prostředky a vrátím se k němu zase zpátky z koncertu.
4: Podhoubí s Prokopem Pithartem na Radio Wave.
2: Ty, Báro, zpíváš v neexistujícím jazyce. Ovládají tenhle neexistující jazyk vaše děti, kluci?
0: No, oni neovládají ten můj, ale Kumík má rozhodně svůj a myslím, že je dost vymakaný. Jakože v jednu chvíli jsem si říkala, že že tady mám jako nastupující generaci a že možná už to budu muset přestat dělat, jakože

0: A on Kumík měl od dětství, jako si i dělá takový popěvky, tak mu to jako nahráváme na diktafon, když jsme u toho. A takže má k tomu nějak blízko. A tam vždycky používal právě takovou jako vymyšlenou řeč a mně se to hodně líbilo. Ale jako nikdy jsem mu to nevykradla a jedu si svoje trošku jinak.
1: No ale já mám hodně v notýsku napsaných asi 20 planet, 40 planet.
0: No a tak my třeba jako v kapele 2 jsme to začali dělat normálně s tou myšlenkou jako, nebo se vzpomínkou na vlastní dětství.
1: Ty jsi jenom udržela prostě.
0: A my jsme to udrželi, že to jako má smysl i v dospělosti.
2: Co potřebujete pro to, abyste mohli tvořit, skládat, vymýšlet melodie?
0: Já třeba strašně jako ráda tvořím z nějaký, nebo po nějakým druhu meditace, což nemusí být jenom čistě jako meditace, to ještě moc neovládám, ale zkouším, ale dostat se do flow je prostě pro mě trošku jako cesta a vlastně mám pocit, že možná 80% času, kdy jako nějak normálně jako funguju, žiju, tak vlastně sbírám jako nějaký klid a nastavení na to, abych v těch zbývajících prostě 20 jsem řekla, ve 20% uměla rychle jakoby vysolit, co chci říct třeba. Takže je to jakoby cesta z nějakého jako sklidňování nebo zčišťování, možná i třídění jako těch věcí, co člověku se honí hlavou.
1: Jo, je to určitě jako meditace, no. Je to nějaký napojení se na nějaký základní principy, základnější a v tom se nám pak vytvoří, no. Z toho pak může něco vyvírat.
2: Když bychom se zase vrátili k environmentálnu, mě by zajímalo, Honzo, jestli, když by si vybavil zpětně tvorbu vaší kapely Zrní, našel bys tam nějaký environmentální odkaz, na který třeba i si teď vzpomeneš díky tomu nebo kvůli tomu, co se děje u nás třeba s ochranou přírody.
1: Tak samozřejmě k té hudbě je to jako obecně nějak jako obsažený nedoslovně. Asi myslím, že a vidím to podle toho, co nás chodí za lidi vesměs, že evidentně to nějak sdílíme tu myšlenku, jako, a aniž bychom to jako nutně museli doslova říct, ale máme i písničky, to doslova řečený je. To je třeba Na nebeském klidu je písnička Trest, ta je vyloženě o tom, ta je vyloženě o globálním oteplování, o tom, jak stejně, i když víme, že se to na nás řítí, tak stejně furt chceme jako těžit víc a víc, jako, protože toho blahobytu se prostě nechceme vzdát a hlavně se nechceme vzdát prostě dieselových motorů. Když to krásně vrní, tyjo.

0: kosnic. Ty jsi mluvil o tom, že docela sleduješ, co se děje ve světě a ty zprávy. Ty, když sleduješ, co se děje teď u nás, třeba i na ministerstvu životního prostředí, je to něco, co tě pudí k tomu si sednout a začít psát třeba víc aktivisticky angažovaný texty?
1: V té kapele to funguje tak, že vždycky mám nějakou vlnu, nějaký touhy něco vyjádřit a ta vlna už právě tady nastala a teď zase jsme na nějakém třeba druhém pólu, jo, že teď zase třeba se chcem věnovat víc tomu jako podvědomýmu nebo tomu nevyslovenému. Takže ač by to jaka chtělo, tak přijde zase za pár let. Ne. Aspoň já nejsem většinou schopen to jako vyjádřit tak, aby mi to dávalo nějaký smysl, jako proč to cvá do písničky, jo, že jsou tady mnohem povolanější lidi, kteří umějí to vyjádřit jako novináři a pak jsou tu lidi s talentem to třeba dostat do umění a já se nepovažuji za to, kdo by tenhle ten talent měl. Někdy je ten přetlak tak velký, že se to tam jako dostane, v pár případech to v nějakých písničkách prostě nakonec je ten aktivismus, ale a myslím, že super, když to někdo jako umí, tak aby to tam co nejvíc dával a super, když se umělci jako politicky vyjadřujou a když to dokážou šířit skrze umění. Ale mně se to povede málo kdy.
0: No a co se teď u vás děje ohledně vaší tvorby? Na čem pracujete? Co vás teď táhne dopředu?
1: Tak já třeba ze Zemním, tak teďka jsme ve fázi tvoření a nahrávání nový desky, kterou chcem na podzim vydat. Já sám jako pracuju. Píšu si denně ty svoje 4 řádky, jak tomu říkáme. Píšu si vlastně jako mikrobásničky. Teď už druhým rokem od vydání první mý knížky, takže myslím, že se nachyluje nějaký okamžik, kdy budu chtít zkompletovat nějaký druhý knížky.
2: Já si jedu takovou jako tichou přípravu na koncertní sezónu s kapelou. Já tak tiše sbírám inspiraci na další novou desku, která bude ale až za čas.
0: Já když poslouchám vaši hudbu, tak to ve mně posiluje nějakou schopnost vnímat minimalismus kolem sebe. Mě by to vlastně zajímalo, když se bavíš s jinýma lidma o vaší hudbě, jestli cítíš, že ta hudba má i takovýhle potenciál obecně trošku nás lidi učit právě se na tu krásu minimalismu zaměřovat.
1: No já myslím, že to vlastně je něco, co se celou dobu toho rozhovoru jako trošku na to narážíme. A to je nějaká jakoby větší nadhled, anebo nad tím vším jako děním, anebo nějaký hlubší proud, to můžu říct, vlastně něco základnějšího, co je právě v té přírodě a tím je inspirativní pro mě třeba. A co se pak dostává i do té tvorby a je to právě pak něco, co může člověku pomáhat nebo co může být až jako léčivý, když se do tohohle dostaneš. A já se do toho stavu snažím dostávat, z něj pak rostou nějaký výrůstky, písničky, tak i těm lidem to asi může pak pomáhat se do toho stavu zase vracet a spoustu lidí nám to říká, no, po koncertě, že pro nich naše hudba jako že jim na takhle způsobem ulevuje, že právě získá větší nadhled nad tíživostí světa. Jako.
0: Ty jsi na začátku říkal, jak rád sdílíš s ostatníma radost a že to je čím dál lepší, nebo víc je toho. Co by si se mnou a s náma sdílel úplně nejaktuálnějšího, nějakou radost?
1: To vyjádřím nějakýma svýma 4 řádkama. Ne, tak mě prostě skoro denně něco nějak jako zasáhne, nějaká maličkost, nějaký detail a to mám touhu prostě sdělit.
2: A tak s náma, s nejbližšíma sdílí tyhle dny konkrétně všechno, co na zahradě raší, všechno, co přežilo zimu.
1: Dřín teďka rozkvetl, začal se klubat libeček, to je nádhera. Letos zase o mnoho větší než loni.
2: A Honza vlastně každý den tady obchází všechny zasazené stromky a kontroluje jejich malý tečky, jestli tam něco v tom neleze, nebo...
1: To je vlastně super, že prostě rituál ranního kafe, jo. Ráno si udělám kafe a v zimě vesměs zatopím v krbu, s tím kafem sednu do houpačky a často si čtu ty zprávy, které jsou vesměs negativní. Zatímco, jak přijde jaro, tak kafe beru ven, obcházím zahradu a zkoumám prostě, co raší, co roste, ale je to veskrze pozitivní. A tím se mě mění ta fáze jako zimní deprese na tu sezónu radosti.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
2: Quest. S vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Šatníky.
3: Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč.
2: Šatníky
3: na Rádio Wave.
5: Zdravím všechny posluchače Šatníku, my se dneska podíváme do udržitelného, minimalistického a taky z části mnou šitého šatníku designéra Daniela Webera, který spolu založil v roce 2019 zodpovědnou značku oblečení Human Oddity, dnes studuje design na FABu v Brně, věnuje se taky osvětě na sociálních sítích i skrz přednášky v oblasti greenwashingu nebo problematiky oděvního průmyslu. Je to zkrátka mimořádný člověk a já navíc miluju i jeho styl oblékání a i o tom to dneska bude. No a já teďka symbolicky zaklepu na dveře. Dneska jsme totiž u nás v bytě. Daniel je totiž kromě toho všeho i můj přítel, tak já tě moc zdravím, než bychom se neviděli před minutou a vítám tě v podcastu Šatníky.
6: Čau, vítej u nás.
5: Wow, to je krásný byt, přesně podle mého gusta, nečekaně, protože tady bydlíme spolu. Je to mezinotový byt uprostřed Brna, jsou tady obrovsky vysoký stropy, je tady starý nábytek, vidím tady komodu od Jiroutky, starý 60-kový sekretář od Jiráka, chromované krásné židle i chromované křesílko, je tady starý gramofon a fakt jsme si to tady hezky zařídili. Co mi ještě řekneš, Danieli, o tomhle bytě?
6: Tak my už tady teďka bydlíme spolu asi jeden rok, že? To je to přes rok. Vlastně to, co jsi řekla, je docela přesný. Přijde mi na tomhle bytu nejzajímavější asi to, že je to právě ten mezonetový byt, to znamená, že tady máme jakoby ložnici. V tom druhém patře, kam chodíme po žebříku, což mě hnedka za začátku přišlo jako vlastně nejzajímavější a na tomhle bytě. Zároveň ty vysoké stropy vytváří dost takový prostorný pocit z toho, i když vlastně na metry čtvereční je to extrémně malý. Co se týče vybavování toho bytu, tak se snažíme hodně to tady zařizovat. Za prvý on the budget, za druhý čerpat věci převážně z druhé ruky a za třetí hledáme většinou nějaký kvalitní kousky, co nám jako vydrží dlouho, který si pak eventuálně třeba sebou odvezeme někam dál. Takže nás většinou baví přírodní materiály, dřevěný nábytek a hodně teďka ty 60-kový, 70-kový věci, co tady máme, jako je právě, jak se zmiňoval, toho Jiroutku například, což byl takový můj vysněný kousek.
5: To mi přijde, že teďka popsal jsi i to, jak přistupuješ k hledání kousku do tvojí skříně. A ještě předtím, než se vrhneme na tvou skříň, tak mě řekni, jak se ti tady žije s tvou přítelkou. Se mnou.
6: Tak je to skvělý, protože jsme spolu chtěli bydlet už hrozně moc dlouho a teďka tady nějak spolu už rok zkoumáme, jak se naše vlastně styly nějak prolínají, co nás baví dělat společně a co naopak zase musíme dělat každý zvlášť a odděleně. Co bych třeba ti mohl takhle vytknout, tak je, že jsi překvapivě hrozný bordelář, co se týče oblečení a neuklízíš si svoje krásné oblečení ušitý do skříně a valí se tady různě po zemi, což jsem fakt nečekal.
5: Je to pravda, nemohu na to nic říct, protože je to pravda. Ale jinak jsem pořádný člověk. Jenom to oblečení já strašně nerada strkám zpátky do té skříně. A ještě je problém, že máme tady ten žebřík 3-metrovej, takže když chci nějaký oblečení změnit, tak se mi nechce po tom žebříku nahoru lézt, takže to prostě tam jenom hodím, že jo? No a když jsme teda u toho žebříku, tak po něm můžeme rovnou vylíst, vyšplhat a jdeme se podívat na tvůj šatník. A jsme tady nahoře.
6: Vítej nahoře.
5: Tady nahoře je postel, zábradlí, minikomoda a dvě skříně. Takže která je tvoje? Řekni mi něco o těchto skříních.
6: Tak jo, máme tady dvě skříně, obě dvě jsou dřevěný, jsou si dost podobný. Moje skříně vpravo ta menší samozřejmě a je to skříň z druhé ruky, tahle teda konkrétně z IKEA, ale je třeba 15 let stará. Co je na těch skříních ještě docela zajímavý, že jsme je samozřejmě museli dostat přes ten žebřík, který už jsme tady několikrát zmiňovali. To znamená, že ta skříň je vlastně docela obrovská a nešla nám rozložit a tahle jsme u své pomocí nahoru po tom žebříku, takže jsme ho aj trochu poškrábali, což vlastně teďka nevadí, je to vlastně docela v pohodě, ale bylo to fakt docela šílený a možná i nebezpečný.
5: Tak já otvírám tvou skříň, která je na půl poličky, na půl šuplíky a je na první pohled plná zemitých tónů, přírodních materiálů, vlněných svetrů, hrozně moc Manchesteru, to je tvoje oblíbený a mě takhle na úvod zajímá, jak tě začalo oblečení bavit, protože i takhle na první pohled je vidět, že řešíš hodně, co do té skříně vpustíš, jaký materiály, jaký kousky, aby se to hodilo k co nejvíce věcem. Je to takový vintage grandpa styl. Takže jak to vzniklo? My se totiž známe hodně dlouho už od základní školy a ty jsi měl tehdy rád Marvel, byl jsi youtuber, měl jsi rád fyziku, dělal jsi vědecká videa a předtím ještě takový vtipný skeče. Nevím vůbec, kdo by řekl, že z tebe bude designer oblečení. Tak nám o tomhle tvým příběhu něco řekni, prosím.
6: Jasně, to je dobrý dotaz. Je pravda, že od malička jsem se věnoval hrozně moc různým typů věcí, nikdy jsem netíhnul přímo k oblečení, že bych jako byl ten člověk, který říká, že z něj bude ten designer oblečení, od narození si kreslil nějaký věci a tak dál. Já jsem chtěl být režisér, pak jsem přesně začal natáčet na YouTube a dělal jsem různý skeče, později jsem natáčel obsah spíš zaměřený jako právě na nějaký vědecký obsah a třeba i ty komiksové věci. Pak zase jsem se přesunul k nějakým jiným věcem. Takže já si myslím, že ta návaznost tam není sice jakoby v tom tématu, ale je tam asi v nějaký oddanosti té věci nebo tomu danému tématu, co mě v tu chvilku zajímalo, že vždycky vlastně jsem byl člověk, který se pro něco nadchl a hrozně to chtěl začít dělat a fakt se tomu začal věnovat naplno. A to právě bylo ve všem, co jsem dělal a teďka se to nějak víc manifestuje v tom oblečení, který mě začalo zajímat víc a který teda už nějak teďka 6 let rozvíjím skrz tu oděvní značku a taky zároveň trochu řeším i skrz ten svůj šatník. I když bych vlastně řekl, že čím díl se věnuju oblečení jako v uvozovkách profesionálně na té úrovni toho vývoje a prodeje oblečení, tak tím míň mě vlastně zajímá to, co nosím a tím míň vlastně se tím chci zabývat a tím míň vlastně i nových kousků mě přibývá, takže mám pocit, že ta skříň je hodně poskládaná z věcí, co jsou tak nějak 2, 3, 4 roky starý, kdy jsem to jako řešil trochu víc intenzivně. Nějak víc intenzivně jsem hledal na Vinted a různě jsme i přežívali ty kousky a v té době mě vlastně přibylo nejvíc věcí. A teďka vlastně poslední roky mě ty věci spíš ubývají, že jako dávám pryč, nebo už jsou fakt úplně starý a vlastně přibývají úplně minimálně, protože zároveň za prvý nemám na to tolik kapacitu a často řešit a nikdy to ani nechci řešit. Po celý dní, co člověk jako to oblečení řeší v jiném kontextu. Pak když už to člověk řeší, tak vlastně má tolik hrozně různých požadavků, že jako hrozně těžký něco vybrat a je to overwhelming a je to zároveň časově náročný. No.
5: To potvrzuji, deník je opravdu náročný na výběr oblečení. Prostě takový věci, co ty dokážeš najít na tom, že ti to nevyhovuje z toho důvodu. Třeba jednou jsme našli úplně nádherný kraťasy v sekáči a ty si je nekoupil jenom proto, že kapsovina byla z nějaké nepříjemné látky, co tě škrabala.
6: To se nedá odpustit.
5: Tak jo, jdeme se podívat do tvojí skříně. A co já tady vidím třeba na první pohled úplně, to je krásný, to jsou krásně ušitý kraťásky, ty jo.
6: Takže takhle bude vlastně celý tenhle podcast. Veru bude vytahovat různý věci, co mě ušila nebo dala a bude očekávat, že je tady budu různě vychvalovat a tak. Takže na to se můžete těšit, bude to fakt zábavný. Tahle první věc jsou takový lososový, ty říkáš, kraťasy, který byly dřív dlouhý kalhoty, ale protože nebyly dost dlouhý, byly to takový 3/4 trochu, tak jsme je nakonec zkrátili na kraťasy a jsou fajn. Je to vlastně takový dost lehoučkej, příjemný materiál a mám je, dostal jsem je k narozkám, ne, k Vánocům.
5: Je to tady vyšitý.
6: 21. To je crazy, takže to mám třeba 5 let to nosím. Hmm.
5: To je asi jedna z prvních pořádných věcí, co jsem ti ušila a vím, že na těchhle kalhotech jsem poprvé šila výpustkový kapsy a vypadají dobře, ale jsem dobrá. Ušila jsem ti horší věci mnohem později. Tak teďka vyber ty něco z toho skříně oblíbeného.
6: Tak jo, já vyberu takovou trochu nudnější věc, ale bude to třeba zástupný předmět za všechny tady ty další věci podobné, co tady mám, a to je svetr. Svetru tady mám víc vlněných a je to totiž věc, kterou fakt úplně zbožňuju. Přijde mi, že vlna je perfektní materiál a tenhle svetr, po kterým jsem šáhl, je taky věc, kterou mám v tom šatníku čtyři roky aspoň podle mě, a je to věc, kterou nosím vždycky celou zimu. Je to můj nejoblíbenější kousek. Je to velký béžovej svetr, který je hodně, hodně těžký, takže vlastně je v něm fakt teplo. A zároveň, když ho člověk na sobě má, tak to fakt cítí tu tíhu a je to vlastně takový hrozně kouzy a příjemný.
5: A je žebrovaný a má kulatý klasický límeček a nosíš ho fakt často, nejenom do města, a i prostě, když jdem na výlet do hor, všude ho nosíš.
6: Je to fakt univerzální věc a jak říkáš, no teďka jsem ho měl vlastně i v Alpách, když jsme měli, když trochu vlastně foukalo, byla zima, tak mi přijde, že tohle je prostě naprosto perfektní věc, která ani neprofoukne. Zároveň se v tom člověk nějak jako extrémně nespotí, že jo, a prostě já nevím, ta vlna je fakt skvělá. V tomhle svetru a v kabátu vlněným jsem byl i na Lysí hoře, takže teďka různě třeba experimentuji tady s tím, že právě mě baví brát tady tyhle přírodní materiály do toho outdooru, protože to, co v té skříni jako rozhodně nemám, tak jsou různý jako polyesterový trika, bundy a různý prostě takovýhle high-tech vybavení. Takže mě přijde hodně zajímavý právě si třeba vzít ten vlněný svetr do těch hor a vlastně zjistit, že je to úplně v pohodě, naprosto perfektní a že ty lidi to vlastně nosili po staletí takhle a vždycky s tím byli v pohodě. A že možná právě naopak je to vlastně o něco pohodlnější, protože já jsem vždycky v těch lyžařských bundách s tím docela bojoval, byla mě zima, potil jsem se v tom, prostě mi to nikdy moc nevyhovovalo.
5: Super letní téma.
6: Jako jasně, ale zároveň si myslím, že tenhle podcast bude relevantní i další měsíce, takže...
5: Díky.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic.
5: Můžeme teda posluchačům trošku přiblížit, jak vypadá ten svůj styl, jak bys ho třeba popsal třemi slovy nebo více slovy, jaký prvky estetický rád vyhledáváš, nebo záleží ti na tom vůbec?
6: Tak já mám pocit, že hodně často to lidi v komentářích jako popisují, jako že vypadám jako děda, nebo že to je nějaký dětkovský styl nebo něco takového, což je jako myšleno jako negativně, ale vlastně mi to přijde docela trefný v tom, že OK, pokud se oblíkám jako starý člověk, který už moc neřeší trendy a prostě nosí to, co se mu líbí a to, co je mu pohodlný, tak asi jo, asi se tak oblíkám. Asi i ty materiály to nějakým způsobem definují, že mě prostě zajímají ty přírodní materiály a prostě nenajdem tady žádný šustákový Adidas, bundy a tak dál. Jako většina věcí je pořád bavlna, hodně věcí je i teďka len nebo ta vlna, což už jako asi v hodně lidech může nějak trochu evokovat tady ten jako old school styl. Zároveň ty barvy, což za mě jsou hlavně nějaký jako přírodní zemi, ty tóny, taková nějaká kaki, béžová, hnědá, možná žlutá, zelená a takovýhle věci, tak si myslím, že to může působit vlastně v něčem trochu retro, ale zároveň to asi v tuhle chvíli není nějaký můj záměr. Myslím si, že bych se nějakým způsobem neškatulkoval, ani že bych řekl, že se snažím oblíkat jako sedmdesátkově, nebo že se inspiruju něčím takovým. Netvořím si žádný pinterestový násinky a tak dál. Spíše to teďka takový intuitivní. Přijde mi důležitý, aby ty věci k sobě všechny seděly, což si myslím, že se mi teďka daří, protože těch věcí zároveň není moc, takže to není jako složitý a vlastně se to všechno kombinuje docela jednoduše. A další věc je teda ta funkčnost, kterou si nějak trochu zmiňoval, že mě jde o to, aby ty věci byly nositelné, aby byly kvalitní a v něčem i trochu čerpám z nějakých jakoby klasických třeba střihů, jakože mám třeba kalhoty se skladama a půkama a nosím k tomu pásek a mám třeba rád i košile docela a tak. A zároveň do nějaký míry ten styl ovlivňuje to, že hodně čerpám věci právě z nákupu z druhé ruky, ze sekáčů a tak dál, kde už je taky nějakým způsobem ten výběr trochu omezený.
2: Šatníky. Osobní styl a příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
5: Ty jsi tady zmínil, že hodně řešíš, aby ty věci k sobě ladily, a já to můžu ohromně potvrdit, protože ty cokoliv si vezmeš na sebe, tak prostě vždycky vypadáš dobře. Já to úplně nesnáším, my prostě jdeme třeba do obchodu jenom něco koupit a ty si na sebe dáš první dvě věci, co vytáhneš ze skříně, přidáš svou uniformu, kterou nosíš vždycky, což jsou hezký hodinky, hezký batoh, hezký pásek, hezký boty, a vždycky prostě vypadáš úplně jako z Pinterestu a já vedle tebe vypadám jako kedlubna někdy. Takže to na tebe nesnáším a zároveň to obdivuju, jak fakt ta tvoje skříň hrozně funguje a všechno se k sobě hodí náramně a vždycky ten tvůj outfit dává smysl a vypadá dobře. Takže jdeš na to dobře.
6: Děkuju, já si myslím, že to je asi nějaký úplný jako základ té věci a mně to jako přijde vlastně nějaký intuitivní a jako samozřejmost a čekal bych, že to tak lidi asi dělají, takže si myslím, že do toho nemusíme už dál nějak víc zabředávat. Jenom mě prostě přijde asi jako zásadní, když se člověk drží nějaký tý barevný palety, to jako by co mě asi hodně pomáhá, drží se těch materiálů a zároveň prostě hledá i nějakou jednoduchost v těch věcech, protože mám pocit, že často ty kousky, které mě třeba osilní, nebo člověka obecně osilní v obchodě, když vidí něco speciálního, něco zajímavého, říká si, tohle bude ten piece, kterým to vždycky rozbiju, tak potom zjistí, že ho vlastně nosí strašně málo, nebo že se těžko styluje k ostatním věcem a je to už jako zbytečná nějaká komplikace, což, jak jsem zmiňoval, prostě já už moc jako nechci řešit, už prostě se tím oblečením zabývám jako by dost na jiný úrovni a třeba i na té koncepční úrovni, že vlastně ta vizualita finální a to, jak prostě poskládám tu věc, je něco, nad čím prostě nechci trávit čas, nechci 10 minut vymýšlet outfit, chci prostě si na sebe vzít něco, v čem se budu cítit dobře, co bude prostě mi dobře padnout a co bude zároveň spolu nějak fungovat a neřešit to dál. A to je vlastně základní princip, na kterým teďka stavím tu skříň.
5: To zní jako, že tu skříň máš hodně vyselektovanou, že jsi velký minimalista, ale určitě máš, jako my všichni ve skříni, něco, co nenosíš tak často. Lituješ nějakýho nákupu?
6: Ano, máš pravdu, mám tady jednu košili s krátkým rukávem, takovou růžovou s žlutýma nebo hořčicovýma kytičkama, kterou skutečně nosím fakt úplně minimálně a za ty 3-4 roky, co tady mám, jsem ji možná mohl mít 10krát na sobě nebo něco takového, jako fakt málo. Takže tam mě vlastně nejvíc nějak mrzí. Byl to takový nákup před dovolenou, než jsme podle mě jeli do Itálie a říkal jsem si, chci mít nějakou jako zábavnou košili, kterou budu moct nosit na pláž a tak. A vlastně od té doby ju fakt skoro vůbec nenosím, protože i ty barvy mě nějak moc nesedí, i ten potisk mě vlastně zas tolik nebaví a takově se nějak asi nehodí k tomu, co teďka bych chtěl i tím oblečením nějak vyzařovat. No.
5: Já mám tu košili ale hodně ráda.
6: A my vám tady pořád je.
5: Proto tady pořád je. My vám určitě vyfotíme, posluchači, tak vás poprosím, abyste napsali Daníkovi, že mu moc sluší, že je krásná a že se mu hodí k hodně věcem. Já mám fakt ráda, no. Ještě něco ti napadá? Čeho lituješ, že máš ve skříni, co tě tolik nebaví?
6: Ještě tady mám jednu takovou polovlněnou věc a to je hnědej rolák, který je podle mě z velkého procenta z akrylu a to je jako ta základní vlastně chyba na tom, že jsem si nedostatečně zjistil, z čeho je vyrobený a prostě teďka, když ho nosím, tak je mi to hrozně nepříjemný a člověk se v tom potí a smrdí to a prostě je to hrozný. A tuhle sezónu jsem z druhé ruky sehnal novej vlněný hnědej rolák, který je vlastně hodně podobný, ale konečně je ze 100% vlny a je hrozně příjemný a vlastně se dá nosit i jako takový tričko nebo jako takovou spodní vrstvu, když se člověk skutečně potřebuje zahřát a je to úplně obrovský rozdíl oproti tomu akrylu.
2: Šatníky, příběhy módy z českých skříní a ulic.
5: Já jsem slyšela, že máš šikovnou přítelkyni, která ti šije krásné kousky. Jsem to já. Myslím si ale, že kousku, co ti takhle někdo ušije, se těžko zbavuje. Je tady nějaký takovýhle kousek, který jsem ti udělala a nemáš ho moc rád, ale nemůžeš se ho zbavit, protože jsem na něm strávila hodiny času.
6: Jedna věc mě napadá. Je tady tahle ta hnědá košile, kterou jsem dostal od tebe k narozkám a byla to součástí takového setu, prostě nádherný hnědý overall v takovým jako workwearovým vibe prostě s kontrastním prošitím. Ten overall je rozdělitelný, to znamená, jsou to kalhoty a je to ten vrchní díl, takovej košilovej, prostě s výjimečkem. A ten se vlastně hrozně těžko nosí samotný a zároveň ten overall jako set hrozně málo kdy prostě vynosím, protože je to taková dost specifická věc. Takže možná ta košile je taková věc, kterou jsem fakt za tu dobu unosil úplně minimálně, což mě zároveň mrzí, protože jakoby je krásně ušitej a tak, ale a z nějakého důvodu to prostě nejde a nesedí mi to tolik, no.
5: V pořádku, chápu to. Já jsem se tehdy snažila vymyslet nějaký zajímavý kousek, co zároveň bude nositelný. Já právě mě napadlo ušít košily a kalhoty ze stejné látky a že se to bude moct dát nosit jako komplet společně. Vypadá to jako takový zajímavý montérky možná, ale mně se to moc líbí dohromady. Problém ale i je to, že ty kalhoty nosíš mnohem častěji se perou, takže už mají jiný odstín hnědé než ta košilová bunda. A věděla jsem, že bereš tohle. V pohodě, nic se neděje. A co naopak jsem ti ušila a nosíš úplně nejradši?
6: Tak opět to bude košile, protože si myslím, že to je jako složitá věc na ušití a zároveň je to nějaký top, který mám hodně rád a toho vlastně muži za stolik jako nemají, jako máš tričko a máš košily a to je tak trochu jako všechno. Takže tady ta zelená proužkovaná košile, která má takový krásný krémový paspulky, je asi jeden z mých nejoblíbenějších a teďka i vlastně jako hodně nošených kousků, musím říct. Takže za ten jsem fakt hodně rád.
5: Paspulky jsou šitý v sedle a v manžetách, takovej hravej, ale decentní detail, tak to mám ráda. A střídá se proužek olivový a krémový.
6: A ještě další věc, která mě napadá, kterou taky mám strašně dlouho, taky to bude teďka 5 let, tak jsou tyhle ty žlutý kraťasy se skladama.
5: Mají klínový kapsy, nakládaný kapsy vzadu a nohavice jsou zakončený takovými manžetama a jsou jinak normálně na zip a na knoflík. Je to taková hezky písková, žlutá, decentní.
6: Právě si myslím, že ta barva je naprosto perfektní a proto je taky nosím tak hrozně často, protože se mi hodí úplně ke všemu. Zároveň ta žlutá je taková dost neutrální, že na ní mám skoro vždycky náladu. Není to jako, že ta lososová nebo tak, kde si občas říkám, že si ne, možná ne. Nosím to prostě každý léto a už je to na nich, začíná to na nich být trošku vidět, což mě trochu mrzí. Jediná věc, kterou jsme tady museli upravovat, byly kapsy, které byly úplně šíleně hluboký, jakože takže vám tam zmizela půlka ruky, což bylo vždycky nepříjemné, když tam člověk něco dál a pak to lovil někde na veřejnosti, tak vypadal, že se možná sklátí nebo něco. Takže jsme je trochu zkrátili, takže teďka už jsou úplně perfekt.
5: Já jsem se totiž říkala, že čím větší kapsy, tím lepší. Ale není tomu tak.
6: Má to svoje hranice.
5: Ty jsi tady vášně vypovídal o tvém oblíbeném materiálu, o vlně. Máš ještě nějaký oblíbený materiál?
6: Tak je mi jasný, kam směřuješ. V tuhle chvíli mě asi obecně nějak hodně zajímají jako lokální materiály, což je právě ta vlna, ale je to taky len, konopí, možná kůže. Ale vlastně ten materiál, který teďka nejvíc nějak se propisuje do toho, co se snažím nakupovat a řešit, tak je len. Mám tady jedny lněný kalhoty, který můžu vytáhnout. Tyhle konkrétně jsou teda od naší značky od Human Oddity, který jsme vydávali minulý rok, který jsem pronosil celý minulý léto, jsou hrozně příjemný. Na to, že jsou vlastně dlouhý, tak se fakt dají nosit i v dost teplým počasí. Len je naprosto skvělý materiál do těchto teďka šílených tropických veder.
5: A já je popíšu, jsou z přírodního nebarveného lnu, jsou teda béžovo takový šedý, mají zase sklady, klínový kapsy, vzadu mají výpustkový kapsy a co se mi moc líbí, tak jsou takovýhle stahovátka, které jsou v hubocích a můžete si jimi stáhnout pas podle toho, jak jste najezený nebo jak to zrovna cítíte.
6: Ano, jak říkáš, tohle ty poutka na knoflík, který teďka přidáváme na kalhoty už asi 2 roky, tak jsou vlastně hrozně dobrá feature, kterou si člověk může ten pas zkrátit o nějaký 2-4 cm, když potřebuje. A dřív taky bylo docela potřeba to oblečení upravovat, což je taky něco, na co hodně myslíme, jsou to právě to, že třeba přidáváme větší přídavky na švy a na záložky, takže je možnost si ty kalhoty prodloužit nebo případně zvětšit v pase, protože už se tady nějak počítá i s tím, že ten produkt vydrží dlouho a že ho třeba pak někdo zdědí nebo odkoupí, bude prostě zkrátka žít svým dalším životem. Takže je prostě dobrý i v tom designovém procesu myslet na to, že ten produkt bude žít i nějaký život mimo prostě toho jednoho zákazníka, který se třeba vyzkouší a sedí mu to v ten daný moment dobře, ale že jo, i vlastně lidem se mění míry během života. Takže je dobrý počítat s těmahle věcma při návrhu oblečení.
5: To moc cením, že takhle přistupujete výroby oblečení. A co ještě je typický pro Human Oddity?
6: Myslím si, že pro nás je teďka hodně typická nějaká práce s přírodníma materiálama, to je asi jako úplně už asi základní, doufám, v dnešní době a používáme buď destokový materiály nebo certifikovanou GOTS bavlnu, což je zodpovědně získávaná bavlna nebo prostě zodpovědnější alternativa k té konvenční bavlně. Zároveň jsou to teďka ty lokální materiály, které nás jako hodně zajímají, takže experimentujeme právě třeba s tím lnem. A v tom samotném designu se snažíme ty věci vlastně navrhovat tak, aby byly nějakým způsobem nadčasový, i když samozřejmě to je vždycky otázka, co vydrží, co nevydrží, ale snažíme se o to prostě vyhýbat se nějaký trendovosti a zároveň ani asi nejsme schopni prostě držet krok s tím trendovým cyklem, který je prostě neskutečně rychlej. Nám trvá jeden produkt nový vyprodukovat prostě přes půl roku třeba, takže ani nejsme schopni na ty trendy nějakým způsobem jako rychle reagovat. Takže to je nějaký náš záměr dělat ty věci nadčasový, dělat ty věci, aby vlastně i mezi sebou seděly, dali se kombinovat. Asi se tam propisuje i ta paleta, která je mně nějak blízká, to znamená nějaký ty zemitý tóny, zelená, hnědá, béžová a tyhle věci, takže se třeba vyhýbáme hodně jako černé a tady těmhle věcem, protože zároveň černá je dost problematická, i co se týče třeba barvení látek, protože to je to nejsložitější vlastně vůbec na obarvení, co v dnešní době. Kromě těch materiálů, tak samozřejmě řešíme i to, kde se to oblečení vyrábí a v jakých podmínkách, takže od začátku spolupracujeme se Zlínským krajčovstvím, už teďka vlastně přes 5-6 let, což je úplně skvělý a s nimi je ta spolupráce fakt úplně super, jsou vlastně ochotní hodně se nám přizpůsobit a udělat třeba věci i v menších počtech, což nám hodně pomáhá a nemusíme toho vyrobit stovky kusů, který se potom těžko prodávají a tak dál. Jsme schopni dělat i nějaký upravit třeba na míru, když děláme předobjednávky, tak jsme teďka třeba prodlužovali lidem kalhoty, když potřebovali. Takže takovéhle věci, které prostě v té velkovýrobě jsou úplně jako nemožný. A taky jsou ochotní třeba pracovat se zbytkama, takže vyrábíme plátěné tašky, kde využíváme třeba zbytky Manchesteru nebo džínoviny. Zároveň vlastně víme, že je to vyráběno v dobrých podmínkách a že oni si řeknou, kolik za tu věc chcou dostat zaplaceno, není tam žádný prostě podivný smlouvání nebo hledání nejnižší ceny a tak dál.
5: Super, díky za představení. My jsme ale odešli od toho lnu a ty k tomu máš hodně co říct, tak nám řekni ještě něco o lnu.
6: Jasně, máš pravdu, len bylo teďka velký téma tady u nás doma a věnuju se tomu asi už teďka nějak přes rok, mě nějak zajímalo právě to téma té lokálnosti, tak jsem začal nějak zkoumat, jaký ty materiály se na našem území pěstovaly. Dostal jsem se ke lnu, který mě nějak přirozeně nějak prostě nejvíc přitahoval a se spolužákama jsme se dohodli, že zkusíme vypěstovat vlastní len a sami si ho nějakým způsobem zpracovat. Což byl od začátku nějaký můj záměr pro tu bakalářku, to znamená projít nějakým výzkumným procesem, materiálovým výzkumem, osahat si celou tu věc a potom z toho vydedukovat nějaký závěry a navrhnout případně nějaký produkt, což v tomhle případě byly lněný kalhoty. Ten hlavní důvod vlastně, proč mě přišlo dobrý se tímhle zabývat a vůbec projít tím jako pěstováním a tím jako dlouhým procesem toho zpracování, i když vlastně už v dnešní době to moc nedává smysl a ten materiál se vyrábí průmyslově a tak dál, tak bylo to, že vlastně přijde důležitý, že designéři v dnešní době jsou hodně jako odpojení vlastně od toho materiálu, je to nějaký prostě symptom dnešní doby a je to podle mě i ten důvod, proč vlastně v obchodech narážíme na tak hrozně nekvalitní věci a proč dochází tak velký jako degradaci, jak v té kvalitě, tak samozřejmě i v té jako taky v nějakých jako environmentálních tématech, to prostě jakým způsobem se nakládá s krajinou, jak se nakládá prostě s půdou, jakým způsobem se ty věci vyrábí, v jakých podmínkách a tak dál. To všechno podle mě souvisí s tím, že my jako designéři tady prostě na západě jsme často dost oddělení od toho procesu. Tady v těch ateliérech se ty věci prostě nakreslí na papír, naskečujou, možná vznikne nějaký vzorek a potom se to všechno nechává šít někde, kde si daleko v zemích globálního jihu, kde prostě nejsou takový standardy a jako prostě u nás. Takže pro mě bylo jako důležitý si projít tím procesem jakožto designér, jakožto člověk, který ty věci vyrábí, designuje a prostě vytváří a produkuje nějaký artefakty do tohohle toho světa, tak mi přišlo dobrý s tím procesem projít a celkově získat k tomu materiálu nějakou pokoru, což zároveň člověku najednou vlastně úplně otevře oči v tom, jaký obrovský množství věcí vyrábíme a v jaký vlastně úplně nesmyslný kvalitě, protože ten proces té výroby je tak hrozně složitý a tak hrozně dlouhý a vezme to tolik moc různých surovin, ať už vody, ať už prostě elektřiny, že jo, lidský práce, tohle všeho, to všechno je pohlcený, aby vznikl nějaký kousek na jednu sezónu, který je prostě špatně ušitej, který prostě vyjde z mody. To prostě celý jako nedává smysl. Vlastně i v tomhle to pro mě byly nějak jako důležitý zjištění, že ta věc jako je složitá, že to trvá a že je potřeba podle mě přistupovat s respektem i pak k tomu výslednému produktu. Navrhovat tu věc tak, aby vydržela, to, což jsou ty designové rozhodnutí. A zároveň to ovlivnilo i nějak moje chování jako člověka, jako spotřebitele v tom, jak přistupuju ke svým věcem, že prostě chci, aby mě skutečně tomu šatníku vydrželi roky, že skutečně chci prostě opravovat, že se o ně chci starat, protože vidím, že za každým tím kouskem je prostě tahle obrovská, dlouhá, složitá cesta. A vlastně i tohle pro mě bylo důležitý nějak téma v té bakalářce, tuhle celou věc nějak komunikovat, nějak to sdílet, takže jsme se snažili i ten proces toho pěstování dokumentovat, video z toho najdete třeba u nás na Instagramu, takže potom vlastně sdílet ty naše zjištění, sdílet ten postup, což vlastně i jsme zjistili, že hodně s lidma rezonuje, že vlastně lidi chcou ten proces vidět, že v něm chcou být i trochu vlastně, že do nich chcou být zasvěcení, protože v dnešní té rychlé době, kdy už člověk přijde do obchodu, vidí tam to triko, tak už si to absolutně nedokáže spojit s tím, že někde roste nějaká rostlina bavlny. I tady ta možnost to nějak zdokumentovat a z první ruky vlastně předat tu zkušenost. Mně přišlo jako hrozně cenný.
5: Super, díky moc, ale řekni nám ještě něco praktického, co bylo konkrétně na tom nejtěžší, jestli to bylo to pěstování tkaní, spřádání, co bylo nejhorší a co jsi naopak řekl, to nebylo tak hrozný.
6: Jasně, vlastně ten proces pěstování byl ta nejjednodušší část, to znamená vysadit ty semínka a počkat 100 dní. My jsme měli jako velký štěstí, že nám to nesežral prostě žádný brouk a že jsme fakt neměli žádný problémy a vlastně jsme to pole nechali tak trochu jakoby ladem, i když bylo potřeba ho na začátku teda vyplít, což byla ta náročná část, ale pak vysetí a čekání, to bylo jako to jednoduchý. Pak ale samozřejmě přichází ta část s tím zpracováním, kde jsme vlastně všechno dělali poprvé, takže jsme trochu nevěděli, jestli to děláme dobře, jestli to děláme dost dlouho a všechny ty čísla jsou dost takový jako od oka, jako teďka to necháváte vyhnít, což znamená, že se ten vlastně namáčí do vody, My jsme to namáčeli v sudu. Dřív se to nechávalo na polích, aby to prostě zmoklo, aby to vyhnilo, a jenom se to pak otočilo třeba a tak. Tenhle ten proces je potřeba, aby se to vlákno oddělilo od toho pazdeří, aby pak vlastně člověk mohl z té rostliny vyextrahovat to vlákno, z kterého je potom ta látka. Všechny tyhle rady jsou hodně takový jako cca, prostě zhruba týden, zhruba 14 dní, něco mezi tím. A teďka spíše to o tom, že to člověk musí jako zkoušet. A vlastně musí trochu vědět, jak by to mělo vypadat, což jsme nevěděli. Takže tady to bylo dost takový hádání. A vlastně pak, když jsme se už dostali k procesu toho zpracování na to vlákno, to znamená, že jsme začali lámat pomocí takového jako DIY přístroje, který jsme si vyrobili, tak jsme zjistili, že možná jsme to neudělali úplně ideálně, že možná jsme to neměli úplně dobře vyhnitý, protože nám to vlastně šlo hrozně těžko. Takže ten proces toho lámání, kdy vlastně člověk, jak je to v tom krtečkovi, ten proces, co dělá ten čáp, to rozlámete vlastně ten stonek a pak pomocí česání se z toho jakoby extrahuje to pazdeří a zůstává vám to jakoby vlákno. A potom vlastně čím víc to češete, tím jemnější vám vlastně zůstává to vlákno. Ale vlastně tenhle samotný proces nám trval extrémně dlouho, dělali jsme to ve dvou lidech a prostě strávili jsme nad tím prostě desítky hodin a zdaleka jsme nespracovali všechnu naši úrodu, takže furt máme nějaký len, co jsme nespracovali. No a potom ta další část, když už člověk měl to krásný vlákno, který už se tak trochu podobá jako vlastně tomu vlněnému vláknu nebo bavlněnému, to samotný přadení a tkaní na takovým jednoduchým tkacím rámečku, který jsem dělal, tak to bylo dost jednoduchý a vlastně i zábavný.
5: Měli jsme tady kolovrat v bytě a Deník několik dní šlepel a přehodl.
6: A je to extrémně meditativní činnost, takže úplně chápu, že se vždycky sešla celá vesnice v jedné místnosti, všichni si tam donesli ty svoje kolovrátky a prostě si u toho povídali a zpívali.
5: Jdeme ještě prozkoumat tvou skříň. Je tady hodně basic kousku, ale co vyčnívá, jsou tyhle pruhované kalhoty. Určitě budou vlněný a jsou teda ale velmi decentně pruhovaný. Střídá se kremový proužek, čokoládový proužek a takový šedivě hnědý proužek. Jsou opět Ne, nejsou se sklady tentokrát, ale mají puky. Jsou s vysokým pasem, to je tvoje klasika, a co ještě mi řekneš k tomuhle krásnému, úplně těžkému, tyjo, kousku?
6: Tohle jsou asi moje nejoblíbenější kalhoty na zimu, právě protože, jak říkáš, jsou vlněný a jsou fakt extrémně pohodlný, jakože to je vlastně taková vlna, která nějak nekouše a oni teda mají i nějakou jakousi počívku v tom předním díle, takže to vlastně ani člověk moc necítí. Tohle jsou třeba konkrétně taky kalhoty, v kterých jsem byl na té Lysí hoře, jak už jsem zmiňoval, což byl super, super výlet takový testovací, kdy prostě nahoře bylo spoustu sněhu a já jsem šel v těchto vlněných kalhotech, v tom vlněném svetru, který už jsem zmiňoval, a ještě ve svým vlněným kabátu, měl jsem na sobě prostě několik vrstev jenom vlněných věcí. A samozřejmě musím říct, že jsem se nevyhnul nějakým posměškům od lidí, co šli kolem v těch svých růžových neonových prostě bundičkách, že prostě vypadám jako podivně, přitom jsem mohl říct to samý o nich. Tak každopádně mě v tomhle oblečení bylo fakt dobře, jakože to byl poprvé, co se mi stalo, že jsem šel takhle v zimě někde, byla extrémní zima a zároveň jsem jako šlapal na nějaký kopec, takže se člověk i v nějaký moment třeba zapotí, je tam, že se střídá právě to, že je ti teplo, je ti zima. A fakt mě vlastně v tom bylo dobře. Takže to byl taky nějaký okamžik, který mě hodně utvrdil v tom, že tyhle materiály jako dávají smysl. A od té doby vlastně to nějak víc, s tím nějak víc experimentuju.
5: No a ještě nemůžeme nezmínit tvou lásku k Manchesteru.
6: Jako moje nejoblíbenější jsou tady ty béžový. Asi hlavně kvůli tomu, že je to prostě hrozně univerzální barva, akorát se mi teďka moc neunosil, protože se mi brutálním způsobem roztrhla jedna kapsa a furt oddaluju její opravení, což je prostě, je to takový můj rest, který teďka tady na mě vždycky vykoukne. Takže to musím opravit a to taky nějak zase prolíná se to skoro všema kouskama, co mám, že se snažím ty věci opravovat. Skoro všechno je nějakým způsobem opravený, ať už jsem tady třeba na těchto manchestrákách je prodlužoval, ty jsi mě možná i trochu zužovala. Třeba tady mám ještě jeden vlněný svetr, který je už taky zašívaný asi na 3-4 místech a už to dělám furt dokola, protože už fakt na tom není úplně nejlíp, ale mám ho hrozně rád, protože mě hrozně sedí ta barva a je prostě jako střihově úplně nádherný. A vlastně mi přijde, že to je hrozně v něčem i hezký to oblečení, když je obnošený, že málo kdy vlastně teďka člověk vidí na ulici lidi, že by na sobě vlastně měli obnošený věci, že jako jasně máme třeba ty džíny roztrhaný a to už tak člověk často koupí z obchodu, že jo, že si koupí ty sebraný džíny prostě světlý a tak dál, který prošly nějakým šíleným chemickým procesem, namísto toho, aby se to lidi obnosili sami, což je bizár sama o sobě. Ale že člověk málo kdy prostě potká někoho s vyšesovanýma kalhotama nebo prostě s trochu poskvrněnou košilí nebo něco takového, že prostě lidi už to moc jakoby nosit nechcou. k tomuhle mě třeba napadá takový italský pojem sprezzatura, možná to vyslovuju blbě, každopádně je to vlastně trochu nějaký možná životní koncept, kdy člověk prostě k tomu oblečení přistupuje trochu víc nějak uvolněně a hravě. To znamená, že nosí ty věci třeba prostě špatně zaplý trochu, nebo prostě je to nějaká hra vlastně i s tím klasickým mužským typem oblíkání, že vlastně ono v tom tradičním mužském šatníku jsou dost jako striktní pravidla, jak má být co zaplý, na jakou událost si má vzít člověk, jakou košili a tady tyhle věci, jaký hodinky se hodí, prostě jakou kůži může člověk s čím kombinovat a tak dále, vlastně tyhle ty pravidla, který potom je vlastně hrozně zábavný nějak jako porušovat, o čemž je vlastně tady tenhle ten koncept té sprezzatury, kdy vlastně přesně člověk si vezme věci, které možná k sobě úplně neladí podle těch tradičních jako norem, anebo jsou prostě třeba trochu nekonvenční, nebo přesně jsou někde roztrhlý nebo záplatovaný a tak dál. A vlastně tady tenhle nějaký autentický přístup k tomu oblíkání je mi jako něčem hrozně blízký a přijde mi, že to trochu chybí, že jako se vlastně všichni snaží vypadat perfektně a mít vlastně na sobě to nový oblečení, že jo, to jako nejenom trendový, ale zároveň, aby skutečně vypadalo jako z obchodu a to mě vlastně přijde jako škoda a přesně v tom se podle mě ztrácí nějak i ten osobní styl, že vlastně lidi nekultivujou ten svůj šatník dlouhodobě, ale že prostě jedou přesně tady na tom cyklu toho oblečení, který se furt proměňuje a jako zase lidi se toho rychle zbavujou, že jo, přes různý třeba second hand platformy internetový a tak dál, ale ten trend sám o sobě je docela problematický, že málo kdo vlastně ty věci fakt donosí úplně jako do konce.
5: Jsem ráda, že to zmiňuješ a potvrzuju, že to i žiješ a my se teďka tady po žebříčku přesuneme dolů na tvoje doplňky a ty nám dáš určitě nějaké tipy i na udržitelné zodpovědné značky. Už jsme dole tady v chodbě a ty podle mě nemůžeš tady nezmínit svoje ikonické botky, co nosíš neustále a svůj batoh, co nosíš neustále, tak řekni mi něco o těchto botech.
6: Tak stejně jako ve zbytku šatníku, tak vlastně mám extrémně málo věcí a mám extrémně málo bot. V tuhle chvíli tady mám asi 3 páry bot, které jsou v nějakým jako nositelným stavu. Jsou to tady ty jedny tenisky, ty jsou od značky Alohas, která je myslím ze Španělska. Mám je 2 nebo 3 roky, což vlastně překvapivě na tenisky fakt hrozně dlouhá doba. A co vlastně mě na té značce zaujalo v té době, tak bylo, že dělali vlastně věci na předobjednávku, že bylo potřeba si tu věc objednat 2 nebo 3 měsíce předtím, než vám ji poslali, což mě přišlo sympatický, že právě jakoby nevyrábí víc věcí, než kolik jsou schopni prodat, což je taky nějaký model, s kterým experimentem u Human Oddity, ty předobjednávky, to mi přijde jako skvělý. Ale vlastně v dnešní době už se trochu dívám na ty tenisky jakoby kriticky. Je to vlastně takový ten tradiční model German Army Trainers, který už se prostě vyrábí přes 50 let, teďka zase je z toho nějaký trend. Ale vlastně celkově mám pocit teďka, že trochu přehodnocuju svůj vztah k teniskám, protože mám pocit, že celá ta věc jako koncept nedává moc smysl, že to není úplně možný vyrobit nějakým jako smysluplným způsobem. S tím, že ty tenisky jsou z podstaty věci dost komplikovaný na výrobu, že jsou z hodně různých komponentů, hodně malých částí a jsou vlastně skoro vždycky lepený, to znamená, že není možný opravovat. Tady u těchto tenisek narážím na to, že vlastně ta vrchní část je furt funkční, furt vlastně drží docela dobře, ale už mám prošlapanou tu podrážku, takže mi tam teče ze spodu, ale vlastně není možný tu podrážku jednoduše vyměnit, jako to bylo dřív možný u bot. Takže ta komplikovanost těch tenisek a zároveň to, že nikdo nemyslí na to, že by si někdo chtěl opravit tenisku nebo že by tam chtěl někdo něco vyměnit, vlastně toho dělá pro mě něco jako nefunkčního, co vlastně mě docela irituje, takže pravděpodobně další tenisky už bych si možná ani nekoupil. To, co mě teďka nějak víc zajímá, tak jsou spíš kožený boty a boty, které mají nějakou jako třeba šitou podrážku, to znamená, že je možný si to pak někde nechat podrazit, je možný si to nechat vyměnit. Zároveň tak už jako vydrží extrémně dlouho, stárne jako dost hezky a je taky možný prostě nějakýma jako způsobem vždycky trochu refreshnout. A pak tady mám ještě starý veggie boty, které už jsou teda v takovém stavu spíš jako na zahradu chození. Jenom jsem tady chtěl zmínit, že veggie je hrozně fajn. Francouzská značka, kde jako souzním s tím konceptem, souzním s tím, jak to dělají. Pokud někdo hledá nějakou udržitelnější alternativu tenisek, tak tohle je podle mě jako dobrý.
5: Další tvůj ikonický doplněk, který nosíš neustále, je tvůj hnědý bavlněný batoh od udržitelné značky Melas Wear.
6: Je to úplně úplně obyčejný hnědej batoh, který mám už 2-3 roky, už je to na něm taky dost vidět. Dřív býval fakt hnědej, teďka už je tak jako do béžova. Taky se to na něm podepsalo třeba na těch popruzích, který mě musela Verunka zapravit. Každopádně je to batoh ušitý z organický bavlny, zároveň je podle mě dost jako dobře navržený, má prostě správný počet kapes, má tady dobrou kapsu na notebook, má tady takovou přední kapsičku, do které se dá dát hezky peněženka. Takže i vlastně to rozvržení mě jako vyhovuje, vejde se mi tam vlastně úplně všechno. Je to takový dobrý rozměr, je to jako skvělá věc, kterou nosím skoro každodenně.
5: Tak snad oceníte typy na zodpovědné značky a ty máš na sobě vlastně ještě jednu značku českou. Je to značka Prim a jsou to hodinky. Ty nosíš taky neustále.
6: Tohle jsou hodinky, které mám na sobě už asi rok v kuse, dostal jsem je totiž na minulý narozky. A jsou to hodinky, které mají úplně jednoduchý béžový ciferník s stříbrnýma číslíčkama a tmavě hnědej pásek, takže je to prostě zase nadčasová věc. Tohle jsou hodinky snad 60. let, něco takového.
5: Nepamatuju si to, ale když jsem je koupila, tak nejeli a šla jsem do hodinářství se zeptat, jestli mi vymění baterku. A paní mi řekla, že mi nemůže vyměnit baterku, protože ty hodinky jsou natahovací, takže jsou asi celkem starý.
6: A to je vlastně nějaký aspekt, který na to mám rád, že vždycky ráno mám takový rituál, že si to tady natáhnu a samozřejmě nikdy na to člověk zapomene, nebo si jeden den nevezme a pak si musí znovu seřídit. Ale to všechno nějak jako by patří do té jako do toho zážitku těch hodinek a přijde mi to skvělý, jak je to vlastně analogový, jak je vlastně člověk nějak i v kontaktu s tou mechaničností té věci, že to neběží samo od sebe na nějakou baterku, ale že cítíš prostě, když to natahuješ, že tam jsou nějaký kolečka, že musíš vlastně natáhnout ten setrvačník, aby to pak běželo.
5: Tak skvělý, míříme do finále. Vůbec nevím, co z tohohle podcastu vystřihnu, takže na poslední šatníkové otázky už doufám odpovíš stručně. A jedna z nich je, kdyby hořelo v tvém šatníku, co by zachránil?
6: Asi bych vzal svoje lněný, vlněný kalhoty a ten vlněný svetr, který jsem zmiňoval a asi zbytek. Teda ještě nějaký věci od tebe samozřejmě bych pobral. Košili proužkovanou, kterou jsem zmiňoval, kalhoty a kraťasy, co směšila. To je samozřejmost. Ale jinak bych asi se zbytkem byl smířený, že je to v pohodě, protože jak jsem říkal, hodně těch věcí už je v tom šatníku dlouho a s některýma se třeba už tolik ani nestotožňu, takže by to možná byl takový jako fajn hard reset.
5: A kdyby ses mohl podívat do šatníku jakékoliv osobnosti, koho by tě zajímal?
6: Když jsem nad tím přemýšlel, tak mě z nějakého důvodu napadl Gandhi, protože jsem viděl jednu fotku, u který byl popisek All Gandhi's Possessions, jako všechno vlastnictví Gandhiho a byly tam 4 věci, bylo tam roba a byly tam takový sandály srandovní, takže by mě vlastně zajímalo ta realita, protože si myslím, že to jako není úplně legit a zajímalo by mě, co všechno v takovém šatníku vlastně bylo.
5: Tak to byla hodně dobrá odpověď. Já ti strašně moc děkuju za to, že jsi byl hostem podcastu Šatníky. My to teďka jdeme všechno nafotit, tak určitě koukněte potom na Instagram Šatníku nebo na web Radia Wave na všechny fotky a možná uděláme na Reelsko i nějakou partnerskou výzvu obdobnou, jako byla v minulém díle, kde Veronika měla za hosty Kristýnu a Oli a navzájem si vybírali kousky, které jim k tomu druhému nejvíc sedí. Takže jestli se tuhle minulou návštěvnickou epizodu s Veronikou Rupert neslyšeli, tak velmi doporučuju. A tohle už je konec epizody s mým nejoblíbenějším člověkem. Ještě jednou díky, že jsi byl hostem.
6: Moc děkuju, ahoj.
5: A vám posluchači děkuju, že posloucháte. Určitě mi dejte vědět, co na epizodu říkáte a mějte krásný den.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave.
1: Ahoj, já jsem Lucie Zajda a tohle je nový díl Nádechu na rádiu Wave. Dneska se budeme věnovat letním románkům, takže pokud si chcete užít léto i po téhle stránce, ale zároveň si nechcete odnést zlomené srdce nebo jiné nepříjemné následky, poslouchejte dál. Povídat si o tom budu s psychologem a párovým terapeutem Petrem Kačenou, kterého tady moc vítám. Dobrý den.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Tak letní románky jsou v létě velké téma a spoustu lidí si je s tímhle obdobím spojuje. Tématu je taky plná popkultura, mimo jiné. Tak co nás na letních románcích tolik přitahuje? Čím se třeba liší od, řekněme, zimních románků?
2: Já myslím, že ty letní románky jsou taková esence toho, co si představujeme pod romantickou láskou, protože jsou nenadálý, intenzivní, krátký, možná trošku nepredikovatelný. Je tam ta nemožnost toho, že to může pokračovat, jako to bylo u Romea a Julie, že jo, ty spolu nemohly být kvůli těm rodinám a tadyhle na ta letní láska, ty spolu zase nemůžou být kvůli tomu, že třeba jsou od někud jinut, nebo že mají vlastně nějaké závazky, o kterých si zapomněli říct, nebo si je i řekli, ale zrovna jim nevadili. Takže myslím, že je máme tak rádi a rádi právě kvůli tomu, že vlastně je to jako ten ideál toho jako romantického spojení.
1: A já si říkám, že do toho asi bude vstupovat i to léto samotné, že jsme prostě hodně venku, máme takovou tu představu toho velkého, grandiozního léta, zároveň jsme hodně času v přírodě, takže i jako to moře nebo ty hory, louky a tak můžou evokovat nějakým způsobem potřebu víc žít, že vlastně tam je možná taková jako přítomnost a i ta tělesnost může hrát možná roli.
2: Já bych řekl, že těch aspektů je tam několik, že vlastně je tam vůbec to, že máme jako možnost vlastně někoho nového potkat tím, že jsme jako sociálnější, tím, že nejsme v té naší běžné rutině, takže se vlastně zvyšuje ta pravděpodobnost, že potkáme někoho nového. Jsme na to vlastně i nějak jako mentálně nastavení, jsme nastavení v létě pro nějakou otevřenost vůči zkušenosti, že jo, jsme uvolnění, toužíme vlastně po nějakých zážitcích, které nám to léto může dát, jsme tak trochu někdo jiný, že jo, jsme svobodnější v létě. A s tím tam vlastně vstupují jako případně oba ty dva lidi tady s tím nastavením mysli a zároveň se podle mě i trochu snižují ty naše očekávání na ty případné partnery, protože my máme, že jo, spoustu takových těch filtrů a očekávání, s kým bychom chtěli ten partnerský vztah mít, ale když je to ta letní láska, tak vlastně hodně těch filtrů jde pryč, protože víme, že to třeba nebude nadlouho, a tak se vlastně ten náš práh na to, kdo by mohl být tím potenciálním člověkem, jako sníží.
1: Takový jako YOLO přístup.
2: Jo, určitě.
1: A ono to může působit i trochu kontraintuitivně, protože když jsem se o tomhle tématu bavila s lidma kolem mě, tak občas říkali, že léto pro ně třeba není nejvíc hot období, že vlastně je horko, lidi se potí, často jsou unavený a to poslední, co by chtěli, je, aby na ně šahal někdo jiný.
2: No tak vždycky se dá umejt. Já myslím, že v tomhletom aspektu je tam to, že jsme jako méně oděný, takže více jako se navzájem vidíme, jak vypadáme a možná i víc navzájem sami sebe lákáme.
1: Mm-hmm. A může být tady z těch důvodů jednodušší se zamilovat tím pádem?
2: To je složitá otázka. Jako já myslím, že co je na té letní lásce vlastně hrozně příjemný a co se nám líbí, je právě ta svoboda a volnost. Že vlastně jednak my jsme svobodní, jednak ten druhý člověk je svobodnější, protože na něj právě neklademe všechny ty nároky, které na něj máme, takže že jo, nesnažíme se ho nějak jako změnit, bereme ho takovej, jaký je od začátku. A zároveň je tam, myslím, velmi rychle nějaká i intenzita tam je v tom vztahu právě kvůli tomu, že tam je to časové omezení, že tam je nějaká konečnost, že tam je možná i nějaká nemožnost toho vztahu. A ta konečnost, ta nemožnost vlastně z hlediska toho jako partnerství nebo romantiky vlastně je něco, co zintenzivňuje ty pocity. To je jako když, že jo, spolu mají dva kolegové nějakou aféru na pracovišti, tak ta nemožnost, že spolu jako vlastně nesmí ten vztah mít, ještě zintenzivňuje ty prožitky, které mají. Takže při té letní lásce se nám děje to, že vlastně velmi rychle jdeme do nějakých intenzivních emocí a taky když víme, že to je časově omezený, tak víme, že si to musíme užít a že vlastně tu intimitu musíme vybudovat mnohem rychlejc, protože na to máme třeba 5 nebo 7 dní nebo někdy 2 dny, takže vlastně ten vztah se jakoby zcvrkne a zrychlí do těch pár dní, který máme, a že z toho odcházíme vlastně s nějakým pocitem třeba i dokonce hloubky nebo intimity, a zároveň i objektivně řečeno, když třeba řeknu příklad, že cestujeme někde s batohem a vlastně strávíme s tím člověkem pár dní na cestě, tak zároveň my objektivně zažijeme opravdu spoustu věcí s tím člověkem, který třeba z hlediska nějakých míst a zážitků by nám v tom normálním jako dejtování trvalo třeba měsíce, než bychom toho člověka tak poznali, a na té cestě ho za pár dní vlastně poznáme víc než třeba za půl roku nebo za pár měsíců. Takže je tam určitě to, že ty zážitky jsou jako výrazný, intenzivní, že tam je velká jako míra intimity, a pak samozřejmě je tam i jako ta druhá strana, což je nějaká jako nějaký zranění nebo větší jako pravděpodobnost zranění tím, že právě budeme zklamaný z toho, že to po takhle intenzivním zážitku nevyšlo. A myslím, že tam je větší pravděpodobnost toho, že to nevyjde. Že jo, z mnoha těch vlastně objektivních důvodů, že prostě ty lidi budou žít třeba někde jinde.
1: K tomu se dostaneme. Mě by ještě zajímalo, jestli se stává, že máme tendenci jako přeceňovat ty letní románky právě proto, že je trochu nebo hodně romantizujeme. Že jako třeba jim přikládáme víc významu, než reálně mají, nebo do nich vkládáme jako přehnaný naděje a tak.
2: No tak to určitě děláme, ale já myslím, že že to je v pohodě, když je to takový jako vědomý kalkul nebo vědomá volba, že si myslím, že je v pohodě jít do toho zážitku, do toho, že to je ta letní láska, užít si tu volnost, ale zároveň si být od začátku vědom toho, že to má i ty rizika, že ta pravděpodobnost toho, že mě to potom bude bolet, je jako větší, ale já si nemyslím, že to je nutně špatně, protože to je to, co na životě máme rádi, že jo, tu intenzitu, kterou ta láska přináší.
1: Další častý troub, a nejenom ve filmech, ale i v životě, mám pocit, je to, že některé ty letní milostné epizody byly třeba hodně důležitý, hodně formativní, že vlastně nás třeba i hodně poznamenali. Tak to je asi tou intenzitou a možná i tou intimitou, o které jste mluvil?
2: Určitě, to je samozřejmě kvůli tomu, jak funguje paměť, protože naše paměť není jako filmový záznam, ale naše paměť funguje. Ty vzpomínky, které máme, vlastně máme kvůli tomu, že to byl nějaký emocionálně intenzivní zážitek. A čím ten zážitek byl emocionálně intenzivní, tím je pravděpodobnější, že se k té vzpomínce budeme vracet, že vlastně tam bude ta schopnost retence, udržení té vzpomínky, a tím, že tyhle letní lásky vlastně měly tu emocionální intenzitu, tak my si je mnohdy můžeme pamatovat třeba do konce života, nebo není to věc, na kterou zapomeneme, a možná i na smrtelný posteli si vzpomeneme tady na toho Juana nebo Juanku prostě v Andaluzii, která nás okouzlila.
1: A může v té oblibě letních románků hrát roli i to, že jsme otevřenější i vůči tomu, kým jsme my sami, že existujeme mimo ty každodenní role, starosti, povinnosti, a víc si dovolíme experimentovat s tím, co děláme, co nás baví, co chceme, s kým, jak.
2: Ono je to obsažené v tom slově dovolená, že jo? Že si dovolím vlastně dělat věci, které si normálně nedovolím. Já třeba nepiju sladký nápoje, ale vždycky jsem na dovolený, tak si dávám kolu, že si vlastně jako dovolím dělat to, co si normálně zakazuju.
1: Takový Vánoce,
2: letní. Takový si to užívám. A myslím si, že tadyhle ta, ale jako ten charakter tý dovolený je potom vlastně je takový svobodnější, že jo? Že to je takový mezičas, že to není ten normální život, který vedeme, a není to ta normální role, kterou máme, a tudíž vlastně i myslím, jsme potom ochotnější se otevřít jako těmhletěm zážitkům a lidem, kterým bychom se nebyli normální ochotni odevřít.
1: Super, tak to jsme nějak načrtli, co nám letní románky můžou dávat. Existuje něco, co nám můžou brát?
2: No tak brát, na začátku určitě máme pocit, že ne, že jo, na začátku máme pocit, že nám můžou jenom dávat, ale samozřejmě můžou si vybrat tu svoji daň potom, až to skončí, že jo, protože tam je potom ten jako okamžik, kdy my si buď to můžeme říct sami sobě, OK, byla to ta letní láska, vlastně skončilo to, protože z objektivních důvodů každý třeba žijeme jinde, jo, nemůžeme spolu být, není to zas tak silné, abychom prostě dali výpověď v práci a přestěhovali se k sobě, takže můžeme si to nějak umět takhle racionálně ukončit a zavřít za tím dveře a netrápit se tím, ale myslím si, že spoustě lidí to nejde, že spousta lidí má takový ten zážitek, kdy ta romantická láska se jim vymkne z rukou a vlastně snaží se to přetavit v nějaký dlouhodobý vztah, a tam samozřejmě můžou začít problémy, protože to je, jací jsme my byli na té dovolené a jaký byl ten druhý, není vlastně to, jaký je v tom běžném životě, že jo. My ty 4 týdny té dovolené, které máme, tak jsme vlastně trochu.
1: A to 4 by byly hodně, teda.
2: No, tak. Tak kdo má víc, kdo ví. Ale jsme vlastně trochu jiní lidé, takže my vlastně toho člověka poznáváme v nějaký jako roli podosobnosti, v nějaký energii během toho cestování třeba, a pak vlastně ten člověk pod vlivem stresu, pod vlivem té své rutiny vlastně je možná trochu jiný člověk a může tam spíš právě přijít to zklamání z toho, když se tu letní lásku snažíme přetavit v dlouhodobý vztah, že to nevyjde.
1: No a jak tady tomu předcházet? Je potřeba si třeba nastavit očekávání, jestli právě hledám jenom něco nezávazného, anebo jestli hledám velkou osudovou životní lásku.
2: Jo.
1: Protože si dokážu představit, že když se to tam tohle nepotká a každý vlastně od toho chceme něco jiného, tak tam jako pak může třeba být velký emoční trápení a bolení.
2: Předcházet, no mně se nelíbí to slovo předcházet, jako kdyby jsme se tomu chtěli vyhýbat. Mně to vlastně přijde, že to je součástí toho zážitku a že když vlastně se rozhodnu pro to, že takovýhle zážitek chci mít, a ono kolikrát to vlastně ani není jako věcí svobodné volby, prostě je to nějaký emocionální zážitek, na kterým nemáme moc kontrolu, tak je ale důležitý mít na paměti, že mě to může zranit, ale že to je vlastně jako součást, to je součást každý lásky. Já si vzpomínám na takovou větu z jedné básně, je to v angličtině "You have to risk your heart", že musíš vlastně riskovat svoje srdce, aby si mohl v tom vztahu nebo v té lásce být. A tady samozřejmě ta pravděpodobnost, že ten risk nevyjde a že mě to zraní, je vyšší, ale zároveň, když si tohle to dovolíme, tak si zároveň dovolíme v tom životě zažívat něco krásného, že jo? Něco intenzivního, něco, na co budeme dlouze vzpomínat, něco, co je možná i lepší než to samotné cestování nebo drogy nebo věci, které prostě chceme, s kterými si chceme to naše vědomí vlastně ovlivnit.
1: Ale co když někdo riskoval už hodně a chce nějak...
2: Tak nemusí riskovat, teď ho do toho nikdo nenutí.
1: No ale
2: riskovat.
1: Jsou tam nějaké preventivní opatření, aby se tam to zranění zas tak moc neobjevilo?
2: No tak to je zajímavá teoretická otázka, že jo, budu víc zraněný tím, když se budu bránit, když toho druhého člověka k sobě nepustím, když si budu stavět ty zdi, když budu nedostupnej vlastně. Ano, svým způsobem jako budu, ale zároveň budu zabraňovat té intimitě, že budu zabraňovat tomu druhému, aby mě poznal. Pak je ta druhá strana mince, kdy jsem vlastně zranitelný, kdy jsem odhalený, kdy do toho jdu tím celým srdcem svým a já nevím, budu potom zraněnější, no možná jako budu, ale možná taky ne, možná třeba budu mít zážitek, že když tohle to jednou v životě udělám, tak to jako vyjde a ten druhý toho třeba nezneužije. No. Tak já jsem spíš na straně asi té zranitelnosti, protože mi přijde jako hezčí ten kontakt, který ty lidi spolu můžou být, když jsou zranitelní, než vlastně ta nedostupnost, kterou mají, když si držejí ty svoje hranice.
1: Ale nemůže právě být ta zranitelnost v tom, že se otevřeme a řekneme, teď hledám tohle, mám ve svém životě prostor tady na to a tak, že si jako říkám, že tohle nutně nemusí být stavění zdí nebo nedostupnost. Že můžeme být velmi otevřený a autentický v tom, co hledáme. Není tohle taková ta rada, která se obecně doporučuje v randění, jako být autentický a upřímný ohledně toho, co zrovna hledám.
2: A tak o čem vy tady chcete být upřímná, že jo? Často myslím, ty letní lásky jsou jako absurdní, že to jako, když bychom se na to zeptali někoho zvenku, nebo když ty lidi by se nad tím maličko zamysleli, tak je jim jasný, že z toho žádný vztah být nemůže, protože prostě žijou na jiném kontinentě, mají nějaký závazky. Jo? A když do toho vstupuju s tím, chci si to užít vlastně, chci mít hezký zážitek a pak nad tím a nebudu se tím potom trápit, tak si myslím, že to je jako fair a lepší přístup, než když se budu snažit nějak od začátku jako formovat to, bránit se tomu zážitku, no jako taky to můžu dělat, že jo, taky si můžu říct já a lidi to dělají, že jo, lidi to dělají, já vlastně do toho nechci jít, protože vím, že by mě to zranilo, protože vím, že bych se teďka otevřela, šel bych do toho emocionálně a za ten týden, co bych odjel, nebo za ty 2-3 dny, nebo já nevím, záleží na tom typu toho vztahu, tak vím, že by mě to zranilo a já to vlastně nechci, takže některý lidi vlastně dělají tuhle tu vědomou volbu, že si jako ty krátkodobý vztahy vlastně nerozvíjí kvůli tomu, aby se ubránili tomu pozdějšímu zranění. Ale mně to přijde škoda. Ale to je možná i nějakou takovou moji jako perverzí, nebo když já mám jako osobnost, když si dělám test osobnosti na otevřenost vůči zkušenosti, tak já mám vlastně nějaký 98%, to znamená, já mám hrozně jako rád různý zážitky ve svém životě a vlastně je to něco, co je pro můj život důležitý. Někdo, kdo bude skorovat tady na tom faktoru níž, tak ten takovou jako pestrost v tom svém životě nepotřebuje a takže to třeba pro ně to ani nebude zajímavé.
1: S tím jako YOLO přístupem může asi souviset taky větší riskování v tom smyslu, že třeba spíš někdo nepoužije ochranu nebo nebude používat rozum v jiných situacích, kde by ten rozum možná byl třeba na místě. Tak co myslíte tady v té oblasti? Je potřeba tam vstupovat do toho trochu racionálně, aby vlastně tam byla zachována nějaká bezpečnost, i když se bavíme třeba o tom bezpečném sexu?
2: Tak určitě používejte ochranu nebo si ukažte testy, pokud jste se nedávno testovali. Já vlastně nevím, na co se mě ptáte, jestli je důležitý používat mozek, neokortex, jako ty vyšší mozkové struktury při tom, jak jednáme. No ano, určitě. Určitě je dobrý se nenechat jenom zmítat emocema a mít tam prostě nějakou racionální kontrolu. Zároveň jí zase nesmí být příliš, jo, protože ten mozek nás svým způsobem potom jako svazuje, že jo, znemožňuje nám zažívat věci, které by pro nás potenciálně mohly být vlastně i jako léčivý, že ten, když si to vezmeme vlastně, že třeba v těch vztazích nějak jako zápasíme a nedaří se nám mít vztah a teďka máme pořád nějaký pocit odmítnutí, tak když si představíme, že prostě někam jako jedeme na dovolenou a tam prostě někdo o nás má zájem a někdo nám projevuje lásku, tak je to přeci taky jako krásný vlastně hojivej zážitek, který člověka může jako nějak povzbudit a jako změnit jeho náhled třeba i na vztahy nebo na to, jak na jeho sebehodnotu a na všechno. Takže zase myslím, že ten mozek ne úplně vždycky nám vymýšlí jako věci, které jsou pro nás pozitivní potenciálně.
1: Vy už jste to zmiňoval, že častý téma taky můžou být i nevěry. Existují na tohle třeba nějaká data nebo výzkumy, jestli se to děje častěji v létě?
2: Maličko se to podle některých výzkumů je tam trošku jako větší výskyt během léta. Ten důvod nejsou vlastně nějaké hormony nebo něco takového, ale je to prostě to, že příležitost dělá zloděje, že my během léta máme větší možnost být bez našeho jako partnera primárního. A je tam větší možnost potkat někoho nového, je tam větší možnost prostě, aby se to nějak stalo, že jo, ta nevěra. Takže určitě během léta je vlastně tohleto pravděpodobnější.
1: Co byste poradil, pokud někdo se tady tím směrem hodlá nebo chce nebo zvažuje vydat?
2: Zvažuje dokonce, jo. No, bohužel jsou lidé, kteří se tímto směrem vydávají vlastně podle posledního dotazníkové šetření v České republice. Asi 27% lidí říká, že vedle svého primárního partnera má ještě jednoho sexuálního partnera, což mě přijde jako naprosto šokující statistika. Takže někteří lidé jsou prostě svým partnerům jako nevěrní na běžícím páse. A co bych mu poradil, jo? No tak co se dá dělat? Tak buď to můžete svému partnerovi být nevěrný a můžete s tím nějak žít pomocí nějakých jako racionalizací, že to dělá každý, nebo že vlastně jste v tom vašem primárním vztahu nespokojený, to většinou se tak namlouvá těm milencům, milenkám, že jo? No já jsem vlastně tam takový nespokojený, tak proto to teďka tady s tebou dělám. Takže můžu žít tady tím jako způsobem života, spousta lidí to vládá dobře a dlouhodobě a vlastně se tím ani moc jako netrápí. Můžete samozřejmě, nebo to bych obecně jako doporučil párům, že je dobrý jako hovořit o tom, co je vlastně nevěra, protože se často setkávám s tím, že ty páry vlastně nemají jako úplně vyjasněný to, co všechno tam spadá, co všechno tam nespadá, že tak nějak všichni bereme automaticky, že víme, co je to nevěra, ale ono je to celý spektrum, že jo, od toho, že si s někým píšu, že se s někým potkávám, že to je kámoš, že se s někým líbám, nebo že s někým mám sex, nebo že jsem do někoho jako emocionálně, s někým jsem emocionálně zaangažovaný. Takže určitě myslím, že je dobrý jako komunikovat o té míře. Pak je třetí věc komunikovat vlastně o té tendenci, kterou mám, protože často ta, když se díváme i na jako statistiky na velkých populacích, tak vlastně většinou před tou nevěrou je nějaký pokles vztahové spokojenosti. Takže to není tak, že ta nevěra by se objevila jako najednou, ale že ty lidi vlastně jsou spokojený v tom vztahu, pak jsou jako receptivnější vůči jako jiným lidem a pak spíše pravděpodobnější, že podvedou toho svého partnera. Takže tam je zase důležitý, když už jako cítím, že vlastně koukám po ostatních a že jsem v něčem nespokojený, tak tohle to komunikovat tomu svým partnerovi. Když se to dotýká třeba sexuality, tak vlastně mluvit o tom, co v té sexualitě je pro mě neuspokojivý, tak dále. Tam může být spousta věcí zatím. No a čtvrtá varianta je samozřejmě nějaká forma otevřeného vztahu, konsenzuální nemonogamie, tam je taky jako spektrum od jenom toho jako otevřeného vztahu s nějakýma, s tím, že to je jenom jako sexuálně otevřený vztah, většinou je tam jako hodně různých pravidel, co ty partneři s těmi sekundárními partnery mohou dělat a kde a za jakých podmínek a tak dále, až prostě po polyamorii, kdy můžete mít jako více partnerů na jedno.
0: Nádech. Lucie Zajda a její hosté na rádiu Wave.
1: Pokud by někdo chtěl zažít, a teď jdeme pryč teda od nevěr ideálně, aha, ale pokud by někdo chtěl zažít větší nebo menší letní lásku, tak kde ji hledat?
2: Kde ji hledat? No. No, tak ta je úplně všude, že jo? Ta může být úplně kdekoliv. To samozřejmě nejvíce na místech, kde se potkáváme jako v nějakých malých sociálních skupinách, kde jsou prostě ty kamarádi kamarádů nebo známí kamarádů, takže je nejlepší chodit na nějaký akce, kde je pravděpodobný, že tam potkám kamarády, kteří tam třeba budou mít jejich známí. Já nevím, to jsou nějaký festivaly, možná jako hromadní cestování nebo nějaký jako pobyty na chalupách, já nevím, kde všude. Takže asi bych šel tady tím směrem.
1: Taky to jsou asi právě ty dovolené, svatby, festivaly.
2: Svatby, přesně tak.
1: Taky lidi tráví čas víc venku, že jo? Takže prostě i jako u řeky, u Vltavy prostě, nebo ano, u jiných řek. Ano. A tak. A co nějaký tipy na oslovování v létě?
2: Já myslím, že lidi si s tím oslovováním dělají jako takový velký trápení, že ono to oslovování prostě stačí, když zažíváme nějaký jako společnou aktivitu nebo společný kontext, tak že jo, to už vlastně vytváří nějaký prostor pro to se o tom pobavit. Že jo, důvod, proč se lidi baví o počasí, protože to je to, co je spojuje hned na začátku, že buď to hrozně horko a je to otravný, anebo prší a je to otravný a my to spolu sdílíme, tak si o tom pojďme popovídat. A taky si myslím, že jo, často vlastně tomu oslovení předchází nějaký neverbální kontakt, že jo, takže myslím, že je tam důležitý taky, abych si nenabíhal na ty vidle jako dobře číst, že třeba jsme se na sebe usmáli, nebo že jako nějak jako jsme o sebe projevili zájem a že pak vlastně je rozumný, jako aby přišel ten kontakt. A taky není nic špatného na tom někoho oslovit a ten člověk vás odmítne a je to v pohodě. Myslím si, že je taky fajn, když už teda opravdu si nemůžu pomoct a chtěl bych jako někoho číslo, tak vlastně neptát se, že chci to číslo od toho člověka, ale vlastně, aby se ten člověk cítil bezpečně, tak mu říct, hele, líbíš se mi, tadyhle je moje číslo, kdyby si chtěl nebo kdyby si chtěla se mi ozvat, tak budu rád. A pak vlastně jednak tam není ten zážitek toho přímého odmítnutí, ne, já ti číslo nedám. A hlavně je tam vlastně ta kontrola potom a bezpečí toho člověka, který to číslo má, jestli ten kontakt využije nebo ne.
1: No a pokud jsme teda zažívali, nebo pokud zažíváme nějakou tu lásku, tak co teda potom? Máme třeba předpokládat, že právě ta realita po návratu může být odlišná, než byla na ty dovolené?
2: No já bych řekl, že ta pravděpodobnost, že to nevyjde, je určitě vyšší, než když se seznamujeme jako v tom našem normálním kontextu. Už kvůli těm jako objektivním překážkám, které tam budou stát, anebo kvůli tomu, že jsme toho člověka právě potkali v tom kontextu v tom prázdninovém kontextu a vlastně pak zjistíme, že když ho teda vidíme v tom jeho normálním životě, tak je trochu někdo jiný. Takže myslím si, že to zklamání tam je pravděpodobnější, že tam bude větší.
1: A kdyby stejně jsme v tom chtěli pokračovat, třeba by mě zajímalo, jak vlastně pozná člověk, že to má cenu rozvíjet dál. A teď se samozřejmě nebavíme úplně o situaci, kdy člověk je prostě z Ameriky a já jsem z Česka, ale pokud by byla možnost to rozvíjet dál, tak jak poznám vlastně, že to má cenu?
2: No, to je těžká otázka. Když bych to vzal postupně, vlastně během toho seznamování, tak takovým jako velkým milníkem, po kterým si lidi říkají, jestli spolu chtějí být dál nebo ne, je vlastně sex. Že když mají ten první sex, tak vlastně je to takový deal breaker, jestli je to něco, jestli řeknou, jo, to bych chtěl zažívat jako dál, chtěl bych toho člověka vídat dál. Když ten sex není dobrý, tak většinou to potom dál nepokračuje. Tady u těch letních románků se může stát, že ten sex dobrý je, takže to vlastně nějak jako probíhá během třeba té dovolené. Pak když se vrátí zpátky, tak jako znovu, asi bych se vrátil na to, jestli je tam vůbec jako možnost mít ten dlouhodobý vztah nějakým způsobem. Taky záleží, jestli ty lidi jsou monogamní nebo ne, že jo, když jsou nemonogamní, tak vlastně můžou spolu dál zůstat v kontaktu, jednou, dvakrát za rok se vidět, takhle ten vztah mít dalších 10-15 let. Když jsou monogamní, tak to mají samozřejmě problém, protože buď to jsou komity, jsou jako ve vztahu na dálku, že jo, což já jsem to takhle měl rok, jeden kdysi dávno a bylo to teda otřesný zážitek mít s někým vztah na dálku, ale můžou se rozhodnout, že takový vztah chtějí mít. Tam můžou se snažit vlastně nějak jako dále zjišťovat, že jo, jestli by to jako dohromady šlo nebo ne, a čím dál tím déle zvyšovat ten čas, který spolu tráví, a může se to nakonec vyjevit tak, že prostě se jeden z nich přestěhuje, anebo si vyberou nějakou zemi, která je někde na půl cesty mezi nima dvěma.
1: Pokud to byla teda krátká, spíš letní epizoda, tak má cenu si předat veškeré kontakty a udržovat vlastně tu znalost o tom, co se děje v životě toho druhého po ještě dlouhý léta?
2: Jako můj odhad, a myslím si, že u většiny těch případů je to spíš tak, že to správné rozhodnutí, si myslím, je to nechat v té kategorii holiday romance, prostě tý letní lásky, a tam to jako uzavřít jako krásný zážitek a tím to jako ukončit. Protože ta pravděpodobnost, že se nám z toho podaří vybudovat ten jako dlouhodobý vztah, je prostě jako malá. Ale někdy si lidi nemůžou pomoct a někdy prostě z těch letních lásek jako se vyvine něco delšího, a tak je to v pohodě, no.
1: Už jsme se o tom bavili, že na ty románky často jako vzpomínáme, možná máme tendenci se trochu idealizovat, tak může tohle být jenom prostě jako hezký vzpomínání, takový to denní snění, anebo to může být i v něčem jako problematický nebo nebezpečný, nebo nás to může třeba zdržovat v tom, abychom žili život dál.
2: Tak to je bohužel taková záludnost té naší paměti, že my si vlastně idealizujeme s přibývajícím časem od té události, my si vlastně idealizujeme to, jaké to bylo. Takže ta letní láska se jeví ještě jako zelenější s tím odstupem, a zároveň prostě my litujeme všech těch věcí, které se nestaly, a nevážíme si těch věcí, které se staly. Takže když budeme mít děti, tak nám bude líto, že prostě jsme přišli o single život. Když máme single život, tak jsme naštvaný, že nemáme děti. Když jsme prostě zůstali s manželem, který nás trochu štve, tak nás štve, že jsme nerozhodli se pro ten milenecký vztah s tím kolegou. Když jsme se rozhodli pro milenecký vztah s kolegou, tak pak litujeme to, že jsme přišli o manželství. Prostě my vždycky něčeho litujeme jako lidi. A tak to jako bude, a vždycky si idealizujeme to, co jsme jako zažili, protože prostě vlastností té paměti je vytěsňovat a zapomínat ty špatné zážitky a pamatovat si to dobrý, protože tak je prostě příjemné jako žít a se sebou být. To je prostě ta human condition, nebo takhle ten život prostě funguje, aspoň z mýho pozorování.
1: A dá se s tím něco dělat?
2: Jestli se s tím dá něco dělat? No tak podle mě se s tím dá dělat to, že si toho všímám u sebe, že jo? Že tadyhle ty tendence jako k té idealizaci mám, protože máme všichni, a někdy možná tím dobrým korektorem jsou právě třeba přátelé nebo ty partneři, že vlastně nám někdy jako připomenou, hele, co blbneš, když se jako podíváš třeba na to, jaký to pro tebe bylo v tom vztahu, kvůli kterému teďka tady pláčeš, tak vlastně já si tě pamatuju, že jsi byla nespokojená nebo byl nespokojený, jo? Že ty naši blízcí lidé můžou být takovým korektorem tadyhle ty naši nefunkční paměti.
1: A mě by zajímalo, jestli z toho jako YOLO přístupu, který nás na těch letních románcích možná tolik přitahuje, je možný si něco odníst do vztahu nebo života po zbytek roku.
2: Mm-hmm. Jako třeba no to by bylo skvělý.
1: Jo? A jak to udělat?
2: Mně se vlastně na těch letních láskách se mi hrozně líbí ta jako svoboda a volnost, kterou ty lidi během toho dejtování zažívají. Protože když jdete na rande, že jo, prostě v říjnu během pracovních schůzek, tak jsou všichni jako sešněrovaný, mají tam to očekávání, je, teď bude ta schůzka, teď tam musím performovat, a teďka mají všechny ty filtry jednak nastavený na těch online aplikacích, že musí mít minimálně 181 cm a vysokoškolský titul a bicáky, prostě já nevím co. Takže my máme jako jednak hrozně vysoký ty očekávání na partnery, ale potom i na sebe, jak jako jakoby performujeme na tom rande a vlastně odhadujeme a jako hodnotíme toho druhého. A mně se právě na těch letních láskách, myslím, že by to bylo skvělý, kdybychom to jako všichni uměli, líbí ta jako svoboda, že vlastně tam jsem jako nemám ty nároky a ty očekávání od toho druhého, beru ho takový, jaký je. Já se cítím prostě svobodnej a nesešněrovaný všema očekáváníma a vystupuju tam prostě možná v tom svým nějakým jako uvolněným nejlepším já. Tohle to mi přijde jako by věc, která by byla krásná, kdybychom si uměli zachovat celý rok a vlastně ke všem těm vztahům přistupovat bez těch nároků na to, jak to má dopadnout, a že to má být budoucí otec mých dětí, a mít tam tadyhle tu jako nenárokovost, myslím, že by nám pak bylo všem jako líp.
1: A co ta třeba hravost nebo lehkost?
2: Nebo ta hravost a lehkost.
1: A to můžeme vnášet do života nebo do vztahu jak?
2: To bych řekl, že bohužel je takový úkol asi na každém z nás, že to souvisí taky s tím, jak dobře čteme naši schopnost zvládat stres, že si na sebe naložíme jenom tolik, kolik uneseme, abychom byli ještě hraví a svobodní. Že myslím, že se to taky v průběhu té kariéry učíme, že, jo, že když začínáme pracovat, tak si často ty juniorní pracovníci prostě nejsou schopní říct ne a vezmou si na sebe jako všechno, protože taky neznají tu svoji schopnost toho zvládání stresu. A s časem vlastně, myslím, bychom se ideálně měli všichni naučit, že uneseme jenom něco a že si na sebe nenaložíme víc, než uneseme, aby jsme si tu hravost a svobodu udrželi. No. Tak to je takový celoživotní zápas.
1: Mě k tomu ještě napadá třeba obměnit to, kam jdeme na rande.
2: Nebo že vůbec jdeme na rande.
1: Ne to. Jestli nemáme v plánu, tak to nedělat jen tak, bezdůvodně, ale v tom randění, jako vnášet do toho to, že třeba jdeme někam jinam na rande, nebo spolu zkusíme nějaký jiný zážitek. Mm-hmm,
2: určitě. Tak tohle zase souvisí s naší pamětí a s tím, že se v průběhu života vlastně ten náš život a to subjektivní vnímání zrychluje. Ten důvod, proč se ten čas zrychluje, je ten, že když zažíváme pořád ty samé věci dokola, tak nám to přijde jako hrozně jako rychlý a vlastně nám ten život utíká mezi prsty. Takže ten jako způsob, aby se ten čas pomalil, je právě třeba domů chodit trochu jinýma ulicema. Já jsem teďka nedávno jsem právě šel jinou ulicí domů a koukal jsem, jaký krásný barák tam stojí, kterýho jsem si nikdy nevšiml. Nebo chodit na místa, kde jsme prostě nebyli. Jo, nejezdit pořád do Chorvatska na ten ostrov Cres, prostě kam jezdím každý rok a už jsem tam z toho úplně uondanej, jenom z pohodlí, že to tam znám. Takže určitě variovat ty zážitky, což samozřejmě můžu, nemusím vyměňovat hned toho partnera, můžu s tím samým partnerem jet do toho nového místa, ale vlastně i ten samotný vztah potom bude jako novější, protože prostě ty kulisy někdy, myslím, udělají hodně.
1: Co nějaký finální tip?
2: Na co teďka?
1: No na letní románky.
2: Na letní románky. No užijte si je.
1: Říká Petr Kačena. Moc děkuju, že jste tady byl.
2: Díky za pozvání.
1: A loučím se i já, Lucie Zajda. Děkuju, že jste poslouchali další díl Nádechu a doufám, že se máte co nejlíp. Ať už na dovolený nebo doma, ať už s letním románkem nebo bez něj. Ahoj.
0: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: jsme podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Sami bafuňáři nebo organizátoři z FIFA mluví o tom, že je mnohem výhodnější, když organizuje tady tu velkou událost země, která je autoritářská než demokratická. I v Mexiku, i v Kanadě prostě ty ceny jsou vysoké. Kdo se tam dostane, tak je nějaká jako vyšší střední třída nebo opravdu zarytí fanoušci, ale ty ceny těch lístků jsou vysoké. Už se zlomil takový ten moment, že politika do sportu nepatří a už se dostáváme do toho momentu, že musíme řešit, jak moc vlastně je to politické je a nemá být.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na Rádiu Wave.
4: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Astronomické ceny za vstupenky i tvrdá migrační opatření, která znemožnila vstup fanouškům z řady zemí světa. Je letošní mistrovství světa ve fotbale jedno z vůbec nejkontroverznějších a umí fotbal být bezproblémový? Ptát se na to budu novináře, sociologa sportu a autora podcastu Outsider na Alarmu Vojtěcha Ondráčka. Hezký den, ahoj.
3: Ahoj.
4: Vojtěchu, tak fotbalové mistrovství je takový největší svátek pro fotbalové fanoušky. S jakou emocí ho zatím sleduješ?
3: Takže osobní rovina. No, já už sleduju sport, potažmo i fotbal, vlastně více než 30 let, takže já už jsem v tomhle takový jako veterán a emocionálně už trochu jako vyždímaný. Takže mě vlastně už na těch šampionátech spíše než ty samotné zápasy zajímá, baví vlastně všechno, co se děje okolo. Ale každé 4 roky si říkám, že teď už to sledovat nebudu, už na to nemám čas a jsou určitě jako jiné věci, které jsou zajímavější a stejně neodolám a vždycky do toho tak jako propadnu.
4: Takže
3: na ten
4: vstáváš.
3: Měsíc.
4: Vstával se, když ještě český tým hrál.
3: No, byl tam jeden pokus při prvním zápase, ale ta reakce byla, že jsem vypnul budík, spal dál a pak hraju takové ty hry, nedozvědět se výsledek dřív, než si to pustím celé ze záznamu.
4: Ty říkáš, že tě baví vlastně všechno to okolo, tak pojďme k tomu, co se děje na tom letošním mistrovství světa. Prezident FIFA Gianni Infantino tak ještě na jaře říkal, že tohle mistrovství světa bude největší, nejvíce inkluzivní a nejlepší všech dob. Tak mě zajímá, jestli nějaká z těchto predikcí už se plní.
3: Určitě největší, co se týká vlastně rozlohy, kterou pojímá, protože je to poprvé v historii, kdy jsou 3 země dohromady, vlastně jsou jako spolupořadatelé toho mistrovství. Když se na to podíváme geograficky, tak se opravdu jedná o polovinu toho amerického kontinentu, Kanada, USA, Mexiko, což je opravdu velká oblast. S tím je samozřejmě spojeno to, že je to největší také, co se týká environmentální zátěže, co kdy jakýkoliv fotbalový turnaj způsobil. Myslím si, že i sportovní události vůbec. Další věci, je to největší v tom, že je tam nejvíce týmů, 48, což je skoro čtvrtina, pětina vlastně všech členů FIFA, takže vlastně neúčast na tom šampionátu znamená, že jste se nedostali jako při poměru 1:4, což je.
4: Tak můžeme jenom říct, že v minulosti bylo kolik? Zhruba 30 těch týmů? Že to narostlo zhruba?
3: No, v minulosti bylo, naposledy bylo 32.
4: Jasně.
3: V Kataru. A teď už to narostlo na těch 48, což je jako poměrně velký nárůst. No a s tím souvisí i to, že se vlastně tam odehrává největší množství zápasů, a to je 104. Takže co se týká Infantinova tvrzení o tom největším, tak v tomhle sportovním ohledu určitě ano. Co se týká dalšího největšího, tak FIFA z toho má největší příjem ve své historii, to je 11 miliard dolarů, což je třeba víc než HDP 2 účastníků toho šampionátu, Cap Verde a Kirasa. Myslím si, že v České republice bychom za 11 miliard dolarů byli také vděční. Další věc, v čem je to největší, tak je tam historicky už byl překonán rekord počtu návštěvníků na stadionech. A určitě se očekává už jenom tím množstvím zápasů a tím celkovým zájmem největší sledovanost v historii. Ten předpoklad je, že by to sledovalo až 5 miliard lidí na světě.
4: Takže když půjdeme postupně, tak největší můžeme říct, že ano, nejlepší to je asi dost subjektivní, ale když jsme u nejvíce inkluzivní, tak právě když se podíváme na tu inkluzivitu, tak můžeme říct, že kvůli cestovním zákazům a vlastně tvrdé, řekněme, vízové politice Spojených států, tak se až čtvrtina kvalifikovaných zemí, respektive fanoušků ze čtvrtiny kvalifikovaných zemí, má problém dostat do Spojených států. Mě by zajímalo, jak tohle Spojené státy vysvětlují a vlastně koho se to týká, tato omezení. Mm-hmm. Jestli to nějak vstupuje do té hry.
3: Tak vstupuje to. Tak když budeme u fanoušků, tak země, kterým Spojené státy odmítají dávat víza, nebo tam trvá vízová vlastně ta administrativa několik měsíců, tak tam jako došlo k velkému omezení. Jsou prostě země, které jsou takzvané jak kdyby na indexu nebo na seznamu a z nichž není možné vlastně cestovat do Spojených států. Případně s tím byly velké problémy, také tam byly problémy, kdo může být ještě vyhoštěn přímo na hranicích, i když má platnou vstupenku, i když dostane vízum, tak může být vyhoštěn na hranicích. Takže tohle se týkalo fanoušků. Ti fanoušci, na které to dopadlo nejvíce, co se týká, že už měli koupené lístky, tak byli fanoušci Iránu, protože věděli už dlouho dopředu, že jsou kvalifikovaní, nevěděli dlouho dopředu, že v únoru je Spojené státy vojensky napadnou a v ten moment vlastně ti fanoušci přišli o tu možnost se toho vůbec účastnit. A teď ta ještě mnohem více problematická rovina, tak to jsou ty samotné sportovní týmy a netýká se to jenom těch týmů a hráčů, kteří tam byli, ale víme, že i rozhodčích na vlastně až na amerických hranicích vlastně byl ten somálský sudí, který tam měl, je to normálně renomovaný světový sudí, který Omar Artan, který měl pískat zápasy na mistrovství světa, tak byl vyhoštěn, napřed byl 11 hodin zadržován, potom byl ze země vyhoštěn, nebyl vůbec připuštěn. Tam už začala se ukazovat ta první problematická rovina a to, že se ho FIFA vlastně nezastala a nedokázala prosadit to, aby se sudí mohl zúčastnit. Další potom byly nepřipuštěné části výpravy u Iránu, to bylo 15 funkcionářů, potom bylo zadržování nebo třeba senegalská a uzbecká výprava vlastně byli na hranicích také zadržování. Uzbekům tam prohledávali psy, jestli nevezou drogy, na dlouhé tam vlastně zadržovali útočníka Iráku, dokonce zadrželi na 7 hodin, protože ho měli, si ho spletli jméno na seznamu teroristů a paradoxně to je člověk, jehož otce zabili teroristé z Al-Kaidy a jeho bratra unesli a dodnes ho nenalezli. Nakonec dal první gol vlastně svého týmu na šampionátu, ale v každém případě tam byl zadržován 7 hodin. A tímhle způsobem vlastně už vstupuje ta americká administrativa, už vstoupila vlastně do toho turnaje a nejsou to rovné podmínky pro všechny stejné.
4: No a když se právě podíváme na FIFA, jak reaguje, tak je třeba říct, že když bylo mistrovství světa v Kataru, tak právě FIFA si třeba vynutila řadu změn po Kataru, ať je to třeba vytvoření speciálního systému na víza, nebo došlo vlastně i k částečné reformě tamního pracovního práva. Tak má právě FIFA nějaká stanoviska ke Spojeným státům, nebo skutečně je tam dvojí metr?
3: Je tam kdy jako dvojí metr v takové speciální věci. FIFA má některé věci, které si vždy prosadí vůči pořadatelské zemi, na kterých je opravdu záleží a ty se týkají ekonomické roviny. To znamená, FIFA má, oni říkají partneři, ale jsou to ti největší sponzoři FIFA, dlouholetí sponzoři, kteří mají podepsané smlouvy s FIFA na 10-15 let a vlastně dávají obrovské částky FIFA. A proč to dělají? Protože v těch pořadatelských zemích oni dostávají daňovou výjimku. Nejen na dobu konání šampionátu, ale v tomto případě je ta daňová výjimka až do konce roku 2028. To FIFA dokáže prosadit. To znamená, že ty země na to musí přistoupit. V současnosti FIFA, protože máme globalizaci, tak vlastně obchází národní stát, zatímco ve 94., když se konalo mistrovství světa v USA, tak to prosadila centrálně, ty své požadavky, teď s každým městem zvlášť vyjednávala. Takže my úplně nevíme, co každé to pořadatelské město, kde se odehrává šampionát, vyjednal z FIFA. V každém případě FIFA potřebuje prostě ochránit ty svoje partnery. To je pro ní nejdůležitější. Druhá věc, a to je ten dvojí metr, za koho by měla vlastně bojovat, za ty fotbalisty nebo za ten průběh šampionátu, to už pro FIFA je vlastně není zas tak zásadní otázka, že bude chybět jeden rozhodčí, nevadí. Že některé země, které nemají vlastně v tom fotbale velký hlas, budou nějakým způsobem omezovány, což se především stalo té iránské výpravě, která vlastně nemohla ani být ve Spojených státech, kde odehrála ty tři zápasy, takže tam cestovala vždycky z Mexika. Na první dva zápasy v Los Angeles dostali vlastně jenom možnost být na území Spojených států 24 hodin, takže oni neměli možnost ani po zápase mít po zápasovou rozcvičku a hned letěli zpátky. To po sportovní stránce je vlastně úplné narušení jakékoliv rovnosti a spravedlnosti, kterou v tom sportu vyžadujeme. Takže a FIFA vlastně v tom nedokázala nějakým způsobem ovlivnit ať už Donalda Trumpa nebo americkou administrativu, aby to bylo jinak. Ale ty páky, jestli na to má nebo ne, vlastně není to tak důležité a zásadní, jestli by to dokázala prosadit, prostě to neudělala a nedokázala. To, co je její úkol, je vlastně najít pořadatele a uspořádat ten šampionát, kde budou všichni stejně rovné podmínky, to FIFA nedokázala.
4: Nicméně nějaké vyjádření Infantina třeba na adresu těch jednotlivých excesů, že se fanoušci, kteří mají vstupenky, nemohli dostat, že somálský rozhodčí, který skutečně byl akreditován od nich, tak nakonec nemohl pískat ten zápas. To tam nedochází k nějakým vyjádřením zásadním.
3: Jo, Infantino se vždycky vyjádří v tom smyslu, že ho to mrzí, že mu to líto a že to nějakým způsobem potom napraví. To se týkalo třeba i toho somálského rozhodčího, týká se to i těch fanoušků, že nějakým způsobem FIFA najde nápravu, ale v ten moment nezasahuje do toho, aby udělala nápravu okamžitě. Vlastně to odsouvá nějakým způsobem, že někdy to potom bude vyřešeno, že někdo se nemusí bát, ale v ten moment do toho nezasahuje. Zajímavé je to, co jsi zmínila, tak v Kataru se hodně řešilo vlastně zákon proti sexuálním menšinám. A tehdy byl velký tlak nějaký mezinárodní, ale především z Evropy vůči FIFA, že přece není možné, aby se konal šampionát tam, kde prostě se nemohou dva muži procházet po ulici a držet se za ruce. Tak jak FIFA a ten mezinárodní tlak způsobili to, že Katar to tak úplně jako to pravidlo nedodržoval, částečně ho obcházel. Co bylo zajímavé, tak se LGBT tematika a ta vlastně práva sexuálních menšin vrátila i teď, o 4 roky později, na zápas právě Egypta a Iránu, kdy byl vlastně tlak na to, aby že tam schválně bude propagace vlastně LGBT a sexuálních menšin. Cože a FIFA v tom vyšla vstříc vlastně tomu pořadatelskému městu, že je to v pořádku, že obě ty fotbalové země si nemají co stěžovat, tohle je prostě ta inkluze, kterou si zmínila, tak tímhle si vlastně odfajfkuje jakoby tu inkluzi. Na druhou stranu vlastně tím jde v ten moment jakoby proti těm týmům, které to chtějí. Takže je to jako otočení vůči tomu Kataru. Kde v Kataru zatímco ten Katar nutili k tomu změnění vlastně těch nějakých kulturních a uzákoněných hodnot, tak tady zase to bylo jako naopak, že tím pořadatelské zemi vyšly vstříc. A já si myslím, že ten důvod byl, že si tím opravdu můžou tvářit, že inkluzi bylo uděláno za dost a že to stačí.
4: Mám to tady napsáno, že v Seattlu se právě jeden zápas odehrál během Pride oslav, ale je třeba říct, že Egypt a Irán skutečně proti tomu vystupovali. Možná tam se ještě zeptám, snažila se právě FIFA tohle nějak vybalancovat, nebo zkrátka teda řekla, prostě to takhle bude?
3: Jo, FIFA řekne, prostě to takhle bude a v momentě, kdy vy nějakým způsobem proti tomu budete zasahovat, tak je to porušení článku 45 až 47 o politické neutralitě, kterou FIFA vyžaduje, sama ji teda nedodržuje, k tomu si můžeme ještě dostat, ale v takovém případě těm týmům by si v momentě, kdy by jim hrozilo vyloučení za cokoliv, tak samozřejmě je ta sportovní část mnohem důležitější, než riskovat. Ale co vidíme, ty týmy nemohou vlastně se politicky projevovat tak, jak by sami chtěli, není tam ta svoboda, musí se přizpůsobovat tomu, co vlastně se po nich chce.
4: Když se podíváme na další kontroverze, tak můžeme zmínit astronomické částky za vstupenky. Já to mám napsáno, že lístek na finále ve Spojených státech vyjde až na 11 000 dolarů, asi tady nějaká VIP sekce, což je více než 230 000 korun. Když se podíváme na tohle, tak kdo reálně si může dovolit letošní mistrovství světa navštívit, pro koho vlastně ten šampionát je?
3: Tak napřed k té poslední otázce, pro koho ten šampionát je. Tak čeští fanoušci, kteří mluvili o tom, že jeli na zápasy českého týmu, tak mluvili o tom, že ta částka pro ně vycházela, včetně vstupenek, ubytování a cesty na 100 000 korun. Tak si můžeme udělat představu, jak to říkal někdejší premiér Paroubek, kdo z vás na to má. Takže to je jedna věc. Ty ceny vstupenek. FIFA letos, to je další poprvé, spustila takzvaný dynamic pricing. To znamená, že ty vlastně ceny vstupenek jdou nahoru nebo i dolů podle poptávky. Takže nejsou pevně dané ceny vstupenek, jak jsi zmiňovala, jestli je to VIP prostor, on to nemusí být. To je prostě, že to je zápas, na který je obrovská poptávka a ty vstupenky sami o sobě, tak jak je FIFA nabízí, létají nahoru prostě s tou poptávkou. To je, což není úplná jako novinka ve světě sportu, už se to děje, vlastně začíná dít čím dál tím častěji, tak když je větší zájem. Samozřejmě to potom znevýhodňuje a třeba newyorský starosta Mamdami přesně tohle kritizoval. Říkal, tak podívejte se, my tady jsme pořadatelské město, proč nás to stojí vlastně velké množství peněz, je to velké zahlcení samozřejmě velkým množstvím fanoušků a turistů. Jsou to pro nás nemalé náklady, které od FIFA vlastně nedostáváme zpátky a to, co bychom vlastně potom chtěli, to, aby nám to dávalo smysl uvnitř toho města, ne, že navenek všichni jako slyší o tom městě a získává nějakou celosvětovou prestiž, tak je, aby vlastně to ty komunity neodnášely jenom jako daňoví poplatníci toho, že se tady koná ten šampionát, ale aby z toho taky něco měli. A tady ten dynamic pricing vlastně způsobuje to, že se tam nemají šanci dostat. Že to město nedostane nějaké množství vstupenek, tady máte a vy si vyřešte, kdo tam půjde. Ne, to má pod palcem FIFA. Ona je ten prodejce vstupenek. A druhou věc, kterou ještě nadsadila na ty vstupenky, aby omezila černý trh, tak ho vlastně sama zavedla. To znamená, že majitelé vstupenek mohou přeprodat ty vstupenky, samozřejmě za víc, málo kdo to prodává za méně, možná taky iránští fanoušci, kteří už měli ty vstupenky, ale FIFA si z toho bere 30% vlastně z té ceny vlastně vstupenky, když je potom jako překoupená nebo přeprodána.
4: Takže to jde přes nějaký oficiální systém.
3: Jde to, FIFA vlastně udělá oficiální. Tak oni jsou neoficiální v rámci sportu, to jako dlouhodobě funguje. Jsou neoficiální servery nebo aplikace, kde jde přeprodávat vstupenky, kde nedochází jako k podvodům, kde je nějak jako zaručení. FIFA samozřejmě k těm podvodům občas dochází, takže FIFA se tváří, že jde o to, aby nedocházelo k těm podvodům, že je to oficiálně zaručené. Zároveň ale vlastně si bere opravdu jako v rámci toho překupnictví 30%.
4: Ty jsi zmiňoval Zohrana Mamdaniho a New York, ale řekněme, že vlastně Spojené státy na tom jsou nejlépe, když třeba porovnáme tu další pořadatelskou zemi, Mexiko. Tak zkrátka, co fanoušci z těchto zemí, jak vlastně dorovnávají vůbec to, že zkrátka ta země opravdu na tom není tak dobře? Jsou ty stupenky plošně pro všechny šampionáty na všech místech stejně vysoké?
3: To je všude. Vždycky záleží na tom zájmu o ten zápas. Takže když třeba vypadl Cristiano Ronaldo s Portugalskem, tak najednou došlo k tomu, že ta cena neprodaných vstupenek začala výrazně klesat o nějakých, myslím, to bylo 15 možná více procent. Zároveň ta cena, ale jako sama o sobě pořád byla vysoká. Takže ano, i v Mexiku, i v Kanadě prostě ty ceny jsou vysoké. Kdo se tam dostane, tak je nějaká jako vyšší střední třída, nebo opravdu zarytí fanoušci, ale ty ceny těch lístků jsou vysoké a když jsi zmiňoval Mexiko, tak samozřejmě na Aztecký stadion, kde 80 000 míst, kde byl obrovský zájem samozřejmě domácích Mexičanů se dostat, tak v té obrovské zemi je 80 000 vlastně míst, které ne všechny ještě dostanou, tak samozřejmě jakoby nakonec je to jenom pár míst, takže jako těch lidí, kteří se dostanou na ten stadion, je opravdu málo. Tak to se týká stadionu, samozřejmě ten pocit, že to pořádáte doma, ta vaše vlastně země se, a u Mexika to bylo vidět, jak to funguje po sportovní cestě, se může zúčastnit, má tu obrovskou domácí podporu a vlastně výhodu, tak ano, jako tohle získávají, ale vlastně finančně se to nevrací té zemi jinak, než případně na tom turistickém ruchu.
4: Dá se ale určitě říct, že to není první mistrovství světa doprovázené velkou kontroverzí. 2018 bylo mistrovství světa v Rusku, což bylo tedy už po anexi Krymu. 2022 před 4 lety v Kataru, tam se mluvilo o porušování lidských práv. Tak co z toho vlastně FIFA má? Není to pro ní reputační riziko pořádat nebo dovolit, aby tyto země pořádaly mistrovství světa?
3: Proč... A není to jenom, nejsou to jenom fotbalová mistrovství světa, vlastně vidíme to i u olympijských her a dalších jako velkých světových událostí. Dostávají se, vlastně pořadatelství dostávají země, které mají mnohem blíže nějakému autoritářství, než jako nějakému demokratickému spravování. Sami bafuňáři nebo organizátoři z FIFA mluví o tom, že je mnohem výhodnější, když organizuje tady tu velkou událost země, která je autoritářská než demokratická. Z jednoho prostého důvodu, oni dokáží prosadit všechna opatření, která potřebují k tomu, aby se ten šampionát konal. Vy potřebujete vybudovat obrovské množství nových stadionů, což na to potřebujete uvolnit obrovské množství peněz, na to potřebujete obrovské množství stavebních povolení a v podstatě stejně ta výstavba musí být tak rychlá, že musí docházet k porušování vlastně nějakých jako tradičních pravidel. Ta zástavba často probíhá v místech, kde vlastně není možné něco stavět, ale ty velké události slouží k tomu, co se dá nazvat nějakou jako urbání revolucí. To znamená, to se stalo v Tokiu, tam prostě do toho historického centra. To se stalo v Pekingu, to se stalo kvůli olympijským hrám. V Pekingu třeba kvůli olympijským hrám zbourali vlastně středověké centrum, vlastně téměř jako památkově chráněné, úplně úžasná záležitost architektonická, zbourali, postavili tam to hnízdo a podobně. Takže když koná tady ten velký, ať už fotbalový šampionát nebo olympiádu, nějaká autoritářská země, dokáže to prosadit, protože tam vlastně jakoukoliv opozici dokáže odstranit. Proto není náhoda, že to bylo v Rusku 2018, není náhoda, že to bylo v Kataru 2022, není náhoda, že další vlastně mistrovství světa za 8 let bude v Saúdské Arábii.
4: Takže tím se FIFA úplně netají, že to...
3: Ona se netají. Ty země mají obrovské finanční prostředky. Jsou to vlastně země, které v 21. století dohnaly vlastně ty západní země, co se týká ekonomického rozvoje. Mají ty prostředky a na co je chtějí použít, je nějakým způsobem si vylepšit světovou prestiž. Což třeba u Saúdské Arábie už dlouhodobě sledujeme ve fotbale, že se to opravdu jako děje a zlepšuje. To, že udělali z Cristiana Ronalda vlastně na jeho poslední roky fotbalové kariéry nejlépe placeného fotbalistu na světě, opravdu přináší Saúdské Arábii. To, že když se řekne Saúdská Arábie, velká část světa vnímá, první, co se vám v hlavě vybaví, je fotbal. To je to, na co používají vlastně sociologové. Někteří to odmítají, že je to jenom jako nějaký novotvar, ale říká se tomu sportwashing. To znamená, že vy investicemi do sportovních událostí vlastně vytváříte si svůj, jako vylepšujete svůj obraz v rámci světové veřejnosti v tom, že vlastně vás na první dobrou vnímají přes ten sport, který je samozřejmě populární, zdánlivě apolitický a že se to bude všem líbit. A to probíhá i na úrovni v České republice a všude jinde.
4: Takže zkrátka pro ty země je tak důležité šampionát hostit a většinou je to velká událost, to slosování, že zkrátka země opravdu o to mají zájem. I tahle ta rovina, vnímáš to tam, že zkrátka je to nějaký nástroj soft power, že zkrátka tam opravdu dochází k nějaké vylepšení reputace třeba.
3: Určitě. Ten sport je obecně vnímán, je tam taková jako rovina, na kterou jsem zapomněl. V momentě, kdy se vždycky řeší, že už v rámci globalizace už neexistují národní hranice, minimálně v té kulturní oblasti a podobně, tak sport v tomhle vždycky držel jako nacionalismus při životě. To znamená, my jsme si úplně přivykli k tomu, že nacionalismus máme spojen prostě se sportem. Dějiny České republiky jsou spojeny s úspěchy, vlastně největší úspěchy České republiky jsou spojeny s úspěchy na sportovním poli. Ať už jsou to prostě mistrovství světa v hokeji, nebo případně Občas úplně to nevyhrajeme, občas nějaký úspěch na nějakém jako mezinárodním fotbalovém turnaji nebo podobně, tak tam je to rovnítko mezi tím vlastně nacionalismem, národní identitou. My jsme Češi, kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop a podobně. Takže tam tohle funguje. Ty země vlastně fungují na mezinárodní bázi, tak je tam nějaký sportovec, on je tam sám za sebe, ale stejně vnímán jako Čech. Viděli jsme to teď u českých tenistek. To jsou globální sportovci. Tam většina českých tenistů a tenistek má rezidenci v Monaku kvůli daním. Stejně prostě se teď řešilo, že to byly dvě Češky, které byly ve finále, ale oni vlastně nejsou Češky ve smyslu, že by tam měli reprezentovat Českou republiku, ale jsou tam sami za sebe. Takže tady ta rovina vlastně v tom mezinárodním světovém sportu, kdy se ty vlastně národy neustále poměřují, tam je. Vždycky bylo to vnímáno tak, nebo ta představa je, že lepší než na válečném poli se utkají prostě na tom sportovním poli, nikdo tam nezemře, ty země se vlastně nenapadnou, zjistíme, která je lepší než druhá a ještě mají šanci prostě v budoucnu na nějakou jako sportovní odvetu. Tak to byla ta ideální představa. Ukazuje se, že ale vy tím jenom skrýváte reálnou geopolitickou situaci. To se dělo prostě teď na mistrovství světa třeba s Íránem. Tak v momentě, kdy ta země vojensky napadne účastníka toho šampionátu, tak už omezuje nějakým způsobem toho účastníka i v té přípravě na ten šampionát. Není náhoda, že během účasti Íránu na mistrovství světa vlastně nebyl vojensky napadán Spojenými americkými státy. Když se podíváte na všechny ty velké sportovní události, vždycky ty státy na chvíli přestanou, aby z toho nebyly obviňovány. Nebylo by možné, že tam hraje Írán svoje zápasy a zároveň je tou pořadatelskou zemí bombardována ve své domovině. Takže když se podíváte, vlastně to obnovení těch útoků přišlo velice brzy po tom vypadnutí Iránu. Není to nějaká jako konspirace, to probíhá běžně, stejně jako ruské napadení Ukrajiny také přišlo až po olympiádě. Takže tohle je ta věc, která se tam dohrá. A ty země chtějí pořádat ty velké události, protože vás to v těch očích sportovního světa a bavíme se o největší popularitě na světě. To jsou miliardy lidí. Nic jiného nezajímá tolik lidí jako ty velké sportovní události. Takže vlastně všichni se na vás dívají a vnímají vás, to byl pořadatel. A ty už si to zmínila taky. Jo? Už když se řekne Katar, tak velké množství jako lidí vlastně, když se řekne Katar, tak ho vnímá, přestože tam v roce 2022 byl světový šampionát.
4: Spojené státy na podzim čekají volby do kongresu, tak jestli právě třeba Donald Trump to nějak umně využívá, to spolupořadatelství.
3: Jo, určitě. To, co vlastně se označuje jako sportwashing, tak je spojeno s tím, že i politici využívají vlastně slávu a popularitu toho sportu ve svůj prospěch. Donald Trump právě teď v tom druhém volebním období to využívá vlastně extrémně. On už v té předvolební kampani se výrazně propojoval se sportem. On není žádný sportovec. Pokud neberete golf jako nejdrsnější sport na světě, tak mimo to on nikdy neměl vlastně žádný zájem o sport, nikdy se ani nesnažil vlastně nějaký sportovní klub nebo podobně, ale snaží se teď propojovat se sportem. Po 50 letech to byl první americký prezident, který přišel na zápas ligy amerického fotbalu. Hodně se řeší, že on se určitě zúčastní v finále na mistrovství světa. On bude předávat ty ceny, on chce být vidět. To, co vlastně Mussolini v roce 1934 na mistrovství světa vlastně zavedl, byla ta VIP lóže, kde najednou se účastní politici schválně, ostentativně, aby jako byli vidět, že jsou spojeni s tou událostí. A Donald Trump, tak když slavil své narozeniny před Bílým domem, tak to bylo spojeno s tím, že tam proběhly zápasy MMA, organizaci UFC, se kterou je spojen. Takže on to schválně využívá. Navíc FIFA byla tak hodná a když nedostal Nobelovu cenu míru, tak mu udělila vlastně vlastní cenu míru, kterou vymyslela, vytvořila právě kvůli Donaldu Trumpovi.
4: Tam je velké propojení, ano. Může být vůbec takováhle akce, takováhle obrovská akce, ty už si několikrát řekl, akce, na kterou se dívá opravdu nejvíce lidí z celého světa, může být vůbec bez kontroverzí? Je taková možnost?
3: Ona je tak obrovská, že to v podstatě ani jako není možné. I z toho důvodu, že vždycky vyvolává spoustu politických reakcí, To znamená, v momentě, kdy s tím nikdo nesouhlasí, tak je tam nějak jako, už je tam kritika. To, co my vnímáme v České republice, tak je hrozně... Je to ideologický nástroj. K nám se dostává takový jako malý výsek a obrázek. Spoustu těch kontroverzí ani nevidíme. To znamená, myslím, že česká média nikdy nezaznamenaly kritiku pořádání vlastně toho světového šampionátu v Americe. V Los Angeles, kde je vlastně silné aktivistické hnutí No Olympics, které vlastně brojí proti pořádání olympiády za 2 roky a už to dělá vlastně dlouhodobě, více než 10 let, tak i ona vlastně silně kritizovala FIFA. Jsou lidskoprávní organizace, které také kritizují FIFA za spoustu věcí, které dělají, dokonce je i žalují, teď je budou žalovat i za tu zrušenou červenou kartu, protože to bylo i porušení stanov FIFA, myslím, článku 27.
4: Možná jenom přibliž, aby posluchači viděli zrušení červené karty pro amerického hráče.
3: Americký fotbalista Florin Balogan vlastně dostal v zápase červenou kartu. Byla to červená karta vlastně udělená na základě jako varu, to znamená zpětného videa, a taky ten videorozhodčí do toho zasáhl. V každém případě byl vyloučen a správně podle regulí každý vyloučený hráč nesmí hrát následující utkání. Na přání Donalda Trumpa nakonec FIFA do toho zasáhla, takže mu tu červenou kartu zrušila, což je... Není to úplně precedens, protože už před šampionátem byl v posledním zápase vlastně portugalské reprezentace vyloučen Cristiano Ronaldo, což by znamenalo, myslím, že dokonce znamenalo to stopku na utkání, na první utkání Portugalska na mistrovství světa. Oni mu tu červenou kartu zrušili, protože Cristiano Ronaldo je celosvětová hvězda, tak nechtěli připravit se na tom šampionátu o zápas. Ale takže tam už byl také. A peníze. No, přesně. Přitom dynamic pricing, každá účast tady té hvězdy zvyšuje cenu těch vstupenek. A takže do toho zasáhli, což je vlastně nemístná záležitost, protože tím pádem vy už zasahujete vlastně do té sportovní části. No, a samozřejmě tam musí ta FIFA je tam u toho, aby chránila tu sportovní část. I kdyby Donald Trump chtěl, ať vyhrajou Američani, tak ona je tam od toho, aby je chránila. Ať se nám nestane to, co v minulosti jako návštěvy politiků v kabinách, přesvědčování, ať to nějakým způsobem dopadne, a to, co jsme viděli vlastně napříč celou fotbalovou historii, se několikrát stalo, tak vlastně nějaká ochrana té sportovní roviny, a k té už nedochází.
4: A když se vrátíme k tomu, já jsem tě přerušila v těch kontroverzích, jestli zkrátka může být takováhle akce bez kontroverzí. Ty jsi mluvil o tom, že i když jsou nějaké protesty proti FIFA, tak zkrátka.
3: Jasně, jenom nejsou prostě vidět, protože ta média třeba na to ani nenarazí. Takže potom je tam i takový dvojí metr, že se často kritizuje, že když něco probíhá v Číně, tak ona předtím odstraní opoziční politiky a zabrání jakýmkoliv možným protestům. Ano, to udělá. Zároveň, když to probíhá v jiné zemi, tak často tady ta rovina těm novinářům uniká, anebo je tolik nezajímá. Jestli kontroverzi bereme, že se prostě nějakým způsobem vyhrotí nějaký moment, tak v tom sportu ta politika prostě tam vždycky jako přítomná byla, přítomná bude, protože už jenom někdo má tu moc, to je ta velká sportovní organizace, někdo musí rozhodnout, kdo bude pořadatel, ten pořadatel musí prosadit všechny ty věci k pořádání toho turnaje, musí zajistit vlastně ten průběh, takže tam jakoby dochází k nějakým jako mocenským ne hrám, ale vlastně mocenskému jednání vždy. A je jasné, že to prostě občas se vůči tomu někdo postaví, někdo vzepře a dostanou se do konfliktu. Takže my vlastně to, co říkáme, jako že jsou kontroverze, jsou nějaké konflikty, anebo často to ukazuje, že ta sportovní rovina není tak autonomní a mimo ten každodenní svět, mimo tu geopolitickou situaci, mimo to, co se vlastně v té dané zemi děje.
4: A vždy bude politická, teda za tebe. Mistrovství se to končí až 19. července, to znamená za týden. Kdybychom ale teď měli zhodnotit, tak zajímá mě, jaký dopad na to, jak lidé vlastně celosvětově vnímají fotbal, může mít to letošní mistrovství.
3: Já myslím, že zlomové, stejně jako letošní olympiáda v Miláně v Cortině d'Ampezzo v Itálii, už se zlomil takový ten moment, že politika do sportu nepatří a už se dostáváme do toho, za mě konečně, do toho momentu, že musíme řešit, jak moc vlastně je to politické je a nemá být. A kdo tam má zasahovat a kdo má rozhodovat. Zároveň ta vzpomínka vždycky na ty šampionáty tady ty kontroverze jsou, to jsou vždycky takové jako výchylky z toho, ale výsledek bude, že si všichni budou pamatovat, kdo to celé vyhrál. Čechům zůstane ta pachuť na tu účast českého týmu a vlastně to, co se tam dělo okolo, to se vždycky nakonec nějakým způsobem jako vypaří. To, co vlastně tam dělá Gianni Infantino dlouhodobě, prostě ten jeho vztah s Donaldem Trumpem, na to se už potom jako zpětně tolik nevzpomene a opravdu je to zvláštní, vždycky nakonec zůstává taková jako jenom ta sportovní část. A pokud se nestane něco vlastně jako velkého, tak nakonec tohle jsme vynechali i všechny ty rasistické kauzy, ke kterým tam došlo, různé jako kontroverze, tak také, to vyprchá prostě. Nevyprchalo by to, kdyby FIFA, ten pořadatel nebo ta pořadatelská země nějakým výrazným způsobem zasáhla a řekla jako v nějaký moment, tak tohle teda ne, tohle se jako nikdy dít nemůže, ale my vlastně vidíme, že tam jde o něco jiného a to je ten tak jako smooth průběh, prostě aby to hezky prošlo, bude 104 zápasů, bude velká sledovanost, inzerenti budou spokojení a nakonec my si budeme z toho jenom pamatovat, jak to vlastně bylo třeba i úžasné finále.
4: Říká Vojtěch Ondráček, moc děkuji, že jsi přišel.
3: Děkuji za pozvání.
4: A tohle byl pořad Impact. Dneska jsme se bavili o kontroverzích kolem letošního mistrovství světa ve fotbale. A já jsem Adéla Šponerová, moc děkujeme, že nás posloucháte a sledujete. Budeme se těšit zase za týden.
0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact.
5: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
3: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
0: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem na rádiu Wave.

Hezký dobrý večer, posloucháte Rádio Wave, posloucháte Modeláře, zdraví vás Viktor. Tuhle dnešní exkurzi do temnoty v pozadí 295. si dneska dáme bez banána, kterého tímhle samozřejmě zdravím a těším se, až tady budeme zase společně rozjímat nad temnou hudbou. A my jsme to dneska začali s patřičnou pompou, krásně masivní skladbou In the Shadow of Your Shadow, což je titulní song z nadcházející už 10. desky švédských postmetalistů Cult of Luna. Já když jsem tady teď před natáčením potkal Petra Wagnera z Hergotu a ze Špíny, on se mě ptal, co tady mám nachystáno, tak jsem mu říkal mimo jiné Cult of Luna, a on říkal, jo, tak to z těch post kapel je jedna z těch, které jsem jako snesl, což je samozřejmě pochvala tady pro tenhle stále funkční, impozantní postmetal Cult of Luna. Ta jejich deska vyjde 6. listopadu na jejich labelu a zároveň znamená, že tím oslaví už 25 let kariéry, 10 desek, tady tahle je třetí nejdelší, bude mít 71 minut, což je statistika, která u kapel, jako jsou Cult of Luna, vlastně dává smysl. Tady se tak trošku hraje na nějakou rozlehlost, na nějaké možná i ty rekordy. Jediné, co mě děsí, je stagnace, říká Johannes Persson, vokalista a kytarista Cult of Luna. A tohle je určitě kapela, která nestála na místě nikdy, byť samozřejmě stylově zůstává v nějakém určitém daném sevření, tak ty jejich ozvěny Neurosis mě vždycky přišly vlastně důstojné. Je to takzvaně seriózní záležitost, kapela, která se ráda věnuje velkým tématům, kapela, která ráda používá vzletná slova, ve kterých ne vždycky je něco až tak mimořádného, ale ta jejich hudba pro mě vždycky sílu měla v té vzletnosti, se kterou operují, čerpali tu ze sladže, tady zase z folku, vždycky to nějakým způsobem fungovalo. Jejich diskografie je pro mě fakt jako vyrovnanou záležitostí. Když jim Colin Stetson hostoval na The Long Road North, tak to úplně dávalo smysl. Byla to hudba, která probouzela až nějakou náladu arktického westernu. Na nové desce jim zase hostují Dave Eugene Edwards a taky Joe Duplantier z kapely Gojira. Opět i toto dává smysl. Nejmasivnější, řekněme mainstreamověji metalová kapela jako hostovačka u Cult of Luna. Myslím, že to úplně do sebe zapadá. Impozantní metal, velcí dramatičtí bubáci na začátek, Cult of Luna 6. listopadu, nová deska. A Chelsea Wolf bude následovat první skladby, co by příslib nové, v jejím případě už 9. desky, a taky jedním dechem pozvání na koncert. Chelsea Wolf se vrací, 5. prosince bude koncertovat v Praze v prostoru Archa Plus a skladba, kterou si teď budeme hrát, se jmenuje Death is not the end. Zkoušíte Modeláře na Rádiu Wave.

Chelsea Wolf, Death is not the end. Já si trochu myslím, že ten slide, který ona tam dává na té kytaře, je vlastně dost signifikantní, je díky tomu vlastně okamžitě rozpoznatelná, když ta skladba začne, byť je to taková papírově zaměnitelná věc. Chelsea Wolf rozhodně našla svůj hlas už dávno, pro mě je to hudebnice, která je nejsilnější v těch spíše tvrdších momentech, než v těch, řekněme, folkověji rozvolněnějších, klidnějších. A vlastně obě tyhle polohy se v Death is not the end potkávají. Tohle je skladba, která vlastně potvrzuje, jak ona dokáže to relativně komorní nějakým způsobem konfrontovat s něčím fatalistickým, jako zaklínání svého druhu. Ta její hudba rozhodně pořád funguje. Konec konců videoklip, který vzniknul k té skladbě Death is not the end, vlastně svým nějakým mystickým vyzněním tohle všechno jenom podtrhuje. Tady na té skladbě opět spolupracovala s Benem Chazelmem, svým stálým spolupracovníkem. Taky se tam objevuje Robin Fink, někdejší člen Nine Inch Nails, a Matt Chamberlain, člověk, který spolupracoval třeba s Fionou Apple a Tori Amos. A tohle všechno jsou vlastně jména, která nějakým způsobem, když se sdruží kolem té Chelsea Wolf, dávají úplně maximálně smysl. My si za chvilku zahrajeme ještě jednu novou skladbu, která se jmenuje příhodně The Dark. Na té zase spolupracovali na bicí Stella Mozgavi, která dále spolupracovala s Warpain nebo s Courtney Barnett, na basu zase Justin Merrill Johnson, který jinak spolupracoval s Air nebo s Beckem. Jako ten tvůrčí vesmír Chelsea Wolf se opravdu docela impozantně rozrůstá a pořád to dává smysl. Ty dvě skladby, které jsme si hráli, respektive budeme hrát, jsou vlastně její první novou hudbou od loňského songu, který nahrála spolu s kapelou Hells. Ta se mimochodem taky objeví v Praze, taky v Arše Plus, v tomhle případě v půlce listopadu 15. Chelsea Wolf, připomínám, live zase 5. prosince. Roste se trvale od toho starého dávného koncertu v kavárně Potrvá v Praze, aktuálně do Archy Plus. Myslím si, že to o lecčem vypovídá. Ta nová hudba, respektive ta deska, až jednoho dne vyjde, tak to bude nástupce vlastně té předchozí desky She Reaches Out to She, Reaches Out to She, o které jsme tehdy s Chelsea Wolf i dělali rozhovor, tak pokud jste ho neslyšeli, tak si ho neváhejte v archivu dohledat. Byla, myslím, velmi milá a otevřená, pokud šlo o ty všechny možné tvůrčí zákruty, o kterých jsme se společně bavili. Každopádně teď nás tedy čeká ještě skladba, která se jmenuje The Dark, a vy stále posloucháte Modeláře na Radio Wave.

Radio Wave, modeláři a sonda do těch temných, ale někdy i méně temných žánrů, protože po tom vymlouvavém zaříkání od Chelsea Wolf jsme plynule přešli k Julie Holter, hudebnici, v jejíž hudbě je té temnoty rozhodně méně, místy je to vlastně hudba takřka až prosluněná, což byl trošku i případ skladby The Love is in the Eyes, kterou jsme si hráli a která předznamenává nové album téhle artpopové hudebnice, album Materia, které na Domino Recording vyjde 21. srpna. Julia Holter se na té desce vrací ke své předchozí nahrávce. Říká, že některé věci na té předešlé desce zůstaly vlastně svým způsobem nedokončené, respektive, že ta deska Something in the Room She Moves z roku 2024 už navrstvila tolik motivů, že se nedali přidávat další, ale zároveň měla pocit, že některé ty skladby můžou stále růst a transformovat se a proměňovat se, takže se není čemu divit, že se na tom albu objevují nové variace právě té titulní skladby Materia, které jsou označeny čísly, v obou z nich rozvádí vlastně emocionální možnosti té původní skladby. V té skladbě označené číslicí 2 jí třeba doprovází ještě hlas Jessica Kenny, což dává úplně maximální smysl. Julia Holter je hudebnice, která operuje na takovém jako hezky úhledném hřišti, ale zároveň ta hudba rozhodně není v žádném smyslu předvídatelná. My si za chvilku zahrajeme ještě track, který se příhodně jmenuje Fantasy a to je skladba, kterou zase skládala vlastně rok a transformovala jí rok a hledala možnosti toho výchozího motivu a tak v té výsledné skladbě nacházíme prvky nějakého snění i možnost tance, což je něco, co vlastně pro Julie Holter je hodně příhodné. Ta nadcházející deska vznikala s její kapelou v pauzách mezi koncerty, mezi turné. Najdeme na ní teda jednak ty variace dřívější hudby, ale i novou 10-minutovou improvizaci, ve které slyšíme čistě jenom Julie Holter, která jinak se obklopuje zajímavými hudebníky, včetně svého partnera Tašiho Vady, se kterým se objevila i v Praze tehda v klubu Punktum, kde teda kromě jiného chválili i Radimovo kimči, které je samozřejmě neoddělitelně spjaté tady s tímhle prostorem. Dobrou chuť samozřejmě. Takže si pojďme pustit skladbu Fantasy Julia Holter a vy stále posloucháte modeláře na Radio Wave.

Stále posloucháte Modeláře na rádiu Wave. Tohle byla Julia Holter, artpopová kouzelnice, která dokáže vlastně úplně v jednoduchých tónech vtahovat do svých hodně osobitých světů, okamžitě přitažlivé, krásné, trošku slunce tady do té naší temnoty. A my vlastně v tomhle lehce optimistickém prostoru ještě setrváme, protože 31. července, takže nejdříve ze všech těch desek, o kterých dneska mluvíme, vyjde album, které se jmenuje The Compound 76, vyjde u label Thrill Jockey a zachycuje vlastně taky takovou něčem příjemnou, ale rozhodně ne příjemnou hudbu, ale rozhodně ne takovou, která nás jenom nějak mimochodem obejde a my vlastně na ní okamžitě zapomeneme. A za touhle hudbou stojí dvojce William Cashen a Bruce Willen, kteří si společně říkají Peels. Oba jsou to basáci. Bruce Willen je někdejším členem kapely Double Dagger a William Cashen je zase člověk z kapely Future Islands. A pokud obě tyhle kapely z Baltimoreu navíc mají něco společného, pak je to určité, řekněme, jako velikářství nebo nějaká jako okázalejší dramatičnost těch jejich klíčových kapel. A v Peels se vlastně rozhodli o to stát jaksi v záměrné opozici tomu, co si spojujeme s těmi jejich domovskými kapelami. Průvodní slovo k té jejich nadcházející desce hovoří o Homemade Cathedrals of Sound, po domácku vyrobených katedrálách zvuku, což vlastně tak nějak docela dobře vystihuje to, co Peels na té své nové desce zaznamenali. Oni v některých momentech v té vlídné hudbě pokyvují směrem k neopominutelnému Brianu Enovi, samozřejmě trošku i k americké folklorní tradici. Ta hudba, jak říkám, je vlídná, je to v něčem jako hebká domácká hudba, která vlastně chce, abychom k ní nějakým způsobem přilnuli, což nejsou asociace, které bychom si dělali u Double Dagger nebo Future Islands, byť Future Islands jsou v něčem taky určitě jakoby srdeční v těch svých výpovědích. Double Dagger je kapela, která má, myslím, potenciál nějakého zpětného objevu. Přinejmenším pro mě to tak bylo, protože já jsem je neznal, než jsem se seznámil tadyhle s Peels. Je to taková jako postpunková, noise-rocková záležitost bez kytar, jenom s baskytarou právě Bruce Willena, který je i osobností spjatou prostě řekněme s kulturním děním v Baltimoreu, takzvaný kulturní činitel, vůbec činorodý člověk, výtvarník spojený se studiem Public Mechanics a potom dalšími kapelami v čele, tedy s těmi zmíněnými Double Dagger. To Future Islands teď vydali novou desku, která je taky hodně rozlehlá, 20 skladeb, 76 minut, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth se jmenuje. A přestože teda mi přijde malinko přepálená v té stopáži, tak je na ní několik úplně vynikajících skladeb. Takže jsem neodolal a jednu z nich ještě zařadil. Takže potom, co si pustíme tadyhle Essential Attitudes od kapely Peels, tak si dáme ještě track Cotton Flower, můj asi nejoblíbenější z té nové desky Future Islands. Peels se zrodili někdy už před 15 lety. To byla doba, kdy pro podobně klidnou hudbu bylo možná malinko těžší získat si pozornost než dneska, kdy hodně z nás vlastně hledá nějaké vědomé sklidnění a hudba, jako je právě hudba Dua Peels, tady tohle nabízí odklon od nějaké divokosti k ambientnějším náladám je něco, co myslím čas od času všichni hledáme. Já rozhodně ano a u Peels jsem ho našel, tak třeba i vy. Tohle je skladba Essential Attitudes.

Nejprve vlídní Peels a potom Future Islands, kapela, ve které působí právě basák William Cashen, jinak člen dua Peels spolu s Brucem Willenem, trošku méně temné hudby, takhle před koncem těchto modelářů, kteří se ale do té temnoty přece jenom na závěr znovu zanoří. Začínali jsme s Cult of Luna a skončíme s Big Brave. To je kapela, kterou tady často a moc rád připomínám a udělám to zás, protože i oni to znovu dokázali takzvaně. V červnu vydali znovu u Thrill Jockey album, které se jmenuje In Grief or in Hope a znovu na něm potvrdili, že i ve světě zatěžkané kytarové hudby, kde už jsme slyšeli lecos, vlastně pořád dokáží něco objevovat. Big Brave jsou v tomhle tom naprostý unikát. K dvojici Robin Watty a Matěje Ball se přidal ještě Liam Andrews, jinak z My Disco, poprvé ve studiu z Big Brave, premiéra. A výsledkem je zase hodně originální temná deska, postavená na kytarách, postavená taky na elektroakustických kompozicích. Hudba, ve které se potkává na kytarách, postavená taky na elektroakustických kompozicích. Hudba, ve které se potkává jako nesporná hutna.

prostě monumentální, pokud je o pojetí těch kytar, a přece se v nich objevují pořád jakoby takové křehké poryvy. Big Brave jsou pro mě kapela, která opravdu jako dokáže vystřelit do jiných sfér, i když to možná není úplně to nejvýstižnější sloveso, protože oni jsou opravdu velmi subtilní v něčem, zůstávají fakt unikátní kapelou, která skládá velmi jako rozložité skladby, které jsou ale zároveň zase nějakým způsobem striktně minimalistické. Ta hudba je sevřená a zároveň expanzivní. Vlastně mohl bych pokračovat tady v těchto protikladech, které mi ale v případě Big Brave fakt dávají velký smysl. Humanisticky vyznívající hudba v temných odstínech, to je asi to, čím bych to podtrhl a uzavřel. Big Brave teď čeká americké turné s kapelou The Body, opět smysluplné spojení, a vzhledem k tomu, že často a rádi koncertují, tak věřím tomu, že se znovu objeví i u nás, už po několikáté, ale po každé to byla opravdu velká paráda. Tak si pojďme pustit skladbu A Shape of Shame, ve které možná uslyšíme i maličko ozvěn Chelsea Wolf, o které už jsme tady dneska taky mluvili, a potom ještě aspoň co se vejde do zbytku pořadu z skladby, která je vlastně o kus náročnější, možná industriálnější, Verdure se jmenuje, a touto dneska uzavřeme. Zdravím Banána. Děkuji, že jste poslouchali, a uslyšíme se zase za týden. Tady jsou Big Brave.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Karolína Berenová, posloucháte Rádio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Find your theory. The song.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Do you video angry right now?

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Hold me, I take this open beat. Yeah.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.